0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři. Protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenných, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že, tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Rádio Čas.
4: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rád.

Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: zakoupíte.
1: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na moje hru.

Podpovrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Podpovrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem. Stříme se stávají zatáčky, točí se světcem na strači.
0: Které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Stříme se stávají zatáčky, točí se světcem na strači.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásné ráno, ladíte Radio Čas a už máme úterý 12. května. Hurá, blížíme se k víkendu.
1: Přesně tak, to je optimistický přístup. Mimochodem, jak slibovali meteorologové, změna počasí, ale ta nás nemůže překvapit. Dneska opravdu symbolicky ani si nemusíme dávat jako jména z kalendáře, to vím, že jo.
0: No jasně, protože to začalo tak nějak úplně příhodně venku. Já jsem chtěla přijít do rádia a zeptat se, co to je, co se to děje, ale venku leje jako z konve a je tam zima.
1: Počkej, a nebo spíš mi řekni takhle, včera byla u vás bouřka nebo ne, nebo tam, kde se nacházela v těch místech?
0: Ne, až v noci, nebo k ránu.
1: Jo, protože já jsem tak jako cestoval Ostrava, Brno, tam někde v půlce, v půlce jsem zažil jako pršence leje, v Brně jsme si užili bouřku, z Brna jsem se vracel ve slunečném počasí, potom se Gra hlásila, že Opava bude šíleně, jakoby bod bouřky vlnil mraky, potom mi volala, omlouvala se, že ne, že to nakonec přešlo a tak dál. Nicméně to, co meteorologové říkali na toho prvního ledového muže, opravdu změna počasí, hele, ale venku není špatně.
0: No jako,
1: jako
0: ne.
1: Jako deštivo, ale není tam zima jako.
0: No a na procházku to není prostě, no.
1: Však tak
0: já jsem raději, když svítí sluníčko. Já jsem ráda, když svítí sluníčko. Já nemám ráda takovéhle počasí.
1: Tak nicméně dáme si zprávy, upravíme si o týpku Delokínek a za chvíli čerstvé informace s Kristýnkou Kubánkovou.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Když něco, tak Allegro. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte u obce Mutěnice na Hodonínsku, kde nefunguje semafor. Projíždějte místem tak opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: V Česku chybí školní psychologové. Ostravské tramvajové zastávky procházejí modernizací. Na brněnské náplavce se rozšíří nabídka občerstvení. Pohodové ráno vám u zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku chybí školní psychologové, ti ale dokážou v zárodku zachytit problémy dětí, s nimiž pracují za pomoci nejrůznějších pomůcek a technik. A jeli třeba nasměřují je například do pedagogicko-psychologické poradny, ke klinickým psychologům nebo terapeutům.

0: Havlová.
1: Chceme, aby se cestující na našich zastávkách cítili dobře. Cílem modernizací je jednotný vzhled podle unikátního městského standardu, který již cestující dobře znají. Kromě tohoto projektu na modernizaci 13 zastávek jsme v posledních měsících pokračovali i v postupném rekonstruování nástupišť pro zvýšení bezpečnosti a komfortu.
0: Nebe.

0: 10 do 13 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Pohodové ráno, Rádio Čas s vámi. Máme 6 hodin a 2 minuty k tomu a začíná nový den s datem 12. května, tedy úterý.
3: V kalendáři první z ledových mužů, a tak jsem trošku pátral, kdo to ten svatý Pankrác byl. Asi nejvíc mě zaujalo, že jako padl za vlas, když mu bylo 14 let.
2: Jojky.
3: Už ve 14 jako se nevzdal své víry. Mimochodem na území dnešního Turecka se narodil a bum bum, rána. No.
2: Už je 14.
3: Ve 14 právě, no. Každý to má jinak, ty servát své, bonifát své, zase zítra budeš mít pohádku, ale no, takže tak.
2: Jo,
3: no.
2: A doteď ho tak oslavujeme.
3: No, nejdřív Bobek osiřel, potom žil u strýce, stali se křesťany a potom, když je jako začali samozřejmě jakoby nutit k tomu, aby změnili víru, jo, tak prý nezměnil a šel na to popraviště, protože byl sťat docela veselé a jako s pohodovou myslí. Asi tak jako lidi dneska nepotkáme v ulicích s dnešním počasím.
2: Jo, takhle, no tak ano, vždycky se dá dívat na ten život jako, z lepší stránky.
3: Ano, bral to pozitivně.
2: Tak to je možná heslo a zpráva
3: jsem
2: do dnešního
3: říct, dne. Jako, že pokud měl třeba problémy s kilogramy, tak věděl, že bude o něco chudší, ale to asi ne. Tak.
2: No.
3: Už se mi děláš paní morálku?
2: Ne, já se těším na servátu.
3: To bude nějaký starší pán.

0: No nemůžeme nenavázat na Evu Farnou, 13, 14 a 16 červen Eden.
1: Ano.
0: Velké zkoušky probíhají už teď, mimochodem. 13. bylo vyprodáno, teď přidali pár míst ke stání, jo. Co se týče toho dalšího, tak prý už jenom VIP lístky, ale na 16. pořád ještě jsem tam nějaké místo k sezení. Eva to korunovala a to mi nedocvaklo, teď po jako opravdu mnoha měsících konečně solovou písničkou, protože to byly vlastně Mirajové, Kalinové, Anet X, Pam Rabbit, říkám to správně?
1: Je to tak. Jo,
0: a podobně. No, takže teď je to písnička Perpetuum Mobile, hudební recenzenti, teď je venku pár hodin, tak právě na ní koukám, hudební recenzenti jsou spokojení a Eva hlavně v té písničce, která se jmenuje, už jsem říkal jednou Perpetuum Mobile, přiznává, jaký to je zápřah a občas, že prostě, konec konců ty si to naznačila i na svých sociálních sítích, že občas musíme umět vypnout.
1: Je to tak.
0: Ale neumíme, takže...

0: Co pak?
1: No, zajímavé.
0: Doprovodné video ukazuje, jak je v tom zápřehu a zkoušky a přejezdy a samozřejmě jakoby vzlety a pády i ty citové emoce a podobně.
1: Ona to hodně sdílí na sociálních sítích, já právě taky sleduju tu cestu do Edenu.
0: Je spoluautorkou taky té písničky, takže jako ví, o čem zpívá, no.
1: No, je hezké.
0: Mě baví.
1: Je to taneční.
0: Mě baví. No takové, jasně, že má takové ty momenty toho zastavení, přesně to, co potřebujeme občas v životě, ale jako po dlouhé době to je taková ta Eva ala ten šmrnc toho našeho na ostří nože.
1: Na ostří nože, ale je to trošku tanečnější a mám pocit, že hlasově lehce se to podobá těm moderním trendům. Tak ne, tak Eva umí zpívat, takže tam je to jako
0: zlata moje.
1: Co, prosím, Mirku?
0: Ne, tak já jsem právě myslel, že tam zabrnkáme na tu strunu, protože já to cítím teda hodně, to perpetuum mobile, hlavně ten obsah té písničky, že?
1: Jo, ne, tak krásný, no, takže no. Tak.
0: My ale slyšela jsi prostě vibe 21. století. Asi
1: trošku
0: tak,
1: jsem trošku. Tam zaslechla ten vibe, ale na tom není nic špatného, prostě my v tom žijeme.
0: Jestli my to nemůžeme zkontrolovat na tom, v tom Edenu, jestli nás tam jako třeba pracovně nevyzvou, víš, abychom to všechno.
1: Já myslím, že by nás mohli zvát na všechny akce, že my jsme odborníci úplně na všechno, že?
0: Mě by museli zapráškovat, abych se tam dostal mezi ty lidi.
1: Ale mimochodem do Edenu se dá dostat, protože já jsem někde viděla na Instagramu video, kde Eva Farná říkala, že dá lístky tomu, kdo vyjmenuje všechny hosty, které tam bude mít.
0: Jako zadara?
1: Mhm. Ale no musí se trefit do všech hostů, které tam bude mít.
0: S tím, že nejsou všichni odhalení.
1: Ano, ne, nikdo neví.
0: Dobře, jeden z nich je Lenka Líšková, tak to napište. Teď jsem byl zlý, že? Protože by nevyhráli. Ne, tak Lenka tam určitě nebude.
1: Ne, já tam určitě nebudu.
0: Lenči nerep, ne. Já jsem zlatý. Já jsem.
1: Můj rap je super.
0: Nejhorší, ty se nebráníš tomu repu, ale proč ne?
1: Můj rap je super.
0: Kterou byste si dali společně? No,
1: já neumím zpívat, ale kdybych uměla,
0: ale umíš. Ty to občas totiž to říkáš, že neumíš zpívat.
1: Tak mě se líbí na ostříno, tady, že, ale to už nejsem originální.
0: Párkrát si tady něco broukneš a je to fajn.
1: Tak mě jeden tón jako udržím možná. No.
0: No, to jsem ti chtěl říct mimochodem, jo, no. Protože ty vždycky, já neumím zpívat, no, já budu repovat, jo, a potom si něco píšeš a tam, jsi můj směru, prostě můj směru, no jsem blbě
1: zvolil. No, já bych si dala teda na ostří nože, ale to už není originální, protože to už zpívala Dua Lipa, tak do toho bych nešla.
0: Jo, ale ty bys to nespívala s přízvukem.
1: To ne, no. Ale jinak moje oblíbená tělo, a nebo no ne, tu já mám moc ráda.
0: No vidíš, no.
1: No.
0: No vidíš, že to koní.
1: No vidíš.
0: Nicméně teda jako musí to být nervy vlastně, jestli to říkám dobře, první koncert od zítřka za měsíc, no.
1: Jo, ale já chápu, že ten tlak a ta zodpovědnost je obrovská, ale mám trošku pocit, a to bych chtěla Evě vzkázat.
0: No,
1: ne,
0: jo, já už jsem božil, co mám pustit za jingle zase, no.
1: Že ona je extrémně zodpovědná v tom, aby ta show byla prostě top strop. A já to chápu, ale ona je na pódiu, já jsem ji viděla párkrát naživo a to je top strop už samo o sobě. Ona to fakt umí dělat, ona je geniální, takže...
0: Tam je asi jediná věc, že ty můžeš během v úvozovkách běžných koncertů přiznat cokoliv, ale v tom Edenu jsou možná některé věci naplánovány doslova krok od kroku, nebo jako gesto od gesta a podobně, že jo?
1: Jo, ale já to cením tu její velkou profesionalitu a tu zodpovědnost, protože co si budem, to není jenom sedět u klavíru, že?
0: Sám jako ukáž, nebo... Ježiš, aha, Lenko Líšková.
1: Dostanu dceres. No. Tak ale Marek Ztracený se moc nepohol.
0: Ježiš, až ty to jmenuješ, prosím tě. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Příjemné úterní ráno, ladíte rádio Čas, hity, které milujete, 12. května a rádě se mračí, proč?
1: Nic, teď jsem vůbec nic nemačkal a skočila mi tady nějaká aktualizace internetu, který vůbec nemám otevřený, tak vůbec nevím, co se stalo. Tak já to
0: ale to nevadí, vypnu. Protože teď internet nepotřebuješ, jelikož bude docházet k aktualizaci informací o tom, co se píše ve hvězdách.
1: V překladu budou horoskopy. 12. května 2026 a Milan Gelnár v plné polní.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Můžeme tak očekávat stabilizaci toho, co se jeví jako nestabilní, orientaci na to praktické, pragmatické, ale také sklony k milostným úletům a podrazům či podvodům. Co se týká notybí znamení, tak panám by se mělo dařit prosadit vše, co budou chtít. Býci si budou líbovat v erotice a obdobných činnostech a kozrozy by měly být ve svých postojích pevní a neústupní. Lvy mohou spřádat odvážné plány. Střelci budou hýřit nadšením a elánem a berani by mohli inklinovat k milostným úletům. Váhy mohou propadat v melancholii. Hodnáři budou trpět nesoustředěností a blížencům by se mělo dařit realizovat své nápady a inspirace. Radci budou inklinovat k přátelským setkáním, štířit se blízkou svou vnitřní moudrostí a ryby by měly být pro ostatní morální oporou. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádio Čas, Milan Gelnár.

0: jedno storíčko.
1: Ne, vůbec. Ne,
0: já jsem jenom nazdílel jednu věc, já to nedělám nikdy, ale tentokrát jsem to musel nazdílet. Takovou malou část rozhovoru s Ester Kočičkovou, kterou zpovídal Filip Titlbach. Jo? A jestli má Ester na něco názor, jakože má na spoustu věcí názor, tak říká, že specifický názor má na, na muže s knírem.
2: Nebo obé.
1: Nebo obé, no.
2: Ale, dobrý, tak můžete pokračovat.
1: Ale ty kňoury, tady totiž je prostě nějaká zóna, která přesně odpovídá té erotogenní záležitosti tady a přes tu mužnost, přes to mužství, tam jdou přesně dokazování si, takže falešní hráči, jo, nějaký takhle levoty, podvody, který vedou k nějakému obohacení se, ke zvětšení statusu, že jo, pak jsou tam tyhle ty střídání těch ženských. A pak jsou to totální šílenci taky často.
0: A tak dál.
3: A nebyl to stand-up?
0: Ne, to si takhle povídali, jenom prostě říká, že, že jsme podvodníci, že jsme nadrženci a podobně. Jasně, já předpokládám, že to je s nadsázkou, jo, ale má to krásné reakce i u různých lidí. Někteří pánové přiznávají, ano, je to tak, máme to tak, ale tak jako, když to člověk vidí a slyší to poprvé, co, no klidně to řekni,
3: ne, povídej. To nemůžu říct.
0: Jako, že bych se urazil, nebo co?
3: Ne, ty vůbec, ne. Vůbec ne. Ale to je něco, co nesmím říct, takže jdeme dál.
0: Ty bys zase někoho zmínila a podobně,
3: ano,
0: takže
3: mimo záznam? Ale to fakt nemůžu. To by bylo velmi špatný.
0: Ty jsi měla vlastně první sebecenzuru.
3: Já teď se mi to stalo, přátelé.
0: Po roce a týdnu společného vysílání a podobně.
3: No
0: a
3: jasně, no. Jo. Takže já to nechceme tam zabíhat do tohoto tématu, ani nemůžeme.
0: Napadlo
3: ale...
0: ti někdo s knírem?
3: Aha.
0: Já jsem se jediný. Aha, jo, tak jste měla pravdu. Radio Čas.

0: Když už jsme si na rádiu Čas, mimochodem dobré ráno všem, některým dobrou noc ponoční, trošku jako naznačili moje úterý, kníraté úterý, kdy jsem se dozvěděl cestou vlakem, co jsem vlastně zač, teda my muži s knírem. Lenča měla mimo jiné taky inteligentní pondělí. Včera bylo pondělí, takže ano. Mluvíme o svých čerejšcích. No a ty jsi byla na dalším chytrém kvízu?
1: Ano, je to chytrý kvíz v Dubině.
0: Prosím tě, je rozdíl mezi hospodským a chytrým kvízem, nebo jsou to jako prostě jenom dvě společnosti, ale jakoby náplně stejná podobně, nebo dva, jako rozumíš mi?
1: Jo, já jsem na hospodském teda ještě nebyla, ale mám pocit, že mi někdo říkal, že jsou to teda dva projekty, ale že ten hospodský je spíš typovačka a podobně. Možná ne, možná mě jako vyvejte z omylu, ale chytrý kvíz je opravdu všeobecný přehled a otázky ze všech koutů světa. No, řekni to. No, řekni to, že nevěříš, že jsme vyhráli, že?
0: Ne, já jsem se chtěl zeptat, jak jste dopadli. Dobře, vyhráli jste, bylo mi vyčiněno, že jsem si to nevšiml v Lenčině příběhu.
1: Ano.
0: I když příběh jsem viděl, akorát jsem se soustředil spíš na to, že to je fotka jako z průběhu toho večera a právě jsem koukal, jestli máte někde nějaké papíry a podobně, že?
1: Ne, to ty papíry odevzdáváš a to už je fotka z konce večera, kdy jsme vyhráli a hlavní cena jsou řízečky, takže jsme dostali řízečky. No.
0: Které si nejedla, protože žiješ zdravě.
1: Jedla.
0: Zdravíme Péťu, jenom to jsem chtěl slyšet, já to vždycky z tebe dostanu. Tak tvoji trenérku, dokonce si pamatuju příjmení, to už je co říct, protože ona má trenérské jméno, že jo? Mužský sport, ne?
1: No jo, to mi nikdy nenapadlo.
0: Man že, sport.
1: Že ona je monsportová, aha. Ona je monsportová.
0: Aha, pardon, tak já jsem si říkal, že je mansportová.
1: Ale to, že tam je ten sport, to mě nikdy nenapadlo, to jí musím říct.
0: Zlatý jsem, Paťo, zdravím. Ne, a bez legrace. Nějaká otázka, která třeba to by dala zabrat, i když si vlastně zjistila, že ji víš, nebo tak, protože každý se může pochlubit tím, jako co, jako, nebo co, jako kterou disciplínu nemáš ráda, kterou oblast, kde to necháváš chlapům?
1: No, já bych řekla, no to já asi všechny oblasti nechávám chlapům a jediná oblast, ve které se vyznám, tak je nějaký bulvár a nebo umění, no. Jinak jsem úplně ztracená. Mm-hmm. Třeba zeměpis, to je jako velký špatný. No.
0: To bylo něco hrozné.
1: A včera byl i sport a ten jsem teda vůbec nedávala. Že čím se potahovali míče na rugby, jo, než se začali vyrábět nebo z kůže nebo do té finální podoby.
0: Lidskou kůží? To můj tip? Ne?
1: Že rugby se hrálo s míčem, který byl potažený lidskou kůží.
0: Tak byli vězni nebo tak? No tak ne?
1: Jo, tak ne.
0: Dobře, tak...
1: To nějaký zvířecí orgán.
0: Žaludek.
1: A taky všichni jsme ho napsali.
0: Žaludek, takže to nebyl žaludek.
1: Ne, byl to vepřový měchýř.
0: Fakt? No. Tak velký?
1: No. A to mě taky nenapadlo. Já jsem taky,
0: asi i pevný.
1: No, takže já jsem taky kopala za žaludek, ale ne, takže to jsem třeba nevěděla. Tak to je taková otázka.
0: A za jaký jako žaludek jsi ale kopala? Protože mě by napadlo třeba, promiňte, kravský, že jo?
1: Jo, tak to už jsem tak jako dala.
0: Aby to ten jako medicimbal celé obsáhlo.
1: Ale rugby se nehraje s medicimbalem. Víš, čím se hraje rugby?
0: Proč jsem řekla rugby? Já nevím, proč jsem řekla rugby.
1: Ale já jsem říkala rugbyový míč. Míč, já jsem celou dobu
0: si medicimbal.
1: Medicimbal.
0: Proto říkám,
1: já jsem si teď představila to rugby s tím medicimbalem.
0: A právě ten vepřový měchýř mi to jako nedává logiku.
1: A já jsem si teď představila to rugby s tím medicimbalem a říkám si, to by bylo fakt drsný.
0: Hele, ale teď se mi asi mluvilo podvědomí, protože ty když řekneš míč, tak jediné, co si pamatuju právě z historek o tvém tělocviku, jakože si nedávala jakoby kooperaci s medicimbalem.
1: No, to nemám rád.
0: Takže já jsem prostě myslel, že byli na tom chytrém kvízu, tak jo. Ovoze a okoze s Lenčou Radimem na Rádiu Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marfo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Pozdravení, ranní, úterní s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Teď mi cinklo to úterý. Nezapomeňte, že i dneska po 8. hodině si dáme, nebo spíš odstajíme cenu v tajném, zatím tajném úterý. No a tentokrát to bude ve znamení, dejme tomu, cvičme v rytme, sportu zdar,
1: sportu,
0: něco takového,
1: tak,
0: že takhle dobře.
1: Tak,
0: no nicméně, krásně navážeme na prvního ledového muže v kalendáři, na Pankráce, protože se vás ptáme.
1: Jaké je podle vás ideální počasí?
0: Každý ho má jinak, každý má jinou představu, tak to teď sdělíme světu my a vy potom můžete psát a přispívat. Takže čistě teoreticky, Lení, představ si vlastně 365 dnů v roce stejné počasí. Takže jaké by bylo?
1: Léto.
0: Kolik?
1: Tak jako ne úplně parné. Mm-hmm. No já nevím, víš co, já si dokážu představit 365 dnů v roce.
0: Mm-hmm.
1: Thajsko.
0: Jo, to bys dala, jo?
1: Já to miluju, no.
0: I v kombinaci toho, že bys vlastně, dejme tomu, 2-3 měsíce ležela s rýbou a podobně.
1: Proč?
0: No, tak si říká, že ti odrovnali docela ty klimatizace.
1: Ale to bylo ve vlaku a mě se v tom vlaku ani nechtělo jet, tak já si myslím, že to byla kombinace.
0: Aha.
1: A jezdila bych autobusem třeba. Uh-huh. Nebo na skutru, na motorce.
0: Jeď, děvucho, jeď. Jeď. Takže to znamená kolik? 32 stínů, vysoká vlhkost, všude breberky
1: no,
0: a podobně.
1: No a jenom v tom Tajsku. Ale jinak jako v Česku.
0: Dneska se neptáme zeměpisně.
1: Ne, tak v Česku léto, takové to 25 prostě.
0: Takové to rozumné.
1: Takové to rozumné.
0: Trošku chladnější večery, jinak ano. Polojasná obloha nebo
1: no,
0: úplně azuro?
1: No mám
0: úplně
1: ráda.
0: Azuro, jo?
1: Co ty?
0: Dvě verze, buď to něco jarního, a nebo takové jako brzky podzimního, jo, mm-hmm. Tak kdyby už si musel vybrat, samozřejmě, já jsem zimní člověk, ale chápu, že jako kdyby to bylo celý rok, tak člověk jako padne za vlast, hlavně psychikou, no.
1: No, ale mně by se líbilo, kdyby to bylo celý rok, mě nebaví 4roční období.
0: Fakt?
1: No to je prostě, musíš mít pořád oblečení, boty řešíš, když máš pořád stejně, tak... neřešíš.
0: Prostě šortky, tričko,
1: no,
0: žabky a
1: jedeš,
0: do práce.
1: No, přesně.
0: Do divadla.
1: Tak.
0: Tak dále. No. Tak jo, tak pište, jak to máte vy, jestli jste nějaké extrémy, nebo tak nějak plus minus hádám, jakože většina bude odpovědí jako ty. Hmm. Na WhatsApp klidně jako audiosprávu, telefonní číslo.
1: 7766 12 800.
0: Počasí značka Ideál podle vás.
2: Radio Čas.

0: Jenom malá rychlo sondáž na Rádio Čas, všem pozdravy, hlavně za volant tedy, reaguje i na Dalibora, který nám poslal zprávu přes WhatsApp. Jenom vy ostatní, pokud teď s námi řídíte nebo cestujete z bodu A do bodu B, tak máte taky na RDS tedy autorádiu, pořád vám tam trčí takzvaně Madonna, která hrála, dejme tomu, pár desítek minut zpátky, nebo se vám obnovují písničky a vidíte, co zrovna hraje, když posloucháte Rádio Čas. Hoďte nám jenom zprávu na WhatsApp číslo 776612800, díky moc, a jinak Dalibor ještě jednou. Děkuji, ale pozor, píše, bydlím 200 metrů od vás, tak asi špatný signál, nebo co? No právě proto sondujeme. Děkujeme.
1: Uvidíme. Jsme rádi, když nás na technické záležitosti upozorníte. No a podíváme se na technické záležitosti, ale v našem mozku tentokrát. Uh-huh. Protože je dokázáno, a možná s tím máš zkušenost, já teda rozhodně jo, že když nás někdo takzvaně zhejtí, že nás z něčeho nařkne nebo nám něco vyčte, tak si to pamatujeme mnohem déle, než když nám někdo udělí nějaký kompliment.
0: Mm.
1: Jo, že vlastně ty negativní věci si pamatujeme klidně až 20 let.
0: Mm.
1: No, ale komplimenty, a to je dokázáno studií, zapomínáme do 30 dnů.
0: Někteří do 30 vteřin, no, přesně tak, jo.
1: Vteřin. No, no. A není to žádná náhoda, je to tak, protože lidský mozek je evolučně nastavený tak, aby negativní věci bral vážněji. On nás vlastně tímhle chrání.
0: Protože jsme trošku jít ve střehu, ano, přesně tak.
1: Takže to, že večer si lehneme do postele a říkáme si, to tehdy ta Maruška před těmi 15 lety, mě se to tak dotklo, když mi to řekla, tak on to vyhodnocuje, že nás tím vlastně chrání.
0: To člověk ani nemusí brečet do polštáře, jenom si potom říká takové to, když toho člověka potká, já vím, co si zač. Tady neříká to nahlas, já vím, co si zač, já si to pamatuju a budu ve střehu, no, přesně tak.
1: Jo, přesně tak. Ale dá se to změnit, protože pořád má mozek nějakou flexibilitu, takže prý zabírá, když si večer napíšeš 3 drobné věci, které byly fajn.
0: Tak já teda toho využiju, ne, že bych si tady napsal 3 věci, ale pochválím ještě jednou Dalibora.
1: Ano.
0: Protože nám poslal dokonce i fotodůkaz té RDSky toho autorádia, protože byl asi první, protože teď zareagovala Kača na naši výzvu a píše, nerada to říkám, ale Madonna vám tam trčí už od včerejška, no. Takže tím pádem, Dalibore, zlatý jste a nezapomeňte pamatovat si to minimálně 20 let, jo? Že jsme vás podrbali za uchem, jo?
1: Přesně tak, to jsem taky chtěla říct.
0: Jo,
1: no, a vy všichni, kdo posloucháte a píšete nám na 776612800, máme vás moc rádi, objímáme a jste úplně úžasní a skvělí. Tak schválně, jak dlouho si to budete pamatovat?
0: Tak najdou se i výjimky, které zlobí, ale ty nebudeme jmenovat.

0: Tlo.
1: Spojíme teď dvě věci, ale dává to úplně logiku. Lenča, radím Rádio Čas, hity, které milujete, Leni, ještě jednou připomeň a třeba i ze svého Facebooku vypíchni, jaké je tedy ideální počasí, protože dnes na Ledového muže se ptáme, ideální počasí podle vás, posluchačů Rádia Čas. Každý má jiné, takže co Facebook, činí se?
2: A Hanča píše, jedině léto, hezky teploučko, nemám zimu ráda.
1: Mm-hmm.
2: Fandím! Markétka, slunce, teplo až vedro v létě, slunce a teplo na jaře, slunce a teplo na podzim a v zimě kopa sněhu, ale sluníčko, teplota mírně pod bodem mrazu. Takže Markétka vlastně našla to nejlepší na každém ročním období.
1: Mm-hmm.
2: Ta vypadá, že se to užívá, že se to střídá.
1: Počkej, žádná taková jako bednářovská výjimka, jako by chladnější větřík, sem tam dráždění, vítr, mráčky, polojasno, prostě takové.
2: Tak možná Klárka by
1: možná
2: si mohla líbit.
1: Možná uznáš Klárku, ano.
2: 25, jsem tam mráček nebo lehce pod nulou a nasněženo.
1: Jako, a my jsme se ptali jako na jednodenní počasí, takže to je skoro jak v Melbourne, to se říká, že v Melbourne se v Austrálii jako střídají během dne 4 roční období.
2: Takže jo, to je pravda. No,
1: no. Zkrátka vyšlo to tak, my jsme trošku anoncovali, tak jenom připomínáme, že dneska vyrážíme do terénu a jsme vlastně u startu z dílka Poruba, tedy toho letošního, které ale bude trvat i další dny a týdny, na to už jsme se koukali. Místo určení Ostrava Poruba, takzvaná Florida, prostě uprostřed hlavní třídy a bude tam náš promotým, bude tam kolega Honza Gavelčík a budeme vysílat, no.
2: Budeme vysílat z našeho mobilního studia a to v čase mezi 14. a 17. hodinou, takže určitě se za námi stavte do Poruby na sdílko. Jinak víc informací o všech, které najdete, kteří budou prodávat právě v těch speciálně upravených kontejnerech, najdete na www.sdílko.cz.
1: Mimochodem, když jsem tam šel, tuším, že loni, tak jsem si právě vzpomněl na tebe, protože v jedna ta sekce, a tehdy to bylo naopak hodně ozářené sluncem, měla i jakože prodávali kave. Víš, že tam představovali jakoby i vlastně domácí a místní kave, takže jsem si tak symbolicky dal. A mám pocit, že to bylo po zubaři, že jsem se tak odměnil zákroku u zubaře.
2: Já myslím, že je tam i gastrozóna a co jsem se dívala třeba na doprovodný program, tak se i v neděli bude cvičit yoga, takže není to jenom o těch nákupech nebo jenom o těch podnikatelích místních.
1: Je to o potkávání se.
2: Tak.
1: Asi tak, jo. Takže sdílko.cz odpoledne jak ve vysílání, tak přímo na místě s Rádiem Čas.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři, protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
8: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
9: bojovat. Fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
8: Třetí potom jako nemá názor.
9: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
10: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
3: Radim

0: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Moravská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Česko láká čím dál více turistům. Záchrana

0: Taková. Česko láká čím dál více turistů. V prvním čtvrtletí letošního roku se v hotelech a pensionech ubytovalo téměř 4,5 milionu hostů, kteří v nich strávili přes 11 milionů nocí. Meziročně je to nárůst o více než 5%.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě vzniklo nové vzdělávací a výcvikové středisko záchranné zdravotnické služby. Sídlí ve dvou patrech budovy střední školy stavební a dřevozpracující. V nových prostorách se budou moci vyzkoušet situace, se kterými se setkávají při reálných zásazích. Využívat k tomu budou také virtuální realitu. Ročně by se zde mělo vystřídat až 1400 lidí. V Česku začal týden rané péče. Jedná se o terénní sociální službu pro rodiny s dětmi do 7 let, které mají například zdravotní postižení. Akce probíhá i v Olomouckém kraji a více nám k tomu řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Týden rané péče připomíná odborníkům i veřejnosti, jak je důležitá včasná podpora těchto rodin. Pracovníci v rámci služby navštěvují domácnost a pomáhají rodině v každodenních činnostech. Krmení, oblékání i stimulaci smyslů a motoriky. Ukazují rodičům, jak rozvíjet dovednosti úměrně podle možností dítěte a jak reagovat na specifické potřeby.
1: Rádio Čas Sport.
0: Fotbalová šance liga pokračuje dalšími zápasy. Už dnes nás čekají další utkání ve skupině o udržení. Od 17:30 se na hřišti soupeře představí Baník Ostrava, který zavítá na Slovácko. Ve stejný čas se proti sobě postaví také Zlín s Teplicemi. Dnešní den bude převážně zatažený, přidá se také déšť nebo přehánky a teploty se budou pohybovat od 10 do 13 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Dobré ráno Moravo na rádiu Čas.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: Dneska společně s Lenčou hledáme takové počasí značka ideál, tedy podle vás, prostě jak si představujete, že by klidně mohlo být celoročně. Když jsem se koukal jako co lidi z celého světa, tak všeobecně říkají ten průměr 15 až 25 stupňů a podobně. Když jsem se koukal na oblasti s nejlepším počasím na světě, tak kromě Středomoří, což je úplně jasné, mě zaujalo, a to jsem třeba nevěděl, kolumbijské hlavní město, my říkáme Medellín, prostě se říká správně, tak podobně jako Madeira, myslím, že jo, tak to není město, ale ostrov věčného jara.
1: Jo.
0: A protože je výš v Andách, tak plý ta průměrná teplota celoročně kolem 22 stupňů, což je ideál.
1: Je ideál, no. Ideál. Madeira je nádherná. Akorát se tam úplně nevyplázneš na pláž. Jak je pořád kolem těch jako 22, 25 a hodně tam fouká vítr.
0: No, ona je zase pro kopečkáře, pochůzkáře a podobně. No, tak o tom to je. Takže prostě napište nebo namluvte, protože WhatsAppoví tak jako pospávají to svoje ideální počasí na telefonní číslo.
1: 7766 12 800.
0: Lenka Líšková.
1: Radim Sobislav Bednář.
0: Dobré ráno, Moravo. Je teď 2 minuty po 7.

0: furt je to dobrý. Je to prostě pořád dobrý. Britney Spears na rádiu, čas hity, které milujete.
1: A další a další a další s Lenčou a Radimem. Možná jste to taky viděla, tak jenom oslavíme a pozdravíme na dálku za velkou louži, protože v americkém Corpus Christi, tedy v americkém Texasu, se zadařilo, narodila se jednovaječná dvojčata, 4 holčičky. Mm-hmm. Mimochodem těhotenství bylo trošku komplikované, ale všechno se prostě povedlo. 24letá maminka, značka Ideál. Já jsem si říkal, že bychom si mohli dát takovou challenge, protože za prvé, ano, myslela si stejně, že
0: úplně,
1: jo?
0: Ano, přesně. Úplně, ano.
1: Holčičky dostaly všechny jméno od A, mm-hmm. přičemž holčička číslo 2, možná, že tam ne, v Texasu, ale v České republice by asi jako...
0: Měla trošku problémy ve škole.
1: Hlavně na sociálních sítích bych řekl.
0: Ano, ona se jmenuje...
1: Anália.
0: Anália.
1: Mm. Anália. Potom jsou to Amora, Aria a Azura. Krásná jména, no. Mm-hmm. Mě zajímalo, co znamená Anália.
0: Ta Amora máš lásku.
1: Mm-hmm. Aria, mám pocit, že v nějaké podobě známe z fenoménu Hra o trůny. Tam mm-hmm. mám pocit, že byla. A Azura... To, co dneska řešíme, Azuro, počasí.
0: Ano, takže krásný, čistota, podobně, no jasně. Ta análka je tam taková, jak ji říkají, že? Análko?
1: No, tak česky tam moc asi nemluví, takže Anália. Anal? No to asi, no, já nevím. No, nicméně mi napadlo, jestli jsi to taky tak někdy hrála, já si budu myslet a budu si říkat mm-hmm. abecedu v duchu, ty řekneš stop mm-hmm. a ve chvíli, kdy já řeknu to písmeno, tak musíme pro své potomky, ale ať je to pestré, tak je jedno, jestli to budou kluci mm-hmm. a holky, prostě pro svá čtyřčata budoucí vymyslet jména.
0: Dobře.
1: A musíme se shodnout, jako, že nám to bude sedět. Takže máme do 9 spoustu času.
0: Už vybíráme jména pro děti. Dobře, tak jo, takže děláš abecedu,
1: takže,
0: jo?
1: Počkej. A.
0: Stop.
1: H.
0: Tak to bude H.
1: Dáme jiné, jo? Trošku, ať je to tvární, že Chrudoš potom.
0: Chrudoš.
1: No Chrudoš a potom už nevím. Chrudoš. Můžu ještě dál? Tak já půjdu pokračovat po H, jo?
0: Dobře, počkej, Chrudoš Bednář.
1: Počkej. Jo.
0: Stop.
1: T. Tak a
0: dobře. Tak mě napadl hned Teodor. Toho už v rádiu jednoho máme.
1: Teo, dobře, tak dáme Toma, budeme mít jednoho Tomáše. Nechceš
0: Tomáš,
1: Tomáše?
0: Ne, uh-huh. To tak se jmenuje každý.
1: Nechci mít s tebou děti, to za prvé. To už ne, jako, dobře, tak jo. Tamara?
0: A může být.
1: Dobře, čistě uh-huh. teoreticky, možná nám ještě něco cinkne.
0: Takže máme Teodora, Tamaru.
1: Potom jenom říkám, co se mi vybavuje za jména, jo, to uh-huh. teď můžeme se bavit. Pak jsou ještě vlastně buď to Týna nebo Táňa, jako od holek, uh-huh. z kluků.
0: Mně by se líbila Tatiana. Mm-mm. Ne, proč ne?
1: Myslím, že bychom měli nesympatickou dceru Taťánu. Ne.
0: Taťánu ne, Taťána by se ti nelíbila, jo? Ty bys ji neměl rád?
1: Měl bych s ní problém.
0: Ty bys měl problém s vlastní dcerou Taťánou.
1: Já bych ji štípal.
0: Dobře, tak Taťána ne, dobře, tak ale máme teda Teodora a Tamaru.
1: Jo, přesně tak, aha.
0: Týna, ale Týna je Kristýna. Ono zase těch jmén
1: ne,
0: na to...
1: Ne, bývá myslím, že i Týna, ne?
0: Já jsou jména na to všechna.
1: No počkej, to právě musíme z hlavy, ty.
0: Aha. Tobiáš,
1: jo, jako akorát, no, byl by takový všední kluk, protože teď je Tobiášů všude spousta,
0: tak
1: no.
0: Tak pro mě, ale to jako by nebyl všednější než Tomáš.
1: Tadeáš ještě je.
0: Jo, Táďa je dobrý.
1: Takže jdeme Tadeáše.
0: Takže
1: dobře.
0: Máme Táďu.
1: Tamara, Tadeáš, prvního syna už jsem zapomněl, Teodor. Dobře, a ještě čtvrtý potomek, no asi holka by to měla mít.
0: No, měla takže. By, no.
1: Myslím, že jsme, teď dej, dívčí jména na to. Myslím, že jsme něco zapomněli. Jinak posloucháte ranní program Rádia Čas, Lenča Radim, dobré ráno Moravo, reagujeme na zajímavost.
0: My jsme teda ale úplně.
1: Co?
0: Tereza, ne?
1: Aha.
0: No, že jo, no.
1: Tak Tereza ne, pozor, ne. Pozor, jako znám dvě Terezky, které jsou naprosto úžasné, ale prostě znám jich hodně, no.
0: No, ale počkej, ale máme na výběr, protože těch dámských jmen na té není až tak mnoho, no, těch, no. Českých. Ale můžeme méně častá originální, jsou třeba Thea, to se mi moc líbí, Thalia, no, anebo potom cizí mezinárodní jako Trinity, Tiffany, Tereza, Thalia a Tilda.
1: Tiffany dává někdo trošku jiný, tam ne? A dál?
0: Mně se líbí Trinity.
1: Mimochodem jméno by bylo moje nebo tvoje?
0: Jako Líšková nebo Bednář? No. Bednářová, jo.
1: Tiffany Bednářová. Já nevím, no. Já myslím, že by kradla. a Tiffany Líšková.
0: Ne, to by nefungovalo.
1: Myslím, že dělá OnlyFans.
0: Jo.
2: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Za 2 minuty 7:45, Lenča Radim, Rádio Čas. Teď budeme mít vlastně dvojičky a trojičky, protože nejdřív se přidá dvorní astrolog Milan Gelnár, za chvíli taky Kristýnka, víš, nevíš, datem 12.5. Jinak, já nevím, jestli bych to měl teda přiznávat, ale přiznám to, před chvíli jsme řešili čtyřčata, která se narodila v Americe, v Texasu, a já jsem prý řekl, jako, že jsou to 4 holčičky, protože na sečteno jednovaječná dvojčata.
1: Ano.
0: Jo? Ne, tak ne, tak 4čata, prosím, pěkně.
1: Mimochodem, už je to chvilička, co zahrála písnička. Dal bys dohromady všechna 4 jména našich dětí?
0: Tamara, pak jsme schválili Tadeáše, že jo, Teodora,
1: ano.
0: A Tiffany Líškovou-Bednářovou.
1: Ano.
0: Přesně tak, jo.
1: Dobře.
0: Tak prosím vás, užívejte si den, lvy jsem zavnímal, bíky nevím, co máte dneska 12.5., tak se můžeš zaměřit, a jinak pohodu všem, o tom to je za 7:45.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Můžeme tak očekávat stabilizaci toho, co se jeví jako nestabilní, orientaci na to praktické, pragmatické, ale také sklony k milostným úletům a podrazům či podvodům. Co se týká notybí znamení, tak panám by se mělo dařit prosadit vše, co budou chtít. Býci si budou líbovat v erotice a obdobných činnostech a kozrozy by měly být ve svých postojích pevní a neústupní. Lvy mohou spřádat odvážné plány. Střelci budou hýřit nadšením a elánem a berani by mohli inklinovat k milostným úletům. Váhy mohou propadat v melancholii. Hodnáři budou trpět nesoustředěností a blížencům by se mělo dařit realizovat své nápady a inspirace. Radci budou inklinovat k přátelským setkáním, štířit se blízkou svou vnitřní moudrostí a ryby by měly být pro ostatní morální oporou. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádio Čas, Milan Gelnár.
2: Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Jsme rádi, že ta rána žijete s námi, pro někoho možná usínání ponoční, buď to směně nebo akci. V každém případě sem tam dorazí zpráva prostě jen tak a dokonce i v premiéře na WhatsApp Rádia Čas. Máme tady pozdrav od Pavla, po ránu vás takhle. Já doufám, že to nepokračuje, protože Pavel napsal moc hezkou větu, po ránu vás poslouchám. Klidné, pozitivní, sranda, prostě po ránu fajn. Jo, je to pozdrav Solomouce, ale už tam nějakou dobu lítají tři tečky, jo. Tak doufám, že tam nebude takové to ale.
1: Ale.
0: Jo. Nicméně první půlka se nám moc líbila, dal jsem srdíčko, Pavle, díky moc.
1: Moc děkujeme.
0: Dneska se ptáme.
1: Jaké počasí je podle vás ten ideál? Napsal ale, že?
0: No, jak se to vezme?
1: Něco napsal. Pavel se jmenuje,
0: možná.
1: Že?
0: Možná.
1: Pavel z Olomouce něco napsal.
0: Ano.
1: Co napsal? Napsal? Já to nevidím, protože to vidí jenom Ráďa.
0: Napsal
1: jo?
0: Radim Bednář, má už ale podezřelé dlouho 30 let. Pavle, špatně posloucháte, já mám 29. Ale zlatý, bereme to, já to beru. Přesně.
1: Máváme
0: tak.
1: Do Olomouce.
0: Přesně tak, ne, to díky moc, fakt zlatý. Lidi píšou, hezké ránko, miluju sluníčko, ráno na terasce kávu si dám, u toho vaše rádio poslouchám a jako bonus zpěv ptáčku poslouchám, no není ten život nádhera, Leni a rádio krásný den, jo?
1: Takže děkujeme. No a taky Věrka píše na Facebook Rádio Čas, 22 stupňů polojasno jsem tam, že zavouká vítr v létě. U nás v Česku máme krásné počasí, jen aby už nebyly povodně. To Věrka vzkazuje. Taky doufáme.
0: Ahoj Rádio Aleni. Ježíši Kriste, no tak jo, to je moje chyba. Pokud se narodila dvojčata, tak mohly by být čtyři. Broňa to ještě tam reaguje prostě na tu moji zajímavost, jak jsem řekl, že se narodila no, čtyřčata, řekl jsem dvojčata ve vysílání. No.
1: No a Maruška píše, a to je taková kvízová otázka v podstatě, protože ona nenapsala, kde žije, jo? Mm-hmm. A píše, krásných 20 stupňů celý rok, protože kde žiju je celý rok kolem 30 až 45 stupňů Celsia a v zimě je 8 až minus 4, ale jenom 2 až 3 dny, takže na naše poměry u nás 20 stupňů je chladno, takže super.

0: já nevím, potetovaný a kníratý, tak se podíváš na to, kdo ti ho napsal, že jo, ať se třeba uklidníš.
1: No ale...
0: Co je?
1: Uklidňuješ se hodně?
0: Takže souhlasíš s tím, co jsem řekl, jo?
1: Ne, já jsem to myslela...
0: Hele, chtěla jsi na záchod, běž na záchod.
1: Ne, já jsem to myslela tak, že jsi na těch sociálních, co děláš na těch sociálních sítích.
0: Ano, občas se na sociálních sítích uklidňuju hodně, jako každý muž.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
6: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
2: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku.

0: Jeden za druhým hity, které milujete na Radio Čas i 12. májový den. Za 2 minuty půl 8 a milá společnost s námi ve studiu, nejenom Lenča, ale taky Kristýnka Kubánková. Ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj Kristy, i tebe se zeptáme, jaké je podle tebe ideální počasí? Kdyby tak mohlo být celý rok, co by ses vybral?
0: Co si objednáš?
3: Ten minulý týden byl takový fajn, kolem té dvacítky. Kolem dvacítky to by mohlo být fakt od ledna do prosince, to by mi vůbec nevadilo. Ano, a sluníčko, hlavně co nejvíc sluníčka.
2: Já souhlasím.
0: Zatím je to taková nejčastější odpověď. No. Jinak pište, nahrávejte Facebook, WhatsApp 7766 12800. No a teď, když jsi tady s námi, tak jestli bys mi pomohla, dneska se ptá Lenča a slíbila, klidně to řekni.
2: Já to řeknu, já jsem měla ambici udělat nejjednodušší výš nevíš v historii a já jsem říkala tady Kristýnce a Ráďovi, že za 2 minuty nebude co řešit.
3: No tak.
0: Je 7:29.
4: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1743 byla Marie Terezie v Praze korunována českou královnou. Byla to takzvaná korunovace na usmířenou. Kolik dětí měla Marie Terezie?
0: 16.
3: Ano.
2: Měla také dceru, která se nechválně proslavila větou, kterou údajně řekla. Ta věta zněla, když nemají chleba, ať jí třeba koláče.
3: Antoánka.
0: Marie, pozor, já jsem nepil, jenom jsem to neřekl důrazně. Marie Antoaneta.
2: Jak skončila?
0: Bez hlavy.
2: V roce 1936 bylo v Praze slavnostně otevřeno muzeum člověka, kterého poznejte podle těchto vět. Pomohl vytvořit hudební identitu českého národa.
0: A promiň, jenom v kterém roce?
2: 1936.
0: Dobře.
2: Pískání v uších proměnil v umění.
3: Smetana.
2: Ano. Co měla ještě hezké, no, ale to dobře, nevadí.
0: Ani nevím, že má teda muzeum, to se přiznám.
3: Taky jsem to nevěděla.
2: V roce 1994 měla premiéru...
0: Pardon, to bylo za to čtyřu. Já tě zlobím, promiň, já jsem to chtěl zpestřit, no pokračuj. Asi jdeme ty 2 minuty.
3: Taky
0: promiň.
3: Budeme za každý přeřek dělat tudu.
0: Ježišmarja, já bych troubil furt, promiň, Ježišmarja. Ne, jako u sebe.
2: Má to horší a horší, že? Už to nespraví, no nevadí. Tak v roce 1994 měl premiéru film, poznejte.
3: To je Pulp Fiction, ne?
0: Ano, přesně tak.
2: Je to tak?
0: Tarantino.
2: A mimochodem získal i na filmovém festivalu v Cannes, kde měl premiéru hlavní cenu Zlatou palmu. Poznejte další jeho filmy podle hlášky. Pomsta se nejlépe podává studená.
0: Já ty hlášky neznám, já znám trošku ty herce, takže...
2: Ale poznáte to podle toho, o čem ten film je. Ta hláška není jako ta hláška, ale o čem ten film je.
0: Takže pomsta? Jo, takže Kill Bill?
2: Jo.
0: Tak jo, co uznám.
2: Hamburgery, základ každé výživné snídaně.
0: O čem je ten film? Řekni a já ti povím, jak
3: se... O hamburger?
0: Takže Hanební parchanti, ale to nám napověděl.
2: Ne, to byl Pulp Fiction. Nevadí. Antonio Margheriti.
0: O čem to je?
2: Antonio Margheriti.
0: O čem to je? Jakoby zase jenom obecně, asi jedno název.
2: Ty, ale z toho jsme se tady dělali přece legraci. Antonio Margheriti. Margheriti.
0: Teď jsou to ti hned parchanti, dobře, fajn, ale tak já nerad totiž si to uznávám, když vlastně typuju jenom, no.
2: No, ale jsou to hanební parchanti. Mimochodem, Antonio Margheriti je skutečné jméno, ono bylo v tom filmu použito. Kdo to byl, kdo byl ve skutečnosti Antonio Margheriti? Kuchař. Má možnosti.
3: Taky mě napadlo kuchař.
0: Jo, no, napadl nás kuchař, máš to v možnostech?
2: Tak za A, filmový režisér, za B, známý italský herec, za C, spisovatel westernů.
3: Tak kuchař to nebyl.
0: Aha, tak asi spisovatel westernů, ne? Když teda to má rád ten Tarantino takové divoké.
2: No tak ne. Byl to filmový režisér a Quentin Tarantino mu takhle vzdal hold, že pojmenoval podle něho tu postavu. No a poslední je muž, který dnes slaví narozeniny, velmi úspěšný americký herec, kterého poznejte podle filmů. Oppenheimer.
0: Tak zatím Ir, no.
2: Nuremberg.
3: Tak já ho vidím, já nevím, jak se jmenuje.
0: Teď ho srovnávali v jednom úžasném teda...
3: Je moc hezký.
0: V jednom úžasném mímu ho srovnávali, že vypadá jako Ester Janečková.
3: Je moc hezký.
0: Že to je on. Cillian Murphy.
2: A třetí film Bohemian Rhapsody.
0: Aha, tak Rami Malek.
2: Ano. No.
0: Díky bohu za ty dary.
3: Tak není to ten.
2: Tak jo, to je všechno.
0: Tak jo. Slíbila si 2 minuty, 7:29 jsme začali, je 7:33.
2: Ale to protože jsi mi dával...
0: Antonio Margareta, jakoby, jestli tohle to je lehké.
2: Teď jsme se o tom bavili, to za prvé. A za druhé, ty 2 minuty byly o tom, že ty jsi mě vypípával ten přeřek.
0: Jo, pardon, za chvíli bude 7:34. Kristýnko, moc krát děkujeme.
2: Díky moc.
3: Já děkuju.
0: Ty jsi nás judgeovala pohledem, mimochodem.
3: Já jsem teď hodně soudila.
2: Ano.
0: Já tě rád studuju.
4: Dobré.

0: Hity, které milujete, Lenča, radím na rádio čas, Leninom, poprosím tě o fair hru, nečti si to všechno kolem. Já mám pro tebe malý obrázek, jo, potom to pošlu Jirkovi, to mi teď jako docvaklo, ať to vidí třeba i diváci televize Relax, co jsem ti dával. Jenom mi řekni vlastně, kdo je tento pán, kterého ti ukážu na obrázku, jo?
1: Dobře. Jako
0: jestli máš ponětí. Mm-hmm. Říká ti to něco?
1: No, někoho, asi ho znám, ale vůbec nevím. Mm-hmm. Kdo to je?
0: A když tě ukážu v mladších letech?
1: Vím, ale nevím.
0: Tak zkus.
1: To jméno nevím.
0: No ale jako, a co víš?
1: Že jsem ho už někdy viděla.
0: Aha, dobře, no. Tak já ti prozradím, že ho uvidíš naživo 21.11.2026. Mě totiž napadlo, takhle, já vím, jo, ale přece jenom ty jsi byla mladší a v době, kdy jsi byla ta největší sláva, tak jako jsi to ještě nevnímala, tak jsem si vlastně říkal, jestli neznáš jenom písničku a že si nebudeš překvapená, jak vlastně vypadají, pánové.
1: Překvapená ano. Nejsem, už jsem je viděla,
0: jo, ale než to zacvaklo.
1: Než to zacvaklo, kapela no, Europe.
0: Ano, přesně tak.
1: A jediná evropská zastávka u nás v Ostravě, v Ostravar aréně na mega koncertu Rádia Čas.
0: Ano, Joey Tempest, ukazoval jsem ti vlastně frontmana a zpěváka. Mimochodem, já jsem to vždycky řešil, protože oni jsou Švédové a Joey Tempest jako mi moc neznělo, tak teď jsem dohledal, že to je teda umělecké jméno a že se narodil jako Rolf Magnus Joachim Larsson.
1: Tak
0: jo,
1: myslím,
0: úplně klasika.
1: Já myslím, že zvolil správně.
0: Jo. Oj.
1: Tak si představ, že teďka uvádíš, jo. Představ si tu situaci, jsme na megakoncertě Rádia Čas, Ostravar Arena, 21. listopadu, klidně si zavřete oči, představte si to. Nastupuje na pódium Radim Soběslav Bednář a má uvést hlavní hvězdu večera a říct jméno hlavního zpěváka.
0: No právě,
1: tak a ty to řekni.
0: No ne, tak ty právě, počkejte. Nezlob se na mě, jo.
1: A na pódium nastupuje.
0: Nezlob se na mě, říkám. Dámy a pánové, hlavní hvězda letošního megakoncertu Rádia Čas, Europe!
1: Ne, myslíš, že jsi zpěváka.
0: Samozřejmě, a s Rolfem Magnusem Joachimem Larssonem.
1: No, to bude party. No. Já myslím, že byste měli jít na čas radio.cz a koupit si lístky, protože u tohohle opravdu chcete být.
0: V záloze i David Koller, Lenny a Marpo a Olympic.

0: Čistě teoreticky si myslím, že na Rádio Čas nazrál ten čas, že bychom měli, nebo možná mohli trošku naznačit, čeho se bude týkat dnešní tajné úterý. Jestli budeš se mnou souhlasit, jo? Já řeknu první indicii, která vám neřekne nic, ale Lenča jenom potvrdí, že říkám pravdu. Lenča, možná jo, mě by, a teď to není urážka, ta výhra neřekla vůbec nic, ale vám některým až trojnásob se prostě budete radovat, asi takhle.
1: Je to tak. A mě by teda to potěšilo.
0: Tak jo, já jsem nevěděl, jako, protože někdo zrovna v téhleté, někdo se jakoby udrží, někdo ne.
1: Neříkám, že jsem mistr, ale baví mě to.
0: Už jsme naznačili, že to takové se cvičme v rytme a hlavně je geniální ta věc, kterou budeme praktikovat na vás po 8 hodině v tajném úterý, tak vlastně se v ní můžete zdokonalit díky právě ceně, kterou získáte.
1: No a víc už asi neřekneme, ne až po 8.
0: Víc už asi ne. No. Ale pokud se jako rádi pohybujete a směřujeme spíš na tu severní Moravu, tak poslouchejte po 8 hodině Rádio Čas.
1: A další nápovědu už nemůžu říct, že?
0: Mimochodem před asi 20 vteřinami jsem řekla, víc už asi neřekneme. Já jsem pro, protože jako říkám zase, že ať se lidi těší ti, kterých se to může opravdu týkat.
1: Dobře, tak jo, tak už ani slovo, ani slovo.
0: Jo, já jsem právě myslel, že můžeš říct.
1: Jo, můžu. Jo,
0: ať se právě těší, že po 8 si můžou zahrát.
1: No, budou v tom i kolečka.
0: Budou v tom i kolečka a mimochodem nepochopil jsem, že se to týká vlastně jakoby dětí?
1: Tak to nevím.
0: Jako odmírně, takhle, v této disciplíně odmírně pokročilých dál. Tak, a teď mám pocit, že máte úplně v hlavě zmatek.
1: A teď mám pocit, že i já nevím.
0: To bylo lákání, ne, já jsem si studoval ty materiály, jakože se to netýká úplných začátečníků,
1: jo.
0: Ale hlavně těch, kteří třeba mají děti a už to vyzkoušeli a dej jim to docela, tak aby se ještě zlepšili.
1: Dobře.
0: Říkám to dobře.
1: Já si myslím, že jo.
0: Dobře, no.
1: Já jsem si tak jako, protože já jsem se zasněla, že bych šla taky, víš.
0: No, já myslím, že můžeš taky, ale jako nesmíš být úplný začátečník.
1: No jasně, no. Musíš se na tom prostě udržet.
0: Což říkám, mě by to neřeklo vůbec.
1: Já si myslím,
0: vůbec
1: že teď
0: nic.
1: Všichni jsou totálně zmatení, že vůbec nechápou.
0: A to se nám líbí. Takže po 8, jinak je 3/4, Lenča radím a hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Na páteční snídani přijde primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Povídat si budeme například o proměnách v porodnictví za posledních 20 let. Poslouchej po 8 hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Kámen a zahrada.
4: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
2: Kámen a zahrada.
4: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
2: Kámen.zahrada.cz.
6: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
7: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon.
8: To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka. Vlnovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Když kohout zakokrhá a budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí: Dobré ráno, Moravo! Na Rádiu Čas.

0: Hned pochopíte, o čem si dneska povídáme na Rádio Čas. Pěkné ráno, miluju jaro, sluníčko, nebe bez mráčku, ale ne 30 a hic jak blázen, jo? Tak to byla přes WhatsApp Rádia Čas, pokud se nepletu, Jana. První den ledového muže, teda opravdu symbolicky to letos vyšlo opravdu krásně s tím počasím. Se ptáme, jak si představujete počasí značka Ideál.
1: A samozřejmě i Facebook Rádia Čas krásně žije. Já teď vybírám, co jsem ještě nečetla. Danča napsala: to bych si nevybrala, miluju vůni mrazivého vzduchu, stejně jako předjaří, letní večery i lesy, když na podzim voní houbami. No prostě Danča má ráda všechna roční období.
0: Vlastně v tom máme, nechci říct, že nesoulad, my jsme se kvůli toho neshádali, ale ty říkáš, že bys klidně praktikovala non-stop opravdu jako jeden ráz počasí a mě vlastně ty proměny vyhovujou. A docela si říkám, že je škoda, že už to tak jako ty poslední roky splývá, že se přechází tak trošku jako z léta do zimy nebo něčeho tak. Takového, že už se tak jako je také,
1: No každoročně jsme to tak měli, že vlastně ze dne na den bylo léto, ale teď mám pocit, že ne, protože mnohem víc.
0: A je to trošku přirozenější.
1: Nosím kabátky
0: za ty dary,
1: a je to přirozenější, určitě. No a Hanička taky kope za všechna roční období. Každé roční období má svou krásu, stačí si jen vybrat.
0: V rychlosti teď čerstvá zpráva od Evy, předpokládám, že bude taky meteorologického rázu.
2: Ahojky, tak moje počasí značka Ideál je takové, na které mám zrovna v tu danou chvíli náladu. Takže vlastně podle nálady. Ahoj.
0: A na to ještě navážu otázkou pro tebe, protože troufám si říct, že to nemám, občas jako je to vyčerpávající, ale dokáže ti počasí jako ovlivnit náladu.
1: Ano. Ano.
0: Takže hlad a počasí.
1: Hlad a počasí.
0: Dobře.
1: To není dobrá kombinace.
0: A dneska se držíš?
1: No tak držím se, protože jsem se najedla. Ale jinak... Jinak ne.
0: Nervy moje. Takže pište, nahrávejte za 4 minuty 8 a zprávy s Kristýnkou.
3: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
4: Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
2: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
3: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
5: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Moravská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Dětí se zubními kazy přibývá. Bohumín pokračuje v modernizaci veřejného osvětlení. Zlínský kraj chce zjistit, jaké sociální služby lidé potřebují. Krásné ráno vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Dětí se zubními kazy v Česku přibývá. Ve 12 letech mají průměrně 5 zkažených zubů a z poloviny za to podle odborníků můžou sladké nápoje. Ty prý začínají konzumovat čím dál mladší děti a každodenně pije asi čtvrtina z nich.
6: Morava aktuálně.
5: Bohumín pokračuje v modernizaci veřejného osvětlení. Staré sloupy a energeticky náročné sodíkové lampy aktuálně mizí z hlavní skřečonské tepny. Nahrazují je moderní LED svítilna. Pokračuje mluvčí Jana Končítková.
7: Modernizace veřejného osvětlení ve Skřečoně probíhá po etapách a vyžádá si krátkodobá omezení v dopravě. Řidiči se s nimi setkají v ulici 1. máje průběžně mezi 10. a 31. květnem. Vždy v čase mezi 6. hodinou raní a 2. hodinou odpolední. Půjde ale jen o krátké časové úseky v řádu maximálně několika hodin.
5: Například ve Vrbicím se město inspirovalo u Karvinského moře a využilo solární technologii. Zlínský kraj chce zjistit, jaké sociální služby lidé v regionu potřebují, jak dostupná je pomoc pro seniory, rodiny v těžké životní situaci nebo lidi, kteří pečují o blízké. Zkušenosti obyvatel chce kraj zmapovat pomocí dotazníku. Zapojit se může každý, kdo takovou situaci řeší nebo o ní ví ve svém okolí.
6: Rádio Čas.
5: Tenisový turnaj v Římě bude od čtvrtfinále pokračovat bez české účasti. 13. hráčka světové

0: 3-6 a Karolína Plíšková padla 0-6-2-6 světovou dvojkou Rybakinovou z Kazachstánu. Dnes bude převážně zatašeno, přidá se déšť nebo přehánky a teploty se budou pohybovat od 10 do 13 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Dobré ráno s Rádiem Čas. Leni, chceš slyšet takovou speciální pohádku, velmi krátkou?
4: Ano, povídej.
3: Byl jednou jeden hokejista.
4: Ano.
3: Americký hokejista z Minnesoty a ten hledal způsob, jak si zatrénovat i mimo sezónu. A tak v roce 1980 vymyslel něco, co se o dalších 10 let později stalo velkým hitem a teď už je to populární i v České republice a už asi tušíš, kam mířím. Nebo ty si odešla, mám to zopakovat celé, ty si odešla pryč, že? Na co jsi zmyslela, na kočky? Hele, já to řeknu ještě jednou.
4: Ne, já už vím, já jsem myslela na rozcvičku a na sport, takže v podstatě jsem byla v tématu.
3: Ano.
4: A myslím si, že jsou to kolečkové brusle.
3: Inliny, přesně tak.
4: Inliny.
3: No, inliny, no. Tak teď už jsme vám trošku naznačili, protože právě inlinů a tréninku na nich se to bude týkat. Já bych řekl, že naše cena se bude týkat hlavně třeba rodin s dětmi.
4: Ano.
3: Pokud máte caparty, kteří už si je vyzkoušeli o 5 let výše, tak bych poslouchal v průběhu dnešní horána této hodiny Rádio Čas.
4: Protože to tak trošičku naznačujeme, že už za chvilku přijde tajné úterý a ta cena je velmi, velmi pěkná a dokonce se můžete i něco nového naučit.
3: Tak a jak Lenča řekla, myslela na rozcvičku, protože tady máme takovou jakoby protahovanou každé ráno, dneska trošku později, 8:02, ale když tak si na dálku zatančíte sami. S námi. Sami.

0: Hity, které milujete, Lenča, Radim, Rádio Čas. My jsme si dopřáli malou ranní rozcvičku a vás teprve čeká. Já bych řekl asi úplně nejvíc webovky buďinline.cz, buďinline.cz, kde se dozvíte všechno podstatné k víře, ke které vám teď řekneme alespoň malou esenci.
1: Protože pokud máte rádi inliny, kolečkové brusle, chtěli byste se zlepšit, po případě máte nějaké ratolesti, které už se udrží na kolečkách, tak tady se vám to bude hodně líbit. Protože ve hře jsou 3x2 vstupy na bruslíkov, tedy na trénink inlineů.
0: Slyšíte dobře, jo, bruslíkov, když tak buď inline.cz, tam si to všechno můžete pročíst a načíst. My k dnešnímu tajnému úterý, kromě těch tří tréninků ve dvou, samozřejmě s instruktorem a podobně, máme i takovou malou doprovodnou cenu. Myslíme, že jako každému asi dojde, jak je to správně, nic těžkého to nebude, takže ještě jednou je to bruslíkov, jo?
1: Ano.
0: Jako tak, jo? Telefonní číslo 776612800, kolikátý v pořadí?
1: Čtvrtý v pořadí.
0: A malá otázka k tomu, jo, ta už zazní ve vysílání Rádia Čas. Já myslím, že pokud jste dobře poslouchali, že vám to bude víc než jasné.
1: Držíme pěsti.

0: Fajné úterý Rádia Čas.
1: No už jsme víceméně odstajnili, ale my jsme s Lenčou řekli to nejpodstatnější a teď v tom správném pořadí na lince Rádia Čas. Kdo pak? Hezké ráno.
2: Ahoj, tady Petr.
3: Petře, krásné ráno. Tak já se hned na začátek zeptám, jestli jste poslouchal pozorně a víte, o co si vlastně voláte?
2: Jo, je to poukaz na kurz Bruce Lee, nebo trénink Bruce Lee z bruslíkov.cz.
1: Přesně tak, je to na buďinline.cz, přesně tak, v Bruslíkově, ano, skupinová lekce od mírně pokročilých až po ty nejpokročilejší. Takhle, kdybyste to vyhrál, tak s kým půjdete, nebo s kým vyrazíte na ty tři tréninky?
2: Nevím, jestli já, ale určitě bude dcera, možná bude žena, protože dcera chodí na kroužek a je takovej jako zapálený fanda.
1: Jinak připomínáme všem a teď tedy aktuálně vám, že když to klapne, tak můžete využít tyto vouchery kdykoliv do půlky června, jo, do 17.6., takže ještě víc než měsíc.
3: A já ještě doplním místo, že to je Inline Park Sareza v Trojhalí Karolíně.
1: Tak.
2: A
1: teď ta malá otázka pro vás, jo, tu jsme slíbili. Prosím vás, Peťo, soutěžní otázka. Jak se jmenuje maskot buď Inline a teď buď za A je to Bruce Lee, za B je to Bruce Willis, anebo za C je to Bruslík. Jak se jmenuje patron, nebo jak se tomu říká, maskot Bruslíkova? Bruslík, jako, Bruce Willis,
2: já,
1: nebo?
2: Já bych teda typnul Bruslí, ale nevím.
1: Bruslí, myslíte skáčkem Bruslík, jako?
2: Nevím.
3: Jak se,
2: já bych typnul jako Bruce Lee jako z reklamy, že jo? Bruce Lee jako herec, no.
3: Jo. No a jak jste říkal tu webovku, o co hrajete?
2: Bruce Leekov.
3: Tak jak by se mohl jmenovat ten maskot?
2: Tak Bruce Lee, dobře, tak asi, no, tak přesmička v podstatě, no.
1: V jakém jste znamení, Peťo?
2: Já jsem kozorok.
1: Zníte jako váha. Takže prosím vás, takže poslední slovo.
2: Dobře, tak Bruslík.
1: Tak káčko na konci, jo?
3: Ano.
1: Dobře. No. Nervy moje, Petře, pro boha. No jasně, že jo. Jasně, že jo.
3: Naštěstí, my jsme se o vás tak báli, Peťo, ale naštěstí, tak jsme se báli.
1: Ta pravidla nejsou tak jako šílená, že bychom nemohli trošku navést dobrým směrem, o tom to není.
2: Děkuji, já jsem v autě, takže je to takové trošku...
1: To máme zkušenost s hráči v autě, že ta soustředěnost je na nějakých 70-50%, no.
3: No ale...
2: Chlapi 30.
3: Tak, no, ale ten myšlenkový proud k tomu Bruce Leemu jako byl vlastně dobrý. Taky by mohlo být.
1: A hlavně máte doma malou srdcařku, která je to opravdu blízké, takže jsme rádi, že budete rád, jo?
2: Určitě.
3: Tak jo, mějte se krásně.
1: Mějte se báječně, naschranou.
2: Naschranou.
0: Tajné úterý Rádia Čas.

0: Krásné ráno, Rádio Čas, Radim, Lenka, dobré ráno, Moravo. A aktuální čas 8 hodin 16 minut a to už tak jako cítím ve vzduchu, že se někdo blíží.
1: Jo, no připravil jsem ho, jo. Já jsem
0: to ty jsi zamyslel, Ráďo.
1: Ne, já jsem uvažoval, jako jestli jsme na stejné vlně a jsme, jo. Jako. Milan, myslíš?
0: Ano, Milan.
1: Jo, on se blíží, odkud se blíží, pověz mi, tak jako zajímá.
0: Blíží se z hvězdné mlhoviny.
1: Ty jsi to popsala tak, jako, že je něco jako Jožin z Bažin, jo. Z Močálu se blíží, blíží.
0: Ne, on se stoupil z hvězdné mlhoviny.
1: Pokračuj, se mi líbí.
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Můžeme tak očekávat stabilizaci toho, co se jeví jako nestabilní, orientaci na to praktické, pragmatické, ale také sklony k milostným úletům a podrazům či podvodům. Co se týká jednotlivých znamení, tak panám by se mělo dařit prosadit vše, co budou chtít. Býci si budou líbovat v erotice a obdobných činnostech a kozrozy by měly být ve svých postojích pevní a neústupní. Lvy mohou spřádat odvážné plány. Střelci budou hýřit nadšením a elánem a berani by mohli inklinovat k milostným úletům. Váhy mohou propadat v melancholii. Hodnáři budou trpět nesoustředěností a blížencům by se mělo dařit realizovat své nápady a inspirace. Radci budou inklinovat k přátelským setkáním, štířit se blízkou svou vnitřní moudrostí a ryby by měly být pro ostatní morální oporou. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Radio Čas. Milan Gelnar.
2: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
9: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
10: Přijďte si užít Hukvaldské hradní slavnosti. V sobotu 16. května na hradě Hukvaldy uvidíte největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu a loutkové divadlo. To vše doplní středověké stánky a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na hrad Hukvaldy EU.
11: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
2: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Jaké je vaše nejoblíbenější počasí? Co by byl takový ideál po celý rok? Na to se vás ptáme dneska na rádiu Čas, na našem Facebooku a také Instagramu.
1: Přesně tak, vyrazili jsme do ulic Moravy a Slezska a dali jsme vám takovou nabídku. Představte si, že každý den v průběhu celého roku je pořád stejně. Tak jak by to mělo vypadat?
2: 28 stupňů polojasno.
3: Stejné nemůže být, musí být sluníčko a musí taky pršet někdy.
4: 20 stupňů slunečno.
5: Léto.
6: Léto. Slunečné, 22 stupňů, teplý větřík.
7: Já mám nejradši roční období jaro, takže ani ne horko, ani ne zima.
8: Podzim, zimu.
9: Zima, tma, málo slunce.
10: Deště, líjavce, sichravý listopad.
11: Sluníčko je luxus, luxus a nálada se mi zlepší o 1000% jako než je zamračeno.
12: Zima, sněhu po kolena.
1: A všimla jsi, byly tam i dva mrakomorové.
0: Byly, jsou, ale jsou v menšině.
1: No,
0: jsou
1: menšině. Ale úplně si to vychutnali, to ani já bych neřekl úplně pošmourno, listopadově, sichravo a podobně. No.
0: No, já teda musím říct, že kopu za ten tým sluníčkářů a říkám si, proč my tady žijeme.
1: Zase na druhou stranu ten pán první, který to vzal strašně prakticky, nebo druhý, říká tak, jako nemůže být, protože kdybyste opravdu měli jako bez přehánek nonstop celý rok jako léto, tak kde bude voda, že jo?
0: A tak může být teplo a pršet, že jo?
1: Jo.
0: A
1: pak tak ale my se bavíme jakoby o utopii, kde si to všechno objednáváme a je sucho, i když neprší, asi tak. Nebo ne,
0: tak.
1: Je mokro, i když neprší.
0: No prostě vy nás chápete.
1: Jo, my si rozumíme.
0: Naši posluchači nám rozumí, jak by řekl Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Já teda myslím, že dneska moc ne, ale obvykle jo.
0: Ale to nevadí. Každopádně pište, co vy a vaše ideální počasí na náš Facebook anebo taky na WhatsApp 7766 12 800. Hity.

0: Tak si tady něco pouštím, mimochodem zdravíme za Radiočas, Lenča Líšková.
1: Radím se Beslav Bednář.
0: Když tak mrkněte i na novinky.cz, ať to tady jakoby nepopisuju, v každém případě je tady malé videjko z Indonésie, kde jedna maminka zažila opravdu jakoby velký strach, protože jen co se otočila, a vy mámy na mateřské to všichni znáte, tak její dvouletý syn, já nevím, jestli to je budoucí jakoby Superman nebo něco, tak se opravdu vytrápal na střechu jejich rodinného domku a zůstal tam trčet. Naštěstí si potom zavolal o pomoc, tak ho zachraňovali, ale jako je to docela komický pohled, tak ne pro ty rodiče, ale opravdu, já si to vůbec neumím představit, jako, ale dvouleté dítě už je tak jako na hraně toho, jako toho rizika, že?
1: No, já se dívám na to video a ta střecha je opravdu vysoká, protože ono, když jsem četla ta Indonésie, tak jsem si představila nějakou takovou tu zemlejanku. To jsou vlastně nízké domečky.
0: Ne, oni jako už si udělat hezké baráčky.
1: Ale tohle už je opravdu domeček.
0: Typická střecha, ano.
1: No a myslím si, že vím, čím malý bude, že asi nějaké horolezení
0: nebo ho nemine.
1: A nebo klempíř.
0: No nicméně, mi to připomnělo, protože jak je tam ten titulek, že se jenom otočila, tak je to trošku z jiného ranku, ale je to přesně tohleto. My máme sousedku na chatě, tak jako ob dvě, ob tři chaty, jsou tam prakticky celoročně. Pokud posloucháte, zdravím, nebudu jmenovat, úžasná dáma. A čas od času slyšíme, že volá. A volá jméno. Ona má, prosím pěkně, suchozemskou želvu, kterou tam teda sebou berou a vlastně už od jarní sezóny až do podzimu tam je. A ona cestuje po tom celém jakoby údolí a já se jako dodnes divím, že oni ji vždycky najdou.
1: Jo.
0: My jsme posledně odjížděli z chaty, taková ta první návštěva, taková ta letní prozářená sluncem, a kdyby Venca, tedy táta, jako couvl, dejme tomu o metr dál, tak Klotilda, nebo jak se jmenuje, já vím, že se jmenuje Klotilda, ale tak nějak říkáme pracovní jméno, tak
1: by
0: už to nemusela být, no.
1: No.
0: Ale ona ji vždycky najde. Takhle má kroky, jo, nebo nevím, jestli má oblíbené trasy, ale to je obrovské území.
1: Ale já si myslím, že ty želvičky se taky drží v nějakém okruhu, že oni nechodí jako třeba 20 kilometrů daleko.
0: No jednou nám prozrazovala, to bylo loni v sezóně, jsme stáli s mámou v řece, ona tak jako na to říká, že právě na kraji, jak se to říká, na břehu řeky, chyběl 2-3 pomalé kroužky a už byš bluňkla do toho. Do řeky, jako. Tak mi to právě připomnělo to jenom. A oni říkají, my třeba ona, já se opravdu jenom otočím, abych zalila kytku. No, a Klotilda už tam není.
1: No, musíš, tady v tomto případě si myslím, že musíš důvěřovat tomu životu, že se o Klotildu prostě postará. Protože není možné všechno kontrolovat a u všeho být.
0: To bych potřeboval slyšet každý den, no.
1: Že? Já taky.
0: Poslední týdny a měsíce to mám, teda co se týče starosti o blízké, a je to strašně vyčerpávající, přiznám se. Nicméně, myslím, že Klotilda je happy turtle, happy želva.
1: Happy želva.
0: Proč jsem řekl turtle, když to zní tak v mém podání tak domělně s prominutím.
1: Happy želva a klučina vypadá taky happy, maminka méně, ale je dobře, že všechno dobře dopadlo.
0: Takže pozor na to, až se budete zase otáčet, a pohodu, s rádiem Čas, o tom to je.

0: a Zas.
1: Srovnáme si hodinky 8.36 s Rádiem Čas i v úterní pohodě Lenča a Radim, hity, které milujete. Další budou následovat, ale až za chvíli.
2: Naše rubrika Letem světem internetem je tady. No a teď si, Rádio, představ, že bys šel do kina na film. Já vím, že nechodíš mezi lidi, ale kdyby náhodou, jo?
1: Děcka, jako zas tak špatné to není, jo, ale díky za antré.
2: A tak půjdeš do kina?
1: Ne. No tak. Jako jo, ale pro mě je kino spíš jako, nic, dobře. No, představuji si, že jdu do kina, ano.
2: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
1: Ale ne, to nejde, ale já kino vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
2: Jo, až tak, Já ne, tak jako rande, to bych si spíš radši povídala,
1: než potala na film. Ne s kolegyní. Já jsem věděl, tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená. Musíš být seriózně uražená.
2: Já jsem pohoršená a odcházím ze studia, protože neustále tady tak jako mluvím o tom. A ještě jsem mu to říkala, no škoda, že tady nejsem na tu premiéru Ďábel nosí Pradu 2. Já bych tě pozvala do kina a tak.
1: Počkej, pozvala?
2: Se. No jo.
1: Jsi moje kamarádka. Už je to všechno v pořádku. Možná uděláme i malé rande. Ale na mě bys ušetřila, já nejsem moc popcornový.
2: Já bych ti popcorn v životě nekoupila.
1: Tak s tebou nepůjdu, jsi jenom kolegyně. Tak to byla ta zajímavost, nebo máš ještě něco?
2: Takže jsme si to, přátelé, vyjasnili.
1: Fajn, dobře.
2: No, tak a
1: takže kolegové? Kolegové, ano.
2: Takže se vrátíme zpátky do kina, pane kolego. Takže prosím vás, pane kolego, představte
1: si. Ano, Leničko?
2: My se k tomu nedostaneme. Ale stejně už to nikoho nezajímá.
1: Máme čas, pak už jenom promo a jdem dom. Ne, povídej.
2: Teď už je to ale úplně jedno.
1: Ne, ale pozor. Mám si představit, že jdu do kina, no. Něco se tam stalo.
2: Sedíš v sále a najednou se objeví Billie Eilish.
1: No samozřejmě, ona dělá teď ta překvápka, protože v kinech se promítá ve 3D, říkám to správně,
2: to.
1: Ve 3D její poslední světové turné.
2: Hit me hard and soft.
1: Mimochodem, ten dokument nasnímal Mr. Cameron, James Cameron je režisérem celého toho. Tuhle jsem viděl na Music serveru, že to má 10 bodů z 10, no. Že to jste ještě nevěděli.
2: Je to
1: takže
2: skvělá.
1: To zážitek. No a ona občas prostě takhle navštíví fanoušky.
2: Přesně tak, ona neohlášeně, to nikdo neví, kdy a kde ona se objeví, ale prostě v několika kinech už se objeví. Byla, pozdravila fanoušky, rozdala pár podpisů, no a vzhledem k tomu, že ten film už je taky v České republice, tak kdo ví, třeba se Billie objeví i tady.
1: Ježiš, to by bylo fajn. A díky bohu můžu soudit jako z těch reakcí a tak jako když občas se natočí něco za kulisí, ta holka se nezměnila. Ty pořád myslíš na první dvě minuty našeho
2: Já
1: vstupu.
2: Jsem chtěla říct, že ty Billie Eilish neuvidíš, protože s kolegyní nechodíš do kina.
1: A takhle ty se na to chystáš?
2: Ne, ale...
1: Ne, vím, že ty o to vždycky jenom mluvíš a pak už to stejně zkritizovala. Tam měla hrozné ponožky.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Pozdravení všem posluchačům Rádia Čas. Snad to s námi zvládáte dneska. 12. májový den navzdory počasí a doufám, že vám trošku toho slunce přinášíme, když ne venku, tak alespoň prostřednictvím Rádia Čas. Leni, nemůžu se nezeptat, ty víš, o čem chceme mluvit, jenom chceme připomenout další z pořadu na televizi Relax, kde jsme taky k vidění. My ano. Každé ráno a potom mimo jiné třeba i po 11. dopoledne nebo o víkendu si nás můžete dát ranní káva s Rádiem Čas. Nicméně, zeptám se na úvod, než teda řekneme, jakoby, jakou chystá Relax perličku. Vlastně už dneska, ne, bude premiéra?
1: Už dneska
0: bude premiéra?
1: Zítra, od 13.5.
0: Dneska je 12. teprve, zítra od 13. No nicméně, co ty a diety, teda myslím v minulosti a v době puberty, byla někdy nějaká netradiční podle, já nevím, hollywoodských stylů a Rachel z Přátel, že Jennifer Aniston a podobně, no, a rýžová a šampaňská?
1: Za mě hodně frčela právě rýžová dieta. Mm-hmm. Potom vím, že existovala nějaká banánová dieta, to tehdy držela Ilona Čáková, tak to taky hodně bylo v trendu. Ale jinak já jsem s těma dietama nikdy nebyla schopná nějak soužít.
0: No, mi chutnala, mámi teda chutnala 3 dny, pak to vzdala, no. Ale tu kožroucká polévka.
1: Ano.
0: Protože když to vezmeš suma sumárom, je to strašně dobrá jako zeleninová polívka, že jo? Akorát holce to nemůžeš jíst celý měsíc, že jo?
1: Přesně tak, mm-hmm. No. Takže já jsem se s dietami nepotkala, protože já jsem to nikdy nevydržela, jelikož já mám moc ráda jídlo. No.
0: Ano, přesně tak,
1: Ale třeba co se týká nějakého hubnutí nebo redukce váhy, tak to určitě neustále.
0: Tak my na to máme na Rádiu Čas Sevorigler, jako na to dobré nasměrování, a kdyby opravdu se třeba měli problém už s obezitou a podobně, nebo někdo z vašich blízkých, tak doporučujeme od zítřka už krátce před 17. hodinou na Relaxu povídání videopodcasty s českým odborníkem právě na léčbu obezity, panem doktorem Evženem Machytkou.
1: Hmm. V rozhovorech se bude věnovat nejnovějším metodám léčby a radit taky, jak efektivně a zdravě hubnout, a navíc se můžete těšit na spoustu zajímavých hostů. Hmm.
0: Repríza mimochodem vždycky v sobotu ve 14 hodin plus minus. No a příští týden 19. by se mělo odpoledne objevit i ve studiu Rádia Čas pozdravit.
1: Takže pokud máte nějaké dotazy, tak si je připravte.
0: Mm-hmm. Krásný den všem. Jo, a k snídani. Koblíčkové. Dobrou chuť.
2: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
3: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
4: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
3: Hity, které milujete. Rádio
5: Čas. Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Kámen a zahrada. Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete Kámen a zahrada.
5: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
7: Kámen Zahrada.cz.
3: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak, ráno se mění v dopoledne, za chvíli bude 9 hodin, to znamená příjemná společnost kolegy Aleše Šklubala.
1: Ahoj.
0: Hele, já ti něco pustím, nebo vám oběma, ale jenom řekni, jak souzníš, protože Eva to řekla, řekla bych, že jako naprostou většinu z vás, jo?
2: Teplotu do 25 stupňů, sluníčko a v noci při dusných večerech deštíček na ochlazení vzduchu, aby se lépe spalo.
3: Nádherné.
2: Posluchačka Eva.
0: Mm-hmm. Je to pro tebe ideální počasí, třeba kdyby to bylo každý den v roce?
3: Hele, já bych preferoval těch 22 stupňů, klidně celý den, úplně celý den, skoro jasno, jo, takový lehký vítr k tomu, jo, a to by mi úplně stačilo po celý rok. Nemám rád tohleto počasí v květnu, kde už se mi všichni doma smějou. Já jsem zazimoval kozačky snad, nebo ty vysoké zimní boty, snad 10krát, jo, dneska zazimám.
0: Jenom to přiznej, kozačky máš, ty to je v pořádku.
3: No, říká se tomu takhle, jo.
1: Ale to jsou spíš kotníkové boty, to nejsou kozačky. Kozačky jsou vysoké.
3: Pod kolena.
0: To tak myslel.
3: Na to jsem si ještě netroufnul.
0: Nikdy nevíš.
1: Ty máš kozačky doma.
3: Ano, určitě i dvě sukně.
1: A jaké je tvé umělecké jméno?
0: Cože? No,
3: to já nevím.
1: Tak už jsme tady měli Tiffany Bednářovou, ne, ráno?
0: Čiči DJ.
1: Čiči DJ.
3: Já, jo, ano, jako Čiči DJ, tak, jo.
1: Čiči. DJ Čiči.
3: Čiči, no.
0: Kdyby se to dalo senat, abych se to chtěl někdy vyzkoušet, jak se trápíte, jako by nějakou aspoň na té naší dlouhé chodbě chůzi po podpatcích.
1: Kolikátku máš nohu?
0: Já mám široký nárt, to je blbé, takže většinou 46, už jsem si koupal 47.
1: Aha, tak takové lodičky fakt nemám.
3: Já bych do toho nešel.
0: To jsou specializované obchody.
3: To by byl úraz hned.
0: No, člověk se přirazí hned.
3: Klobouk dolů před vámi.
1: Já na tom nechodím. Klobouk dolů před vámi, dámy.
0: Takže to, Ali, předáváme agendu, jinak krásnou směnu a jdeme tedy do prostě spíš aprílového počasí, že my dva.
3: My dva, jasně, no.
0: Ne, my dva, ne, ty ne, ty zůstaň.
1: Ty nikam zůstaň.
3: Jo, takhle, já jsem myslel, že jsi ještě narážel na to ideální počasí.
1: My dva,
3: jo.
1: Že jdeme ven.
3: Aprílové, je tam zima, je tam zima, no, ale jsou tři zmrzlí, no.
0: Tak. Prší nám štěstí, berme to tak.
3: Ráďa má toto počasí rád, jestli se nemýlím.
0: Já už beru každé.
1: Vlastně už teďka budeme tři zmrzlí.
0: Jo, ne, vždyť ráno bylo fajn, jak jsme šli do práce.
1: Ale ráno je vždycky teplej, než potom, když odcházíme.
0: Ježíš, kauza poslední slovo. I ten smích byl poslední.
1: Pšt. Tak kdo to utne? Já to řeknu a budu zprávě Kristýnka Kubánková.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
10: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Moravská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Klesá zájem o stavební a technické obory. V Třinci začala revitalizace na

0: Česku klesá zájem o stavební a technické obory. Stavebnictví tak v příštích letech může čelit výraznému nedostatku pracovníků. Chybět jich může až 74 tisíc. Rodiče přitom stavební obory pro své děti úplně neodmítají. Často jim ale chybí dostatek informací a jasná představa o tom, jak dnes studium i práce ve stavebnictví skutečně vypadají.
1: Morava aktuálně.
0: V Třinci začala revitalizace náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Stavba za asi 30 milionů korun je jednou z největších letošních investic města. Má místo oživit a připravit pro pořádání kulturních akcí. Hotovo má být do letošního podzimu. Město Přerov má novou dominantu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Stala se jí zrekonstruovaná budova magistrátu. Novou budovu si bude moci 14. května prohlédnout také veřejnost na dni otevřených dveří. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Chalupová.
2: Ten potrvá od 10 od rána do 8 do večera a nabídne celodenní program pro širokou veřejnost. Návštěvníci si budou moci nové sídlo projít, seznámit se s jeho funkcemi, rozmístěním jednotlivých odborů i architektonickým řešením. Na děti čekají v odpoledních hodinách soutěže a tematická úřednická olympiáda. Dospělí si budou moci vychutnat atmosféru terasy v 6. patře s výhledem na město.
1: Rádio Čas, sport.
0: Známe posledního semifinalistu ligy basketbalistů. Po včerejší výhře se jim stalo Brno, které porazilo Děčín. Po výhře 4-3 na zápasy se obhájci stříbra utkají v semifinále s Pardubicemi. Druhou dvojici tvoří Nymburk a Opava. Dnešní den bude zatažený, přidá se také déšť nebo přehánky a teploty se budou pohybovat od 10 do 13 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

Hity, které milujete.

Já bych řekl, že nejtěžší den po prodlouženém víkendu je za námi, a tak úterý den už skoro sympaťák, ať to platí. Už je s vámi Aleš Škoubala, stejně jako mý kolegové i já budu tou takovou tou pomyslnou rosničkou, která předpovídá počasí. Tak kdyby šlo o počasí, kdyby se tedy dalo objednat stejně jednoduše jako pizzu, co byste si dali vy? Celoroční léto, jaro bez pilu, no tak to bych potřeboval jako sůl, těch posmrkaných kapesníků, a nebo ještě možná zimu, že jo, od Vánoc do Nového roku. Tak Facebook, WhatsApp, těším se, zapojte se. Od Aleše Škoubala ještě jednou tady hezký vydařený den i s muzikou, kterou hrajeme, a to jsou hity, které milujete, zůstaňte s námi.

0: Kde by mělo být každý den v roce stejné počasí, jaké byste si objednali vy? Tak za mě, a já už jsem to zmínil, když jsme si předávali takzvaně mikrofon, skoro jasno, teploty kolem 22, ráno takových 12 stupňů a klidně těch 22 až do půlnoci. Ale počasí si poroučet nedá, třeba v britském Londýně, že jo, prší v průměru skoro každý třetí den, tak to bychom asi nechtěli. Nebo v Chilské poušti Atacama, jak jsem se dočetl, nezaprší i několik let. Takže ale co vy? Jaké počasí milujete? Tak já už brouzdám očima po našem WhatsAppu a Jana píše: miluju jaro, miluju sluníčko bez mráčku, ale ne už těch 30 hic jak blázen, to už nemusím. Nikča píše: každé počasí má něco do sebe. Zima mě štve slanou švachtanicí, podzim mě točí deštěm, jaro mě vytáčí pilem, a léto tak tam už umírám při vyšších teplotách kolem 27 stupňů, ale každé počasí je potřeba, to je velká pravda. Tak já ještě to jednou vezmu od vás a bude to hlasovkou, je s námi skoro jako každý den Eva, tak Evi opět zdravím, co vy a počasí, ta ideálka.
1: Ahojky, tak moje počasí značka Ideál je takové, na které mám zrovna v tu danou chvíli náladu. Takže vlastně podle nálady. Ahoj.
0: Počasí podle nálady, ale to jo, to jde, no. Škoda, že to počasí, ty nálady, nemá podle těch našich nálad, které bychom potřebovali. Ale každopádně se ptáme, já se ptám, kdyby mělo být každý den v roce stejné počasí, jaké byste si objednali vy. Takže pište Facebook, WhatsApp, Rádio Čas a já k tomu budu objednávat muziku, kterou milujete, tedy hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgsku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgsku chvíle s rodinou. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
5: Přijďte si užít Hukvaldské hradní slavnosti. V sobotu 16. května na hradě Hukvaldy uvidíte největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu a loutkové divadlo. To vše doplní středověké stánky a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na hradhukvaldy.eu.
6: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
6: www.podpovrchem.com.
2: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
7: Radio Čas.

0: Jsem rád, že ladíte Rádio Čas a že jste s námi a vůbec rádi se s vámi potkáme dneska v Ostravě Porubě. Na hlavní třídě bude to u Kruháče na akci Sdílko Poruba. Co se tady chystá, kdo s kolegou bude na místě a jak všechno bude fungovat i naše mobilní studio, ze kterého budeme vysílat, tak to se ode mě dozvíte za pár minut. Teď mám pro vás předpověď počasí, ale také připomenutí ranního Víš, nevíš s Radimem, Lenkou a za redakci se také přidala Kristýna. Takže Víš, nevíš, pojďte klidně do toho s námi.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1743 byla Marie Terezie v Praze korunována českou královnou. Byla to takzvaná korunovace na usmířenou. Kolik dětí měla Marie Terezie?
4: 16.
5: Ano.
3: Měla také dceru, která se nechválně proslavila větou, kterou údajně řekla. Ta věta zněla, když nemají chleba, ať jí třeba koláče.
5: Antoine.
4: Marie, pozor, já jsem nepil, jenom jsem to neřekl důrazně. Marie Antoineta.
3: Jak skončila?
4: Bez hlavy.
3: V roce 1994 měla premiéru...
4: Pardon, to bylo za to čtyřu.
6: Já tě zlobím, promiň, já jsem to chtěl zpestřit, no pokračuj, asi jdeme ty dvě
5: taky,
6: minuty.
5: Taky promiň. Budeme za každý přeřek dělat tudu.
6: Ježišmarja, já bych troubil furt, promiň, Ježišmarja, ne jako u sebe.
3: Má to horší a horší, že?
5: Mm-hmm.
3: Tak v roce 1994 měl premiéru film, poznejte.
5: To je Pulp Fiction, mm-hmm. Ne?
4: Ano, přesně mm-hmm. Tak.
3: Je to tak?
4: Tarantino.
3: No a poslední je muž, který dnes slaví narozeniny, kterého poznejte podle filmů.
4: Uh-huh.
3: Oppenheimer.
4: Tak zatím Ir, no.
3: Nuremberg.
5: Tak já ho vidím, já nevím, jak se jmenuje.
4: Teď ho srovnávali v jednom úžasném, teda...
5: Je moc hezký.
4: V jednom úžasném mímu ho srovnávali, že vypadá jako Ester Janečková.
5: Uh-huh. Je moc hezký.
4: Že to je on. Cillian Murphy.
3: A třetí film Bohemian Rhapsody.
4: Aha, tak Rami Malek.
3: Ano. No.
4: Díky bohu za ty dary.
5: Tak není to...
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
7: Během dnešního dne se na obloze sluníčka nedočkáme a také se nám výrazně ochladí. Očekáváme totiž převážně zataženo, přidá se také déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty vystoupají jen na 10 až 13 stupňů Celsia. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: máquinas.
1: Radio Chas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Ano, a tady se skvěle budete bavit už dnes v Ostravě. V Ostravě Porubě na hlavní třídě u Kruháče. Zahájení sdílka Poruba a rovnou s mobilním vysílacím studiem Rádia Čas a také kolegou Honzou Gavelčíkem, ale i zábavnou zónou s promotýmem Rádia Čas. A pozor, pozor, těšte se také na živé vysílání přímo z místa akce dneska mezi 14. a 17. hodinou. Budeme mít pro vás aktuální informace, co se tady děje. Čekají vás rozhovory se zajímavými osobnostmi Poruby a také vystavovateli sdílka, kteří nám prozradí, jak se vyrábějí jejich domácí dobroty, v čem je originální jejich podnikání, no a vyzkoušíte si tady na místě také různé sporty. Jinak součástí sdílka je také doprovodný program v podobě koncertů, výstav a workshopů. Tady se setkáte s kreativními lidmi našeho kraje a samozřejmě jejich tvorbou, takže stavte se, tady bude fajn, tady vás to bude bavit. Těšíme se na vás. Já také pozvu na Freudfest 2026. Je to třídenní multižánrový festival s koncerty a bohatým doprovodným programem v Městském parku v Příboře. Akce od tohoto pátku až do neděle. Tak a ještě jeden tip pro vás. Ostravský klub Bum Bum Comedy bude lákat tento pátek od 7:30 večer na dvojkoncert Mucha a Vasilův Rubáš. Punk, folková dravost, provokativní testy, ale hlavně skvělá muzika. Takže možná jsem vás zlákal, v tom případě skvěle se bavte. I z Rádia Čas dál pro vás hity, které milujete.
0: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Povídat si budeme například o proměnách v porodnictví za posledních 20 let. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
9: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Dneska jsem narazil na palcový titulek, kdy jsou muži, tedy ve kterém věku, v největší formě. Tak si, pánové, zkuste tipnout, za pár minut to povím. Hotel Šeš Klobala vyladěnou středu s rádiem Čas, no a Česko láká čím dál více turistů. Podrobnosti samozřejmě máme v našich zprávách s Kristýnou Kubánkovou. No a bude 10.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: Six Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Moravská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Česko láká čím dál více turistů. Záchranáři mají nové vzdělávací středisko. V Česku začal týden rané péče. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Česko láká čím dál více turistů. V prvním čtvrtletí letošního roku se v hotelech a pensionech ubytovalo téměř 4,5 milionu hostů, kteří v nich strávili přes 11 milionů nocí. Meziročně je to nárůst o více než 5%.
7: Morava aktuálně.
6: V Ostravě vzniklo nové vzdělávací a výcvikové středisko záchranné zdravotnické služby. Sídlí ve dvou patrech budovy střední školy stavební a dřevozpracující. V nových prostorách se budou moci vyzkoušet situace, se kterými se setkávají při reálných zásazích. Využívat k tomu budou také virtuální realitu. Ročně by se zde mělo vystřídat až 1400 lidí. V Česku začal týden rané péče. Jedná se o terénní sociální službu pro rodiny s dětmi do 7 let, které mají například zdravotní postižení. Akce probíhá také v Olomouckém kraji. Více nám k tomu už řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
8: Týden rané péče připomíná odborníkům i veřejnosti, jak je důležitá včasná podpora těchto rodin. Pracovníci v rámci služby navštěvují domácnost a pomáhají rodině v každodenních činnostech, krmení, oblékání i stimulaci smyslů a motoriky. Ukazují rodičům, jak rozvíjet dovednosti úměrně podle možností dítěte a jak reagovat na specifické potřeby.
7: Rádio Čas, sport.
6: Fotbalová šance liga pokračuje dalšími zápasy. Už dnes nás čekají další utkání ve skupině o udržení. Od 17:30 se na hřišti soupeře představí Baník Ostrava, který zavítá na Slovácko. Ve stejný čas se proti sobě postaví také Zlín s Teplicemi. Dnešní den bude zatažený, přidají se také přehánky nebo dešť a teploty se budou pohybovat od 10 do 13 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
9: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
7: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Ano, dneska si velmi milý. Takové netradiční.
11: Ne, zas tak jsem normální. Co je? To je právě to, že oni reagují na to, co slyší.
10: Ale nic jiného se neděje.
11: Ale jakmile se vypnou mikrofony. A
10: to není pravda.
11: Zase si zkazil vstup? Namaž mi nohy.
10: Kdybyste viděli jeho nos, teď už ho bude mít jak Pinokio. No jen si to sami poslechněte, že kecá každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
7: Rádio Čas.
12: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: I po desáté s rádiem Čas mám radost, že nás hladíte od Aleše Škobala úterý na jedničku. No a schválně pánové, ve kterém věku máme my, chlapi, nejvíce energie. Jeden průzkum to mapoval, vy si teď třeba tipnete a já vám to za pár minut povím. No a schválně taky, jestli platí to, že muži nestárnou, tak tohle zmapujeme za pár minut, ale teď třeba když půjde volume doprava, nemám nic proti, hrajeme z rádia Čas hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tohle vám musím říct, my jsme minulý týden chodili po horách, byly to jeseníky a šli jsme nahoru na Pradět s ženou a kolem nás profičel. A já nevím, jak jsem si všiml, po obličeji mohl mít, no, bylo to asi přes 60, doopravdy během to nahoru bral jeden chlapík a spadla nám tak trošku brada. Ale proč to říkám? Říkám to také, protože my muži řešíme i to, kdy máme v životě nejvíce, jak se říká, sil, kdy jsme na tom nej. Tak a teď to budete z rádia Čas vědět, protože mám tady takový jeden zajímavý průzkum. On na začátku dal vědět, že to kdysi bylo kolem 25 let, kdy jsme v té pánové kondici, ale ty nejnovější studie říkají, že je to, kdy máme nejvíce energie, kolem 35 let. No a ta realita, tak pozor, aktivní padesátník lehce porazí gaučového třicátníka. Síla asi není jenom číslo v občance, že jo, ale to, jestli se hýbeme, jak tedy jíme a jestli nejsme pořád přilepení počítači, televizi anebo židli. Tak navíc po 40 přicházejí takové ty bonusy. My to víme, že pánové, že už no, máme lehce klid v hlavě a nepotřebujeme stát před zrcadlem sečteno a podtrženo to mít formu na vrcholu. Chce jediné zvednout se z gauče. Tak jo, jdeme zpátky na hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas.

0: Muži i ženy, tak tady jsme na tom úplně stejně, váha a to takzvaně dopnout kalhoty řešíme od pradávna a ruku na srdce, kdo by nějaké to kilečko nechtěl mít dolů, že jo? A kdybyste chtěli jít takzvaně do sebe, tak už od zítřka, od 13. května se můžete na televizi Relax od 16.55 a vůbec každou středu těšit na sérii videopodcastu s předním českým odborníkem na léčbu obezity doktorem Evženem Machytkou. Tady se rozvíte o nejnovějších metodách léčby, jak zdravě hubnout, pořadu i rozhovory s dalšími odborníky na léčbu nadváhy a kdybyste tedy, jak jsem říkal, chtěli jít do těch plavek a mít šik postavu, tak můžete tedy každou středu od 16.55 na televizi Relax a potom v repríze, když tohleto nebudete stíhat, každou sobotu o 14 hodin. Tady spoustu rad, jak vyzrát na kalorie. Takže já vždycky říkám, váha ano, ale počasí si určitě poručit nedá. Jak bude, tak to povíme hned a hned potom zpátky hity, které milujete. A ještě tohle musím dodat za pár minut i recept na to, jak rychle probrat mozek z ospalosti. Při dnešním počasí se tenhle ten recept možná bude hodit.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Během dnešního dne se na obloze sluníčka nedočkáme a také se nám výrazně ochladí.

Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ať chceme nebo ne, tak mozek má takzvaně své hodiny, to všichni dobře víme, kdy nepracuje tak, jak by měl, a probudit ho je složité. Ano, samozřejmě je tady kafe, ale pokud chceme probudit mozek hned v této chvíli, tak dejme si žvíkačku. Je to takový života budič mozku, protože když žvíkáme, tak stále pohybujeme čelistmi a to zvýšuje průtok krve do mozku. Stimulují se nervy a potom ta studie uvádí, že žvíkání dodává do mozku až o 40% více kyslíku. A to je ten restart, jo, který vlastně nabudí mozek a zase je v cajku. Takže důsledkem zvýšení bdělosti a zlepšení paměti a koncentrace a zrychlení reakcí je obyčejná žvíkačka. Takže třeba máte v tašce, v kabelce, vyzkoušejte, jestli to bude fungovat. No a života budičem je také pochopitelně svým způsobem také muzika. A z rádia často jsou hity, které milujete.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Love in my car, late.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Volkswagen.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 tisíc korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
10: Kámen a zahrada.
11: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
10: Kámen a zahrada.
11: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
10: Kámen pomlčka zahrada.

Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Rádiu Čas a také Aleš Škobál, rádi vám budeme dělat společnosti po 11. hodině. No a navíc zdravím úplně všechny, kteří s námi hrají o Ovirovku. Za pár minut budu servírovat, buďte ve střehu. Teď ale budu servírovat aktuální zprávy s Kristýnou Kubánkovou, jsme Rádio Čas a bude 11 hodin.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Acema, jde to i bez banky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kámen a zahrada.
5: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
4: Kámen a zahrada.
5: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
4: Kámen Zahrada.cz.
6: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Polská, kde se stala dopravní nehoda. A bouralo se také v Brně na ulici Vodařská. I tady tak buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější.

0: Zpráva. Dětí se zubními kazy v Česku přibývá. Ve 12 letech mají průměrně 5 zkažených zubů a z poloviny za to podle odborníků můžou sladké nápoje. Ty prý začínají konzumovat čím dál mladší děti a navíc je každodenně pije asi čtvrtina z nich. Ostrava od 15. května do 21. června už po 7. ožije akcí Dny fajné rodiny. A na co se letos návštěvníci můžou těšit, tak to už nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
1: Letošní ročník bude dosud nejrozsáhlejší. Do programu se zapojí více než 60 organizací, které pro rodiny napříč městem připravily celkem 116 rozmanitých akcí. Dny fajné rodiny jsou dlouhodobým projektem města Ostravy v oblasti rodinné politiky, jehož cílem je nabídnout rodinám prostor, kde mohou být spolu bez spěchu obrazovek a každodenních povinností.
0: Zlínský kraj chce zjistit, jaké sociální služby lidé v regionu potřebují, jak dostupná je pomoc pro seniory, rodiny v těžké životní situaci nebo lidi, kteří pečují o blízké. Zkušenosti obyvatel chce kraj zmapovat pomocí dotazníku. Zapojit se může každý, kdo k takovou situaci řeší nebo o ní ví ve svém okolí.
2: Rádio Čas Sport.
0: Sparta po nedohraném derby ze Slaví přivítá v dalším ligovém šlágru Plzeň. Letenčtí by tak mohli ještě zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude derby zkontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii. Aktuálně ztrácejí z druhé příčky na vedoucí Slaví 8 bodů. Zápas začne na Letné v 8 večer. Dnes bude převážně zataženo, přidá se také déšť a teploty se budou pohybovat od 10 do 13 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ano, dneska si velmi milý, takové netradiční.
5: Ne, zas tak, jsem normální, co je? To je právě to, ne. Že oni reagují na to, co slyší.
4: Nic jiného se neděje.
5: Ale jakmile se vypnou mikrofony. A...
4: To není pravda.
5: Zase si zkazil vstup? Namaž mi nohy.
4: Kdybyste viděli jeho nos, teď už ho bude mít jak Pinokio. No jen si to sami poslechněte, že kecá každý všední den mezi 6 a 9 v dobré

0: Takové malé prostřeno začíná s 11. hodinou na rádiu Čas a za chvilečko Eva Rigler, vězte s rozumem. K tomu také vůňová obědovka rádia Čas, takže ode mě samozřejmě o Taloše Škobala, ať šmakuje a platí. Za chvilečku volám třeba do vaší firmy a pošlu poukaz na pizzu. Mobily určitě po ruce, pokud máte rádio blízko uší, tak určitě možná i trošku zesílit, ať nepřijdete zkrátka. Vůňová pizza se bude za chvilečku servírovat. Teď to budou rovnou ty mňamky z hudební kuchyně Rádia Čas. Hrajeme dál hity, které milujete.
1: Rádio Čas.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Protizánětlivá strava. Další trend na poli různých diet a výživových směrů? No, vlastně ani ne. Protože takzvaná protizánětlivá strava je koncept stravování s opravdu širokou škálou potravin, které můžeme jíst, užívat si kvalitní a chuťově skvělé jídlo a zároveň pak budeme svému tělu prospívat a snižovat zánětlivost v organismu. Princip je vlastně úplně jednoduchý. Co nejvíce zeleniny, ovoce, libové maso, ryby, ořechy, semínka a taky k tomu olivový olej. Taky jsou důležité stále dokola omílané omega-3 mastné kyseliny. Mimo jiné i správné koření, jogurty, ale třeba i celozrnné pečivo a nebo hořká čokoláda. Skvělé je, že tenhle stravovací plán je založený na vědeckých poznacích a hlavně, což je velmi zásadní, je bez negativních dopadů na náš organismus. Naopak, je maximálně prospěšný. Jaké přínosy pro nás může mít protizánětlivá strava pro naše tělo i psychiku? Tak to nám prozradila health koučka Eva Kejíková.
2: Je to vlastně způsob stravování, kdy se vysadí veškeré alergeny, které by mohly vyvolávat zánět v těle. A po vysazení těchto alergenů se tělo vlastně dostává do svého přirozeného fungování. To znamená, že například nevysílá falešné chutě, neukládá nadbytečný tuk, ale zároveň se rovnají i hladiny hormonů a zlepšuje se celkový zdravotní a psychický stav.
1: A psychika, tak ta je pro naše zdravé fungování zcela a naprosto zásadní. Pokud jsme totiž v psychické rovnováze, funguje krásně i naše tělo. A naopak, pokud na tom nejsme zrovna psychicky nejlíp, zpravidla to záhy odnese i náš organismus v podobě nějaké nemoci nebo neduhu. Takže správné stravování, kvalitní spánek a péče nejenom o tělo, ale taky o duši. To je ten klíč ke zdravému a spokojenému životu.
0: Tak teď už to víte. Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
3: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz. Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
4: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
5: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
6: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a také Aleš Škobal, vaši parťáci na dnešní dopoledne. Tak je dneska na Rádio Čas podcast Energiemi a dnes na téma, co je to takzvaný nový pohled na ženskou medicínu. Proč se nám často ráno nechce vstávat z postele, i když máme pocit, že už bychom měli být odpočatí. Tak to znám hodně dobře. A jak znovu najít energii a chuť do života, taky pocit vnitřního bezpečí. Takže nejen o tom si Martin a Eva Rigler budou dneska po 18. povídat s lékařkou Patricí Majherovou. Buďte u toho s námi. No a pokud s námi hrajete obyrovku, tak buďte s námi taky, protože proč být ve střehu? No, za chviličku budu vytáčet telefonní číslo a zrovna to může být vaše firma, pokud jste ji zaregistrovali do obyrovky a třeba vyhrajete voňavou pizzu k obědu. Držím palce.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Během dnešního dne se na obloze sluníčka nedočkáme a také se nám výrazně ochladí.

0: Rádio Čas se teď na chviličku promění ve vonavou pizzerii, je dopečeno, je připraveno a budu rozvážet. Ano, startuje obědovka Rádia Čas, obědy do vaší firmy. Karolína nás teďka možná poslouchá a už ví, že jí za chviličku zazvoní telefon. A volat budu, ještě to upřesním, do Uherského Hradiště. Takže začíná, rozjíždí se obědovka Rádia Čas, takže teď telefonní číslo 7, 2, 100 a ještě... Pojďme to vyzkoušet.
1: Nám líto, ale s volaným číslem se nyní nelze spojit.
0: Wow.
1: Je buď vypnuté, nebo nedostupné.
0: Tak to by byla škoda. Já to ale ještě každopádně vyzkouším znovu, kdyby náhodou nějaký šotek, jo? Takže ještě jednou to bude zkoušet. Takže 7, 3, 100 a ještě jednou 2. Takže ještě jeden pokus. Ale jo, jo, jo. Tak doopravdy šotek, to by byla škoda. Dobrý den, Aleš Šklubal, Rádio Čas a obědovka. Na druhé straně určitě Karolína, je to tak?
2: Ano.
0: Karolíno, já vás zdravím, já jsem se před malou chviličkou nedovolal, ale říkal jsem si, to možná bude šotek a dobře, že jsem to zkusil po druhé, protože ano, teď to funguje. Karolíno, vy jste zaregistrovala svou firmu do obědovky Rádia Čas, že jo?
2: Ano,
0: Zaregistrovala. Před jakým časem třeba? Po jaké době jsme se domluvili?
2: Minulý týden.
0: Minulý týden, tak to máte velké štěstí. Karolino, skválně, jaká jste kuchařka?
2: Tak bych řekla tak průměrná. Vařím celkem často, ale...
0: Kdyby vás někdo pozval do restaurace, co byste si dala skválně?
2: Asi nějaký steak.
0: Steak, vy jste masová. Já mám pro vás pizzu. Máte ráda pizzu?
2: Také.
0: Také. Karolíno, důkaz, že ladíte Rádio Čas.
2: Já vám to tady zapnu, trošku nahlas.
0: Ano, má to maličké zpoždění, já to tam slyším a je to důkaz velký jako Brno. Karolíno, takže potěším vás, potěším vaše kolegy, kolegyně?
2: Kolegyně,
0: kolik vás je?
2: 8.
0: Takže se pěkně rozdělíte, protože právě teď nebo za chviličku budu posílat poukaz na pizzu. A vás poprosím, abyste ještě nezavěšovala telefon, protože ještě nějaké ty vonavé informace k poukázce dodám. Mějte se moc krásně, dopředu dobrou chuť. Děkujeme za přízeň. Naschledanou. Naslyšenou.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
5: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
6: Partnery akce jsou
7: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
8: Hity, které milujete.
9: Radio Čas.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5 000 korun.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz
14: Ducati na víkend. Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
15: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
16: Edo, zase mám tak těžké nohy.
17: V lékárně jsem koupil Vesvein.
16: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
17: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
16: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
18: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři. Protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
19: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
20: bojovat. Bylo super, že jsme byli ve třech, protože že tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
19: Třetí potom jako nemá názor.
20: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
15: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
21: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak 12. hodina, tedy poledne, to je také pravidelné střídání moderátorských hlasů a dál už to bude na Mikeyho, ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: No, dneska za okny asi ne, podle našich představ, my máme asi rádi společně sluníčko, že jo, modrou oblohu, co?
1: Je to tak, ale já jsem byl třeba dneska ráno běhat už, takže to je na běhání třeba taková ideálka.
0: To věřím.
1: Když nepršíte teda, což nepršelo.
0: Chodí hodně dobře, ale každopádně, kdyby jsi měl vybrat počasí, a to by bylo každý den stejné, jo, tak jaké by bylo?
1: Něco takového, co bylo před pár dny, tak 3-4-5 dní zpátky, takové to fajné teplo, kdy ještě není vedro, není dusno a to je za mě úplný ideál, takže takový ten přelom jara léta, řekl bych.
0: Hele, řeknu ti, jsme na tom úplně stejně. Já takové to dusno, těch 30 stupňů,
1: to už je
0: nemusím,
1: moc.
0: Nemusím, jo. Takže Majky, dále s vámi, my jdeme na aktuální zprávy s Marcelou Fabiánovou a bude poledne, takže k tomu poledni také dobrou chuť.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen. Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 tisíc korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Kroměříži na ulici 1. máje. Havarovala tady dvě osobní auta a velké komplikace jsou i v Brně na Vodařské ulici, kde je komunikace kvůli prasklému ramenu jeřábu dočasně uzavřena. Evakuováni byli také obyvatelé okolních domů. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Většina Čechů nedosáhne na důstojnou mzdu, tvrdí to experti. Hlavní třída v Ostravě Porubě ožila kreativním sdílkem a hodonínská nemocnice bude mít novou pohotovost. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. 2,5 milionu pracujících Čechů nemá mzdu, která by odpovídala důstojnému životu. Tvrdí to experti, podle kterých je tato hranice 48 tisíc korun. V Praze a Brně je ještě o 8 tisíc vyšší. Lidé proto nejčastěji šetří na jídle, dovolených a volnočasových aktivitách pro své děti. Zhruba 20% pracujících si musí hledat brigádu. Experti odhadují, že minimální mzda letos stoupne o 2 až 3%.
10: Morava aktuálně.
9: Hlavní třída v Ostravě Porubě opět ožila sdílkem. Až do 26. května se tady návštěvníkům představí nápady lokálních tvůrců, a to nejenom z oblasti řemesel a designu. Více podrobností dodává mluvčí radnice Martin Otipka.
11: Jedním ze specifik celého projektu je, že autoři své produkty prezentují ve speciálních designově upravených kontejnerech. Další výhodou je, že obyvatelé i návštěvníci našeho obvodu se mohou seznámit s tvorbou menších podnikatelů a ti se mohou inspirovat od sebe navzájem. Původním znakem akce je i pestrost. Lidé tak na sdílku najdou modní značky, výrobce kvalitních pochutin.
9: Návštěvníci tak mohou tvůrce podpořit nákupem originálních výrobků anebo ochutnat speciality domácí kuchyně. Hodonínská nemocnice začala stavět nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Moderní pavilon pohotovosti tak zajistí nepřetržitou péči a lékařům lepší podmínky pro zvládání akutních stavů. Díky propojení s vyšetřovnami už pacienti nebudou muset složitě přejíždět mezi odděleními. Hotovo má být v příštím roce.
10: Rádio Čas, sport.
9: A dneškem pokračuje fotbalová šance liga, ve které se na městském stadionu v Uherském Hradišti utká Slovácko s Baníkem Ostrava a ve Zlíně na Letné domácí celek přivítá Teplice. Počasí nám ve středu nabídne oblačno až zataženo, místy se slabými přehánkami a teplotami mezi 11 až 15 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
6: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
10: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Ano, dneska si velmi milý. Takové netradiční.
13: Ne, zas tak jsem normální. Co je? To je právě to, že oni reagují na to, co slyší.
12: Ale nic jiného se neděje.
13: Ale jakmile se vypnou mikrofony.
12: To není pravda.
13: Zase si zkazil vstup? Namaž mi nohy.
12: Kdybyste viděli jeho nos, teď už ho bude mít jak Pinokio. No jen si to sami poslechněte, že kecá každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
10: Rádio Čas.
14: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Radio Chess. Think about the show. We're all playing the same.

0: Krásné úterní odpoledne ze studia Rádia Čas už se mnou s Mirkem Rešlem, samozřejmě také se skvělou muzikou z hity, které milujete, a my se za chviličku podíváme do Mexika, protože tam chtějí místo školy prodloužit letní prázdniny, a to kvůli FIFA World Cupu. Opravdu se to děje, podrobnosti prozradím za chvilku, teď už ale posílá muziku, tak s námi zůstaňte.
1: Rádio

0: Společnost Při úterku vám v tuto chvíli dělá Rádio Čas a my se podíváme, jak jsem slíbil, do Mexika, protože tam navrhli zkrátit školní rok a poslat 23 milionů studentů na prázdniny už 5. června, což je o více než měsíc dříve, než je obvykle. Ministerstvo školství jako důvod uvádí vysoké teploty, což je pochopitelné, ale co je ještě víc pochopitelné, tak je to příprava na fotbalový šampionát. Mistrovství světa ve fotbale začínají 11. června a Mexiko je organizuje společně se Spojenými státy a Kanadou. No a tak díky tomu možná studenti budou mít o něco delší prázdniny. Já si tak říkám, když my tady v Česku jsme docela hokejový národ, já bych něco podobného zavedl tady u nás s mistrovství světa v hokeji. A myslím si, že by to byl docela dobrý nápad a studenti a žáci by to rozhodně ocenili. Mimo jiné, startujeme už 15. května. Nevím, jestli se to do té doby stihne, ale třeba příští rok.
1: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
2: Přijďte si užít Hukvaldské hradní slavnosti. V sobotu 16. května na hradě Hukvaldy uvidíte největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu a loutkové divadlo. To vše doplní středověké stánky a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na hradhukvaldy.eu.
1: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
3: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
4: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
5: Obědovka Rádia Čas.
4: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
5: Když posloucháš, máš vyhráno.
4: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Hity.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: Posloucháte Rádio Čas a já tady mám ještě pozvání nejenom do dnešního odpoledního vysílání, ale také do Ostravy Poruby, protože tady odstartuje na Floridě, tedy na nově zrekonstruovaném prostranství okruhového objezdu sdílko Poruba. A Rádio Čas bude samozřejmě u toho, mezi 14. až 17. hodinou se tam mimo jiné bude nacházet také mobilní vysílací studio Rádia Čas, kde se bude nacházet Honza Gavelčík a společně se mnou a posléze také s Kristýnkou se ujme vysílání. No a pokud byste chtěli vyrazit na sdílko, tak tam se můžete těšit na spousta působících v oblasti řemeslné výroby, módy, výtvarného umění, neziskový sektor bude také součástí, nebo zajímavé spolky a mnoho, mnoho dalšího. To všechno také skrz éter Rádia Čas po 14. hodině, tak s námi rozhodně u toho zůstaňte. Já teďka posílám počasí, pojďme se podívat, jak dneska bude a za chviličku další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Během dnešního dne se na obloze sluníčka nedočkáme a také se nám výrazně ochladí. Očekáváme totiž převážně zataženo, přidá se také déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty vystoupají jen na 10 až 13 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: No, za okny v poslední době takové babí léto, docela se nám to tam střídá. Dneska také řešíme počasí. Ptáme se, jaké je podle vás to nejideálnější, které máte nejraději. Tak pojďme se podívat na chviličku na vaše komentáře, co nám píšete, ať už na Facebook nebo na WhatsApp, Rádia Čas. Hanka napsala jedině léto, hezky teploučko. A Dana ta napsala třeba, to bych si nevybrala, miluji vůni mrazivého vzduchu, stejně jako předjaří, letní večery i lesy, když na podzim voní houbami. Je pravda, co si budeme, že každé období má nějaké to svoje kouzlo. I ten podzim je docela krásný. Já mám rád přelom jara i léta, byť jsem alergik a těžce to odnáším, ale ten pohled, to počasí za mě úplně nejkrásnější. A léto, no jo, zase teploučko, zima, člověk si odpočine. No, dejte vědět vy ostatní, jak to máte, klidně nahrajte hlasovku na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Já už za chvilku pošlu další muziku, další hity, které milujete a připravujeme s Marcelkou také nejčerstvější zprávy.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Povídat si budeme například o proměnách v porodnictví za posledních 20 let. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rulety, markízy i pergoly značky Climax.

0: Posloucháte Rádio Čas, i 2 minutky před 13. hodinou čekají nás informace z dopravy a také zprávy s Marcelkou. Řekneme si, že levné nákupy z Asie končí.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Kámen a zahrada. Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
5: Kámen a zahrada.
4: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
5: Kámen pomlčí. Zahrada.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Řidiči, aktuálně pozor na hlavním tahu na Bruntálsku. U města Albrechtice havarovalo osobní auto. Stále se také odklízí následky dopravní nehody 2 osobních aut v Kroměříži na ulici 1. máje a velké komplikace jsou aktuálně i v Brně na Vodařské ulici, kde je komunikace kvůli prasklému ramenu jeřábu dočasně uzavřena. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Levné nákupy z Asie končí. V Česku začal týden rané péče a v Karviné vrcholí stavba nového domova pro seniory. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Levné nákupy z čínských e-shopů od července výrazně podraží. Evropská unie totiž ruší osvobození od cla pro zásilky s hodnotou do 150 eur. Za každou věc v košíku, jako je například tričko nebo kryt na mobil, si ta kupující nově připlatí 3 eura, tedy asi 75 korun. U drobných položek tak může cena stoupnout o desítky i stovky procent. Opatření má omezit obří nápor neprověřených zásilek a narovnat trh pro domácí obchodníky.
8: Morava aktuálně.
7: V Česku začal týden rané péče. Jedná se o terénní sociální službu pro rodiny s dětmi do 7 let, které mají například zdravotní postižení. Akce probíhá i v Olomouckém kraji a více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
9: Týden rané péče připomíná odborníkům i veřejnosti, jak je důležitá včasná podpora těchto rodin. Pracovníci v rámci služby navštěvují domácnost a pomáhají rodině v každodenních činnostech. Krmení, oblékání i stimulaci smyslů a motoriky. Ukazují rodičům, jak rozvíjet dovednosti úměrně podle možností dítěte a jak reagovat na specifické potřeby.
7: Týden rané péče nabídne například různé akce nebo přednášky. V Karviné vrcholí stavba nového domova pro seniory. Moderní zařízení v městské části Nové Město se pro první klienty otevře už letos na podzim. Nový domov nabídne zázemí pro 140 seniorů a v regionu vytvoří zhruba 100 pracovních míst.
8: Rádio Čas, sport.
7: A čeští házenkáři ve středu domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu a házenkářské velmoci mohou Češi pouze překvapit. Počasí nám zítra nabídne oblačno až zataženo, místy se slabými přeháňkami a teplotami mezi 11 až 15 stupni. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
8: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Ano, dneska si velmi milý. Takové netradiční.
0: Ne, zas tak jsem normální. Co je? To je právě to, že oni reagují na to, co slyší.
10: Nic ale, jiného se neděje.
0: Ale jakmile se vypnou mikrofony. A...
10: To není pravda.
0: Zase si zkazil vstup? Namaž mi nohy.
10: Kdybyste viděli jeho nos, teď už ho bude mít jak Pinokio. No jen si to sami poslechněte, že kecá každý všední den mezi 6 a 9 v dobré ráno.

0: Posloucháte Rádio Čas a hity, které milujete. Za chviličku Helena Zeťová nebo skupina Elán a já také nabídnu tipy, kam můžete vyrazit za zábavou ještě tento týden, tak pokud nemáte plány, rozhodně poslouchejte a mrkneme také do dnešního ranního programu.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Opět tady pro vás mám tipy, kam můžete vyrazit a jako první zvu na čtvrtek 14. května do Havířova, do kulturního domu Petra Bezruče, kde od 19 hodin proběhne vzpomínkové povídání o legendárním zpěváku Karlu Gottovi, doprovázené živou hudbou Felixe Slováčka. No a zvu také na tradiční otevírání lázeňské sezony v lázních Teplice nad Bečvou, opět nabídne celodenní program pro širokou veřejnost. Pokud vyrazíte, tak se můžete těšit na bohatý kulturní program, vystoupení známých osobností, řemeslné trhy, aktivity pro děti a přehlídku veteránů. Vystoupí tady například Big Band základní umělecké školy, Voxel s cymbálem, Mažoretky Panenky, The Silver Spoons, Pavel Čárek a mnoho, mnoho dalších. Tak ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
5: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
6: Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe. David Koller. Olympic. Leny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
2: Hity, které milujete.

0: Společnost vám v tuto chvíli dělá Rádio Čas a my se podíváme do kalendáře, tak jako vždy v ranním programu. Dobré ráno, Moravo, dneska máme 12. května, dneska slaví svátek Pankrác, zítra Servác, pozítří Bonifác, no však to znáte. Každopádně pojďme zpátky do ranního programu, protože jako každý den i dnes probíhalo Víš, nevíš. A schválně, věděli byste, kolik dětí měla Marie Terezie, protože i to bylo tématem.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1743 byla Marie Terezie v Praze korunována českou královnou. Byla to takzvaná korunovace na usmířenou. Kolik dětí měla Marie Terezie?
3: 16.
4: Ano.
2: Měla také dceru, která se nechválně proslavila větou, kterou údajně řekla. Ta věta zněla: když nemají chleba, ať jí třeba koláče.
4: Antoine.
3: Marie, pozor, já jsem nepil, jenom jsem to neřekl důrazně. Marie Antoinetta.
2: Jak skončila?
3: Bez hlavy.
2: V roce 1994 měla premiéru...
3: Pardon, to bylo za to čtyřu. Já tě zlobím, promiň. Já jsem to chtěl zpestřit, no pokračuj. Asi jdeme ty dvě minuty.
4: Taky promiň. Budeme za každý přeřek dělat tudu.
3: Ježišmarja, já bych troubil furt. Promiň, Ježišmarja. Ne, jako u sebe.
2: Má to horší a horší, že?
4: Mm-hmm.
2: Tak v roce 1994 měl premiéru film. Poznejte.
4: To je Pulp Fiction, mm-hmm. Ne?
3: Ano, přesně mm-hmm. Tak.
2: Je to tak?
3: Tarantino.
2: No a poslední je muž, který dnes slaví narozeniny, kterého poznejte podle filmů.
3: Uh-huh.
2: Oppenheimer.
3: Tak zatím Ir, no.
2: Nuremberg.
4: Tak já ho vidím, já nevím, jak se jmenuje.
3: Teď ho srovnávali v jednom úžasném, teda...
4: Je moc hezký.
3: V jednom úžasném mímu ho srovnávali, že vypadá jako Ester Janečková.
4: Je moc hezký.
3: Že to je on. Cillian Murphy.
2: A třetí film Bohemian Rhapsody.
3: Aha, tak Rami Malek.
2: Ano.
3: Díky bohu za ty dary.
4: Tak není to...
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Taky ve středu se nám na obloze budou prohánět mraky. Většinou čekáme oblačno až zataženo, ojediněle by se mohly přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 11 do 15 stupňů. Na horách pak namíříme kolem 7 stupňů Celsia.

Posloucháte Rádio Čas, hrajeme vám hity, které milujete, a nejenom, že je vám hrajeme, my vám je také přinášíme a přineseme vám je už 21. listopadu do Ostravar Arény v Ostravě. Opět po roce pořádáme megakoncert Rádia Čas a letos to bude opravdu velké, a to hlavně tím, že se tam objeví skupina Europe. It's the skupinu, kterou myslím si, že všichni moc dobře známe, letos mají evropské turné ke 40. výročí vydání legendárního alba právě The Final Countdown, no a 21. listopadu se představí jako na jediném místě v České republice právě u nás na megakoncertu Rádia Čas. Pro nás je to obrovská čest, že se vybrali právě naše rádio, a věřím, že i díky tomu to bude rozhodně nezapomenutelný zážitek. No a jak je to zvykem na našich akcích, tak tam nebudou sami, představí se taky David Koller, skupina Olympic, Lenny a nebo speciální host Marpo. Lístky jsou aktuálně v prodeji, v předprodeji na našem webu sazradio.cz, tak pokud chcete být součástí této neskutečné akce, tak bych na nic nečekal, ať máte ty nejlepší místa.

0: domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
5: Edo, zase mám tak těžké nohy.
6: V lékárně jsem koupil Vesvein.
5: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
6: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
5: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
7: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
8: Hity, které milujete.

0: 4 minuty před 14. posloucháte Rádio Čas. Po 14. hodině se přesuneme do Ostravy Poruby, konkrétně na Floridu, protože tam se nachází mobilní studio Rádia Čas. A dneska také sdílko Poruba, o tom se budeme bavit v následujících hodinkách. Teď už ale předávám slovo Marcelce, čekají nás zprávy a informace z dopravy. A ve zprávách si řekneme, že sadaři sčítají ztráty po zničené úrodě zmrazů.
1: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Love in my car, late.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
10: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 tisíc korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
11: Řidiči aktuálně pozor na hlavním tahu na Bruntálsku. U města Albrechtice se odklízí následky havárie osobního auta. V Brně jsou dopravní problémy na dvou místech. Na Špirkově ulici se srazil nákladák s osobním autem a stále je také uzavřená Vodařská ulice, kde na místě zasahují hasiči. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Sadaři sčítají ztráty, mrazy zničily úrodu ovoce, nezaměstnanost v Česku mírně klesla a Zlínský kraj podpoří život na vesnicích. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Dubnové mrazy zničily polovinu letošní úrody ovoce. Škody v sadech jsou obrovské. Vyšplhat se mohou až na stovky milionů korun. Nejhůře dopadla jablka, která na konci dubna spálil ledový vzduch z Arktidy. Sadaři mají obavy, že letošní rok bude skoro stejně špatný jako ten loňský. Zbytkům ovoce na stromech teď navíc škodí i velké sucho.
1: Morava aktuálně.
11: Nezaměstnanost v Česku klesla o desetinu na 4,9%. V Moravskoslezském kraji je ještě o 2% vyšší. A jaká je situace v jednotlivých okresech, to už nám prozradil ředitel pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
12: Podíl nezaměstnaných vyšší než celorepublikový průměr vykázali v dubnu tři okresy. Karviná, Bruntál a Ostrava. Naopak nižší podíl nezaměstnaných než republikový průměr zaznamenaly zbývající tři okresy. Nový Jičín, Frýdek a Opava. Pracoviště Úřadu práce registrovala k 30. dubnu celkem 6312 volných pracovních míst.
11: Firmy mají největší zájem například o uklízeče a pomocníky, svářeče, kuchaře, montážní dělníky, pomocné pracovníky ve výrobě, ale i řidiče nákladních automobilů. Zlínský kraj dá přes 42 milionů korun na vylepšení života na vesnicích. Chce tak udržet mladé lidi na venkově a zabránit vylidňování menších obcí. Za peníze starostové opraví zastávky, kulturní domy anebo připraví místa pro stavbu rodinných domů.
1: Rádio Čas, sport.
11: A fotbalová Sparta Praha dnes večer zažije obrovský zápas proti Plzni. Letenský klub se snaží zachránit naději na zisk mistrovského titulu. Po nedávném nedohraném zápase se Sláví teď Sparta nutně potřebuje vyhrát. Zápas začíná na pražské Letné ve 20 hodin. Zítra můžeme očekávat oblačno až zataženo, místy se slabými přeháňkami a teplotami mezi 11 až 15 stupni. Tolik další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
4: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Ano, dneska si velmi milý. Takové netradiční.
13: Ne, zas tak jsem normální. Co je? To je právě to, že oni reagují na to, co slyší.
8: Ale nic jiného se neděje.
13: Ale jakmile se vypnou mikrofony.
8: A to není pravda.
13: Zase si zkazil vstup? Namaž mi nohy.
8: Kdybyste viděli jeho nos, teď už ho bude mít jak Pinokio. No jen si to sami poslechněte, že kecá každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
14: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas a my jsme dnes s naším mobilním studiem u zahájení sdílka Poruba na nově zrekonstruovaném prostranství u kruhového objezdu na hlavní třídě, známém mimo jiné také jako Florida. No a více už nám řekne kolega Honza Gavelčík, který je s naším promom týmem přímo na místě. Honzo, má slovo.
1: Je to tak, Majky, já děkuju a zdravím ze zrekonstruovaného prostoru tady v Ostravě Porubě, z hlavní třídy, z prostoru u Floridy, jak jsi říkal, protože právě tady dneska celé odpoledne vysíláme, teď právě začínáme, takže se za náma klidně zastavte, podívejte se, jak se dělá rádio, pojďte si trošičku přičichnout k té atmosféře. Začíná sdílko, tradiční ostravská platforma řemeslné a umělecké výroby. No a já tady mám vedle sebe prvního hosta, je to tiskový mluvčí městského obvodu Ostrava Poruba, Martin Otipka. My si s Martinem tykáme, takže si budeme tykat i během rozhovoru. Martine, já tě zdravím.
2: Ahoj Honzo, já zdravím všechny posluchače Rádia Čas.
1: Prosím tě, kdy vzniklo vlastně sdílko, jaká je historie?
2: Tak já na úvod neřeknu jedno datum, já řeknu dvě data, protože sdílko vzniklo v roce 2015 v Kopřivnici, kde skupina místních nadšenců chtěla oživit ten veřejný prostor a vymyslela koncept sdílko jako sdílených kontejnerů. Nám se ten koncept strašně moc líbil a chtěli jsme ho dostat do Poruby a to se povedlo už o rok později, na podzim roku 2016, kdy to dílko mělo první ročník a bylo to tady vlastně naproti ve středovém pásu hlavní třídy.
1: Proč to celé vlastně vzniklo?
2: Tak ono asi možná důležitější než proč, je si říct, co to vlastně to dílko je, protože ono se to dost těžko definuje, když to mám někomu vysvětlovat, protože to není jenom výstava, není to jenom prodejní prostor, ale je to něco, co se opravdu nevleze žádné škatulky. My tomu říkáme, že je to nějaké místo setkávání, kde se setkávají kreativní a zajímaví lidé, kde si mohou vyměňovat svoje názory, kde mohou se nabrat novou inspiraci, kde mohou si potvrdit, zda to, co dělají, je zajímavé pro lidi. A samozřejmě je to i důležité, ta zpětná vazba, že tady ty lidi chodí a my doufáme, že tady z těch 14 dní chodit bude a budou a bude to zajímavé.
1: Říkala jsi, že to všechno vzniklo v Kopřivnici, pak se to přesunulo do Ostravy. Pokud vím, tak se sdílko koná vždycky co dva roky, takže je to takzvané bienále. A proč se ta místa vlastně střídají? Protože všechno začínalo tady na hlavní třídě, pak bylo sdílko na Alšáku, dokonce i u Duhy, teď zase zpátky u Floridy.
2: Tak já možná začnu ještě jednou takovou historkou, kterou jsem si vlastně včera ještě ověřoval, protože když tady byl první ročník v tom středovém pásu, tak my jsme se, nebo tak se tam představila Fajnová Ostrava a udělala tam takzvaný kiss point, a to se smívatelných barev, mělo to vydržet jenom pár týdnů či měsíců. A shodou okolností to vydrželo 10 let, takže pokud i dneska lidé přijdou, tak můžou jít tady do středového pásu a ten kiss point využít, mohou tam třeba se políbit s někým, koho mají rádi. Ale k té tvé otázce, my to střídáme z toho důvodu, protože jsme zjistili, že sdílko kdekoliv přijde, tam oživí ten veřejný prostor. A chtěli jsme si vyzkoušet, jestli to funguje opravdu všude. Nemáme za stolik volných prostorů, ale tam, kde jsme přišli s tím sdílkem, tak tam to opravdu fungovalo a ti lidi chodí a ten prostor je mnohem zajímavější a živější.
1: Takže vlastně přehlídka začíná právě dnes. Jak dlouho potrvá a co tady všechno uvidíme?
2: Tak potrvá 14 dní a uvidíte, nebo návštěvníci tady uvidí celou řadu opravdu zajímavých a netradičních třeba lidí. My říkáme, že tím základním rysem toho sdílka je pestrost a vzhledem k tomu, že ti lidi se v těch kontejnerech neustále střídají, tak každý den je tady co vidět. Vedle toho, že tady je doprovodný program, tak jeden den přijdete, je tady neotřelá zajímavá móda, druhý den přijdete, najdete tu nějaké zajímavé potraviny, nějaký skvělý design, takže opravdu zvu lidi, aby přišli a aby chodili pravidelně, protože každý den tady uvidí něco nového.
1: Pokud se nepletu, tak slavnostní zahájení se chystá na 16. hodinu, bude i koncert, zahraje ostravské jazzové duo Kučová Šoltys, taky vystoupí Adam Sanchez Band, bude tady pořádně rušno, takže to možná i uslyšíme během toho vysílání. Rozhodně pojďte za námi, stavte se na hlavní třídu do prostoru bývalé Floridy, na to krásné místo zrekonstruované. Podívejte se, jak to tady vypadá. Budeme moc rádi. Já v tuhletu chvíli děkuji za první rozhovor Martinu Otipkovi, tiskovému mluvčímu městského úřadu Ostrava Poruba a za chviličku pokračujeme. Rádio Čas. Hity, které

0: Seal a Kiss from Rose ve vysílání Rádia Čas. My dnes vysíláme přímo z hlavní třídy v Ostravě Porubě, kde začíná další oblíbené sdílko. Taková tradiční ostravská platforma, už nám tady říkal mluvčí Ostravy Poruby Martin Otipka, že to jsou vlastně sdílené kontejnery, ve kterých se prezentují řemeslné a umělecké výrobky. A já mám vedle sebe v našem mobilním vysílacím studiu dalšího vzácného hosta a tím je produkční sdílka Petra Chovancová, která organizuje kulturní a společenské akce. Petro, tak já se budu ptát, kdy začaly přípravy a co všechno sdílko obnáší?
1: Loni na podzim jsme převzali sdílko zpátky do Poruby z magistrátu. Intenzivně na něm pracujeme od listopadu a vlastně přípravy vrcholí dnes a následujících 15 dní.
0: Možná bychom mohli představit celý ten organizační tým, protože to musí být strašně moc lidí.
1: Organizační tým, ten úzký, má 5 členů. Garantkou je paní starostka Lucie Baránková-Vilamová. Organizační tým tvořím já a mám na starost produkci a dramaturgii celé akce. K ruce mám 2 externistky, Jitřenku Weiss, ta má na starost prodejce, takzvané sdílkaře, jak jim říkáme tady u nás, a Paulu Sodomkovou, která spravuje webové stránky, sociální sítě a veškerou komunikaci. Výstavu projektu veřejného prostoru v Porubě připravila Kristýna Špečková z odboru strategického rozvoje.
0: A já musím říct, že s paní Jitřenkou jsem se stejně jako s vámi, Petro, už taky seznámil. Obě dvě se krásně usmíváte, záříte tady vlastně u té Floridy v Ostravě Porubě. Řekněte nám, v čem je vlastně sdílko unikátní?
1: Sdílko je unikátní svou pestrostí tvůrců, oboru, je živé, je plné barev, nápadu, kreativity. Máme rozmanitý doprovodný program a cílíme na všechny věkové skupiny. Dopoledne jsou to především maminky s dětmi a seniori, odpoledne mládež a aktivní lidé. A unikátnost tkví především v tom, že každý den představujeme jinou kombinaci 4 a více obchodníků a organizací z různých oborů, takže každý den je jiný.
0: Petro, pro vás je to vlastně taková premiéra, protože vy připravujete sdílko úplně poprvé. Věděla jste o sdílku už dříve a pokud ano, tak jací jsou vaši oblíbení prodejci?
1: Velké sdílko připravuji poprvé, to máte pravdu, ale již jsem připravovala sdílko Zónu na festivalu v ulicích a sdílko Vánoční budku na jarmarku tady u nás v Porubě, takže mnohé z těch obchodníků znám osobně. Sdílko se navštěvovala samozřejmě již dříve, jakožto běžný návštěvník a ano, mám mnoho oblíbených tvůrců a prodejců, ale ty si nechám pro sebe. Vy přijďte a objevte ty nejlepší pro sebe.
0: Tak já vám děkuji, tolik produkční sdílka Petra Chovancová, my se ještě uslyšíme, protože vy vlastně budete zahajovat v 16 hodin, tak si potom zhrneme ty vaše pocity. No a když už jste mluvila o těch jednotlivých prodejcích, tak já se půjdu podívat po těch kontejnerech a za chviličku některé pro.

0: sponzorem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
1: Partnerem festivalu je Valmon, největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění, 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
6: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
7: Přijďte si užít Hukvaldské hradní slavnosti. V sobotu 16. května na hradě Hukvaldy uvidíte největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu a loutkové divadlo. To vše doplní středověké stánky a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na hrad Hukvaldy EU.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
9: www.podpovrchem.com.
8: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Čas. Radio Čas.

0: Gary Halliwell ve vysílání Rádia Čas. Nám tady zatím neprší, ale vysíláme pro vás z mobilního vysílacího studia v Ostravě Porubě na hlavní třídě z prostoru opravené Floridy, protože právě tady dneska začíná tradiční sdílko Ostravská platforma prezentace řemeslných a uměleckých výrobků. Potrvá 14 dní. Možná tady slyšíte trošku ruch, protože přeci jen chodí kolem nás lidé. Máme tady chill zónu Rádia Čas, malování na obličeji, už jsou tady nějaké děti, tak možná je slyšíte, taky probíhá zvuková zkouška, protože v 16 hodin bude zahájení, těšíme se na ostravské jazzové duo Kučová Šoltys, zahraje taky Adán Sanchez Band, no a já jsem sliboval, že si obejdu různé výrobce, prodejce a natrefil jsem na jednu velice zajímavou usměvavou paní, Janu Pavlůskovou, přezdívanou Lady Marmalade, a ona nám právě teď představí značku Marmela Láda. Tak já vás, Jani, zdravím, vítám ve vysílání Rádia Čas, hezké odpoledne.
1: Zdravím taky posluchače Rádia Čas.
0: No, já se musím přiznat, ještě než vám dám slovo, že jsem byl u vás a ochutnal jsem úžasnou rybízovou marmeládu. Co to bylo?
1: Tak byla to aronie s černým rybízem a portským vínem, taková moje docela vyhlášená receptura, se kterou jsem si hrála docela dlouho, než jsem ji pustila potom mezi lidi.
0: Jani, jak jste se vlastně k marmeládám dostala?
1: Tak já jsem právník, pak jsem chvíli prodávala lidi.
0: Prodávala lidi a teď prodáváte marmeládu.
1: A teď prodávám marmelády, protože ty marmelády mě tak nezlobí, jako mě zlobili ty lidi.
0: Kde jste se vlastně o sdílku dozvěděla a pokolikáte už se ho účastníte tady v Ostravě?
1: Tak samozřejmě ta informace o sdílku se táhla Ostravou přes sociální sítě. Přiznám se, že jsem nebyla úplně u prvních trhů. Já jsem vlastně se tahleté akce se zúčastňují asi čtvrtým rokem a pořád kladu si za čest, že mohu vlastně Porubě moje marmelády představit. Zákazníci už mě tady chodí vždycky vyzkoušet novinky, těšíme se na sebe navzájem, takže tak.
0: Vy ty marmelády máte krásně naskládané v tom stánku, no vypadá to uchvatně, určitě se stavte. Co se vám na sdílku úplně nejvíc líbí? Co byste vzkázala pořadatelům?
1: Tak určitě samotný koncept je úžasný, má to krásnou atmosféru. Ten organizační tým i vlastně celé to aranžmá kolem sdílka je strašně fajn. Já se toho sdílka účastním vždycky velice ráda. Letos máme nové kontejnery, které sice vypadají jako skleněné krabice, ale vypadá to zase trošku jinak a je to moc hezký.
0: Hezky tam záříte, Jani, je vás tam krásně vidět, takže si myslím, že aspoň to mají vlastně návštěvníci k vám trošku blíž.
1: To je pravda, ale když na vás svítí slunce přes to sklo, tak marmeládám se to úplně nelíbí.
0: Tak držíme palce, ať těch 14 dní je tady pro vás úžasných. Jana Pavlůsková, značka Marmeláda, vidíte, už jsem se v tom trošičku zamotal. Já vám děkuji za povídání a já se jdu vydat za dalšími prodejci, které za chviličku do vysílání Rádia Čas přizvu. Tak zatím ode mě hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky ve středu se nám na obloze budou prohánět mraky. Většinou čekáme oblačno až zataženo, ojediněle by se mohly přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 11 do 15 stupňů. Na horách pak namíříme kolem 7 stupňů Celsia.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
3: Kámen a zahrada.
4: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
3: Kámen a zahrada.
4: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
3: Kámen pomlčí. Zahrada.cz.
5: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
6: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
7: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Krásné dobré odpoledne na Rádio Čas pro vás dnes živě vysíláme z Ostravy Poruby, z prostoru Floridy, z krásně opravených míst na hlavní třídě. Právě tady dneska začíná sdílko, tradiční ostravská platforma, na které se prezentují různé výrobky. Je tady spousta stánků, vládne tady úžasná atmosféra, možná slyšíte i zvukovou zkoušku kapely, která se pomaličku chystá. Za chviličku tady proběhne slavnostní zahájení a já vedle sebe mám dalšího vzácného hosta, dalšího prodejce, paní Evu Moslerovou, která nám právě teď představí svou značku Vuky. Tak Evi, já vás zdravím, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak jak vy jste se dostala ke sdílku?
1: Bylo mi doporučeno, že to je opravdu krásná akce, že tu jde zažít spousta zajímavého, takže jsem se přihlásila a oni mě vybrali, takže jsem tady.
0: No a vy tady prezentujete takový, řekl bych, docela hodně zajímavý, možná až čarovný nápoj. Co to je?
1: Tak já jsem přišla představit svoji kombuchu nebo kombuču Vuky. Je to vlastně fermentovaný nápoj z čajek a tím, že je fermentovaný, tak vlastně obsahuje mimo jiné i probiotika, což je vlastně dobré na zažívání, na podporu střevní mikroflóry, ale mimo ty probiotika samozřejmě obsahuje i různé vitaminy, minerály, stopové prvky, je to takový multifunkční nápoj.
0: Pokud vím, tak ona je to vlastně houba, říkám to dobře.
1: Není to úplně houba, je to symbiotická kolonie bakterií a kvasinek.
0: Se ale... v tom opravdu vyznáte, to zní hezky.
1: Je to vlastně takový útvar houbovitý, takový měkký, slizký, takže je to často považováno za houbu, ale teda není to jako
0: no a jak se pěstuje vlastně ta kombucha?
1: Kombucha je docela jednoduché pěstovat, vlastně uvaří se černý nebo zelený čaj, osladí se a vloží se do něj vlastně ta násada, ta houba, ta kolonie a vlastně ta obsahuje vlastně ty bakterie a kvasinky, které začnou spotřebovat cukr a obohatí ten nápoj vlastně o různé ty vitamíny.
0: Takže si kombuču nebo kombuchu, jak chcete, můžeme u vás koupit a pěstovat si ji doma.
1: U mě si teďka můžete koupit nápoj, protože vlastně doma si můžete vyrobit nápoj vlastně jenom základní, takový jakoby černý, z černého nebo zeleného čaje. Já jsem teda už přistoupila k druhé fázi fermentace, takže tam dodávám i různé ovoce, ovoce, různé koření, příchutě a tak dále.
0: Prostě tomu dodáváte osobitou chuť. Ano. Pokud vím, tak dokonce i kombuča bude na tom slavnostním přípitku na zahájení akce.
1: Ano, byla jsem oslovena, což mě hodně potěšilo, že by bylo fajn, kdyby jsme si mohli připít nějakým takovým zdravějším nápojem, takže jsem přinesla na připítek svou kombuču.
0: Tak na to se těším, to bude určitě úžasné. Eva Moslerová, značka Vuky, i ona se prezentuje na letošním sdílku tady v Ostravě Porubě na hlavní třídě. Tak já vám děkuji za povídání, přeji hezké odpoledne. Předávám zpátky slovo Mirkovi Rešlovi, protože za chvíli nás čekají zprávy s Marcelkou Fabiánovou, no a my se po 15. hodině vrátíme sem k nám do Ostravy Poruby na hlavní třídu, kde dneska začíná sdílko. Radio Čas.

0: Krásné úterní odpoledne, dámy a pánové, teď už od Kiki Střelcové. Jelikož opět naše mobilní studio Rádia Čas vyrazilo po nějaké době do éteru mezi vás, tak mám radost, že si budeme dneska předávat slovo s Honzou Gavelčíkem. Ten se nachází, no dá se říct, v samotném srdci Ostravy Poruby na nově zrekonstruovaném místě zvaném Florida podle dřívější restaurace z 90. let. No a právě na tomto místě se dneska, tedy na Pankráce, koná akce s názvem Sdílko Poruba. Jde o koncept, kdy dostanou lokální prodejci a také řemeslníci svůj prostor, protože co si budem, je třeba tyto místní podnikatele v krajích podporovat. No ale než se opět do Poruby vydáme živě, tak teďka předám slovo Marcelce Fabiánové, která má pro nás nachystané další čerstvé zprávy a ještě předtím se podíváme na cesty. Užívejte pohodového úterního odpoledne s Rádiem Čas.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen. Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Vratimovské ulici. Srazilo se tady osobní auto s nákladákem. Zdržet se můžete kvůli poruchanému vozidlu na hlavním tahu u Mohelnice na Šumpersku a v Brně je stále uzavřena Vodařská ulice a na místě zasahují hasiči. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Většina Čechů nedosáhne na důstojnou mzdu, tvrdí to experti. Hlavní třída v Ostravě Porubě ožila kreativním sdílkem a Hodonínská nemocnice bude mít novou pohotovost. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. 2,5 milionu pracujících Čechů nemá mzdu, která by odpovídala důstojnému životu. Tvrdí to experti, podle kterých je tato hranice 48 tisíc korun. V Praze a Brně je ještě o 8 tisíc vyšší. Lidé proto nejčastěji šetří na jídle, dovolených a volnočasových aktivitách pro své děti. Zhruba 20% pracujících si musí hledat brigádu. Experti odhadují, že minimální mzda letos stoupne o 2 až 3%.
6: Morava aktuálně.
5: Hlavní třída v Ostravě Porubě opět ožila sdílkem. Až do 26. května se tady návštěvníkům představí nápady lokálních tvůrců, a to nejenom z oblasti řemesel a designu. Více podrobností dodává mluvčí radnice Martin Otipka.
7: Jedním ze specifik celého projektu je, že autoři své produkty prezentují ve speciálních designově upravených kontejnerech. Další výhodou je, že obyvatelé i návštěvníci našeho obvodu se mohou seznámit s tvorbou menších podnikatelů a ti se mohou inspirovat od sebe navzájem. Původním znakem akce je i pestrost. Lidé tak na sdílku najdou módní značky, výrobce kvalitních pochutin.
5: Návštěvníci tak mohou tvůrce podpořit nákupem originálních výrobků anebo ochutnat speciality domácí kuchyně. Hodonínská nemocnice začala stavět nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Moderní pavilon pohotovosti tak zajistí nepřetržitou péči a lékařům lepší podmínky pro zvládání akutních stavů. Díky propojení s vyšetřovnami už pacienti nebudou muset složitě přejíždět mezi odděleními. Hotovo má být v příštím roce.
6: Rádio Čas Sport.
5: A disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. To bylo v závěru za stavu 3-2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Vršovický klub zároveň dostal i nejvyšší možnou pokutu, a to 10 milionů korun. A nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se slabými přeháňkami a teplotami mezi 11 až 15 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
8: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Ano, dneska si velmi milý. Takové netradiční.
10: Ne, zas tak jsem normální. Co je? To je právě to, že oni reagují na to, co slyší.
9: Ale nic jiného se neděje.
10: Ale jakmile se vypnou mikrofony. A
9: to není pravda.
10: Zase si zkazil vstup? Namaž mi nohy.
9: Kdybyste viděli jeho nos, teď už ho bude mít jak Pinokio. No jen si to sami poslechněte, že kecá každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Posloucháte úterní odpolední vysílání Rádia Čas, které máme dneska velmi specifické, protože dneska jsme s celým naším promotýmem Rádia Čas u zahájení sdílka Poruba na nově zrekonstruovaném prostranství u kruhového objezdu na hlavní třídě. To jenom pro upřesnění pro ty, kteří byste se na místo chtěli vydat. No a já už jsem teďka opět a zase živě ve spojení s naším kolegou Honzou Gavelčíkem, který je s naším promem na místě, a já už předávám slovo, Honzo.
1: Já děkuji za slovo, je to tak, my tady dneska máme mobilní vysílací studio, tak se klidně za námi zastavte, protože tady máme i promo oddělení, je tady malování na obličej, ačkoliv nám trošku poprchává, i tak tady máme různé hry, máme tady skvělou atmosféru, budeme zahajovat sdílko v 16 hodin, bude hrát muzika, zahraje spousta kapel. My jsme si sdílko tradiční ostravskou platformu zaměřenou na řemeslné a umělecké výrobky už představili, za porubský městský obvod jsme tady měli tiskového mluvčího Martina Otipku, taky produkční sdílka Petru Chovancovou. No a teď tady mám dalšího významného hosta a tím je Šárka Jelšíková, vedoucí odboru kultury z Ostravy Poruby. Šárko, já vás zdravím, přeji hezké odpoledne.
2: Také vás zdravím a přeji hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Čas.
1: Tak jak vy byste to sdílko charakterizovala?
2: Jak už bylo řečeno, sdílko je ostravská platforma. Já jsem moc ráda, že ji tady v Porubě můžeme letos přivítat již po šesté. My se snažíme prostřednictvím sdílka nabídnout nějaký prostor kreativním lidem z našeho kraje, aby mohli prezentovat své výrobky, své nápady, ale také, aby si mohli vyzkoušet ten styk s tím svým potenciálním zákazníkem.
1: Mm-hmm. Takže je to podle vás významná akce, která Porubu určitě posouvá dál a dopředu?
2: Za nás je to určitě významná akce, a to nejenom délkou svého trvání, což je již změněných 14 dní, ale právě i smyslem a posláním celé akce, když se snažíme propojit ty umělce s tou veřejností a snažíme se tady zároveň vytvořit nějaký prostor, kde se mohou potkávat lidé, což je pro nás, pro Porubě i pro kulturu velmi důležité.
1: Já vlastně v Porubě žiju odmala a musím říct, že ta proměna Poruby je fenomenální, že se tady pořád něco děje, že je tady spousta barev, že se to tady všechno tak krásně oživuje. Vy vlastně máte na starosti kromě sdílka i jiné kulturní akce. Možná byste mohla zmínit, co dalšího nás tady v Porubě v následujících dnech čeká, protože vím, že jsme se před pár dny potkali mimo jiné na Porubském dni bezpečí, na prostranství pod Francouzskou ulicí, kde to všechno bylo věnováno bezpečnostním složkám. No ale z té kultury i v létě toho bude celá řada, že jo?
2: Je to tak, celá řada je toho vlastně v průběhu celého roku. Nejbližší akce, která potom v tom venkovním prostranství nás čeká, je 2.6. den zdraví, ten proběhne na Alšově náměstí. Určitě je to velice zajímavá a atraktivní akce, tím vás všechny určitě zvu. Další významnou akcí bude potom 26. a 27. června festival v ulicích. Věřím, že ho všichni znáte, je to pouliční festival tady na hlavní třídě, který propojuje hudbu, tanec, divadlo, basking, akrobací, workshopy, ale gastrozónu. Ta akce je určitě velice oblíbená a propojuje nejenom kulturu, ale propojuje hlavně lidi.
1: Mm-hmm. My to sdílko budeme zahajovat po 16. hodině, těšit se můžeme na ostravské jazzové duo Kunčová Šoltis, bude i koncert Adana Sancheze Bandu, no a vy určitě budete u toho vlastně po celé ty dva týdny, že jo?
2: Je to tak, nás se to velice dotýká celého odboru kultury, ale je do toho zapojena i spousta dalších lidí, kteří nám s tím pomáhají, takže my teďka budeme určitě 14 dní žít tady na veřejném prostranství u kruhového objezdu na hlavní třídě právě akci sdílko.
1: Tak snad vám bude přát počasí, protože momentálně nám tady trošku prší, ale je to taková jarní přeháňka, která určitě brzy skončí. My moc děkujeme za rozhovor vedoucí odboru kultury z Ostravy Poruby Šárka Jelšíková. No a já už se půjdu vydat za dalšími hosty, za dalšími výrobci, které vám budu představovat v průběhu odpoledne. Klidně se za námi do Ostravy Poruby na prostranství u Floridy zastavte, protože tady máme mobilní vysílací studio a klidně můžete vysílat s námi. Budeme se moc těšit. Radio Čas.

0: Dobré odpoledne z Ostravy Poruby ve vysílání Radia Čas. Pro vás dnes speciálně vysíláme ze sdílka v Ostravě Porubě, které začíná doslova za pár minut. Je to tradiční ostravská platforma zaměřená na rukodělné a umělecké výrobky. Už jsme si tady představili organizátory. Za pár okamžiků za námi dojde taky paní starostka Ostravy Poruby Lucie Baránková-Vilamová, ale ještě předtím tady mám další vzácného hosta. Je to pan René Miller, je to další z autorů, další z vystavovatelů, další z prodejců a ten má na starosti značku nazvanou Cvook. Pane René, já vás zdravím, přeji vám dobré odpoledne v našem studiu.
1: Pěkné odpoledne i vám.
0: Vy jste rodinné brašnářství. Kde jste se vlastně dostali k tomuto řemeslu?
1: Já jsem kdysi měl sen, že se stanu švadlenou, tak jsem si v supermarketu koupil šicí stroj. Postavil jsem ho na skříň a 2 roky jsem se na něho koukal a čekal jsem na zhmotnění onoho snu, to nenastalo. Nicméně začal jsem se učit šít a postupem času jsem se dostal až vlastně k šití kožených výrobků.
0: Já vím, že značka Cvook to je rodinná firma, takže kromě vás je do toho zapojen asi někdo i další od vás?
1: Sestra.
0: To jste to asi naučil?
1: Ano, dalo by se říci.
0: Když jste se vlastně k tomu dostali, jak je pro vás vlastně důležité věnovat se řemeslu? Protože ono se říká, že řemeslo má zlaté dno, ale pravda je ta, že spousta mladých lidí dneska chce studovat a na to řemeslo málo kdo myslí. Tak máte nějaké poselství právě pro mladé, vlastně vzkaz, že i řemeslem se dá živit?
1: Víte, sestra je vysokoškolák, já jsem taky studoval a práce, samotné řemeslo je něco navíc. Není to práce v kanceláři, má to takovou nějakou hloubku, ale k tomu asi každý musí nějak dojít sám.
0: Když bychom chtěli pátrat trošku po vaší historii, tak kde všechny ty vaše výrobky můžeme sehnat, ještě kromě toho, že je najdeme tady na sdílku?
1: No, máme zákazníky de facto po celé Evropě, protože máme e-shop, děláme svoje vlastní kolekce, takže vlastně od nás si kupují výrobky lidé po celé Evropě.
0: A jaké to pro vás je vystavovat a prodávat přímo tady v Ostravě Porubě, vlastně v duši Poruby, protože jsme tady na hlavní třídě u Kruháče, tady to žije, tady jsou ty největší akce, vystavovat a prodávat ve sdíleném kontejneru, jaký z toho máte pocit?
1: Víte, já jsem byl na sdílku vlastně loni poprvé na Prokešově náměstí a ta akce nejenže splnila, daleko přečila moje očekávání a z letošního sdílka mám skvělý pocit, je to tady strašně moc příjemné a vlastně bych chtěl městu poděkovat, že tuto akci dělá.
0: Vy tady vlastně tak jako ostatní výrobci budete celé 2 týdny, takže se na vás můžeme těšit a určitě se za vámi můžeme zastavit. Já vám děkuji za rozhovor, pane René Miller, značka Cvook, ať se vám tady daří.
1: Děkuji a pěkný den všem.
0: A my se už za chviličku budeme těšit v našem mobilním vysílacím studiu tady v Ostravě Porubě, kde nás můžete i navzdory počasí navštívit, na paní starostku městského obvodu Ostrava Poruba, Lucii Baránkovou Vilamovou. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
2: Hity, které milujete. Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Povídat si budeme například o proměnách v porodnictví za posledních 20 let. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio
6: Čas. Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
9: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz. Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
10: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
11: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři. Protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
12: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak.
13: Ale fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že jo, tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
12: Třetí potom jako nemá názor.
13: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Taky ve středu se nám na obloze budou prohánět mraky. Většinou čekáme oblačno až zataženo, ojediněle by se mohly přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 11 do 15 stupňů. Na horách pak namíříme kolem 7 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rockset ve vysílání Rádia Čas. My pro vás dnes vysíláme z mobilního vysílacího studia v Ostravě Porubě na hlavní třídě v prostranství opravené Floridy na zahájení dnešního sdílka tradiční ostravské platformy, na které se představují řemeslné a umělecké výrobky. Už jsem si tady povídal se spoustou výrobců, už jsem tady měl za městský obvod Ostrava Poruba jako hosta tiskového mluvčího Martina Otipku, taky produkční sdílka Petru Chovancovou. Za chviličku přijde samotná paní starostka Lucie Baránková-Vilamová za pár minut, ale ještě předtím slyšíte, že tady máme už pořádně rušno, protože probíhá zvuková zkouška. Za chviličku bude koncert ostravského jazzového dua Kučová Šultis, představí se taky Adam Sanchez Band a já jsem tady, protože my to máme i malování na obličeji a promo tým Radia Čas už i přestalo pršet, tak se za náma zastavte a mám tady vzácnou návštěvu, protože jsme odchytili pár dětí, jsou tady holky, Verča, Sára a Saša, jsem to spletl, tak ještě jednou Verča, Saša a Verča, taky Ondra, tak můžete teď hromadně pozdravit, ahoj!
1: Ahoj!
0: Tak holky, vidím, že jste si nechali něco namalovat i na obličej, tak jak se vám to líbí?
2: Dobře.
0: A co říkáte na tu atmosféru tady v Ostravě Porubě, na to sdílko?
3: Mně se to hodně líbí tady.
0: Klidně blíž k mikrofonu.
3: Mně se to hodně líbí tady.
0: A co se vám holky na to líbí úplně nejvíc? Už jste si prošli třeba ty stánky?
3: Mně se nejvíc líbilo sluníčko.
0: Sluníčko Rádia Čas, náš maskot, se kterým jste se i vyfotili. Máme tady i malého Ondráška. Tak Ondro, pojď nám taky něco říct. Ty chodíš, pokud vím, do druhé třídy teprve, tak jak ty si to užíváš tady v Ostravě Porubě? A co už jsi tady všechno viděl?
4: Marmeládu.
0: Ta byla výborná. Marmeládu a kafe.
4: Ne, marmeládu a tohle.
0: Tohle, jakože naše vysílací studio. A chtěl bys se někdy třeba pracovat v rádiu?
4: Ne.
0: Nechtěl bys pracovat v rádiu? No tak, hele, třeba holky by chtěly pracovat v rádiu, že jo? Bavilo by vás to?
5: Ano.
0: Vy jste prozradili, že chodíte tady na základní školu dětská, že chodíte do třetí třídy, tímto zdravím vaše rodiče a taky vaši paní učitelku. Klidně, ať se nám ozve a můžete třeba přijít k nám do Rádia Čas na exkurzi, já vás provedu, ukážu vám, co v rádiu máme. No, už nám přestalo pršet, už dokonce je tady zase opět i hezké počasí. Sluníčko Rádia Čas je tady stále s náma, máte už s ním fotku?
5: Ano.
0: A budete tady ještě nějakou dobu s námi?
5: Ano.
3: Jo.
0: Zůstanete určitě i na koncert. Za chviličku bude slavnostní zahájení, tak zavolejte kamarádkám, kamarádům, rodičům, stavte se za náma, budeme moc rádi. No a my se jdeme pustit další písničku a za chviličku už vzácný host, paní starostka městského obvodu Ostrava Poruba, Lucie Baránková-Vilamová. Těšíme se.
6: Rádio Č.

0: věcí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgsku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgsku chvíle s rodinou. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
3: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Už se slyšíme, hezké dobré odpoledne. My tady pro vás dneska vysíláme exkluzivně z Ostravy Poruby, z hlavní třídy, z prostranství u zrekonstruované Floridy u příležitosti zahájení letošního sdílka. Zahajovat budeme doslova za pár vteřin a já jsem moc rád, že tady mám dalšího vzácného hosta a tím je paní starostka městského obvodu Ostrava Poruba, Lucie Baránková-Vilamová. Paní starostko, já vás zdravím, přeji hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem posluchačům.
0: Já jsem moc rád, že jste přišla k nám do studia. Kolikátý je to váš ročník sdílka v pozici garantky?
1: Tak v pozici garantky je to můj čtvrtý ročník, byť v Porubě se sdílko odehrává už po páté. Já jsem nebyla akorát úplně u toho prvního ročníku, který se konal na středovém páse hlavní třídy a potom několikrát změnil lokaci, protože sdílko si neklade jenom ten primární cíl, tedy udělat krásnou expozici obchodníků v regionu a podporovat podnikatele a živnostníky, ale taky vlastně zkoušet veřejná prostranství. To znamená, jak může fungovat něco nového, originálního, zajímavého, když přinesete do nějakého nového prostranství. To znamená, že sdílko za ty roky vystřídali lokace, jako je Alšovo náměstí, Duha. Na Duze to byl opravdu velký úspěch, tam bylo velké množství lidí, protože to je i dopravní uzel. Dvakrát tedy na Alšáku, jednou na Floridě, no a po dvou letech se opět vracíme na Floridu. A v loňském roce jsme přivedli poprvé sdílko taky do centra města Ostravy.
0: Mm-hmm. Na tu Duhu si pamatuju, to byl ten covidový rok 2020, já tam bydlím a žasnul jsem, že tolik lidí přišlo i v době, kdy byly takové restrikce. Jak jste sdílko vnímala předtím, ještě než jste byla garantkou?
1: Já si pamatuju na úplně ten první ročník. Poruba tenkrát převzala ten model z Kopřivnice. To není úplně náš jako originální nápad, ale je to opravdu poprvé úplně se sdílko v těch pop-up expozicích vlastně vyskytlo a vymyslela je paní z Kopřivnice. Tam se konal první ročník, no a Poruba si převzala ten koncept a zkusila ho na středovém páse hlavní třídy. Já si pamatuju tenkrát, že pro mě to bylo něco úplně nového, netradičního, zajímavého, jak se dá uchopit vlastně prezentace netradiční obchodníků a dá se to i krásně spojit s tím, co dělá obvod, protože sdílko vždycky doprovází nějaká výstava nebo nějaké projekty nebo věci, které chce vlastně radnice sdělit svým občanům. A to si myslím, že je taky velmi důležitá součást.
0: Vy jste to zmiňovala, že tady u Floridy je sdílko už podruhé. Nicméně je to stoku jedné, protože když je to tady tak krásně opravené, tak je to opravdu nádhera. Mm. Jak vlastně vnímáte vy teď Porubu po té velké rekonstrukci? Protože se to tady opravdu obrovsky změnilo.
1: Víte, já si pamatuju před těma dvěma rokama, my jsme tady v jednom z těch kontejnerů měli takový velký 3D model té nové Floridy, jak bude vypadat. Ještě na té staré nezrekonstruované před těma dvěma lety. A lidi kolem toho chodili, obdivovali to, fotili to, říkali si, jak to bude krásné, až to tady jako bude. A my tady po dvou letech sedíme a už je to všechno hotové.
0: Je to neuvěřitelné.
1: A fakt pro mě to je až jako srdcová záležitost, protože já jsem teď nedávno zase se dívala na věci, které jsme si jako vytýčili, že chceme, aby tu Porubu posunuli dál a že se nám prostě daří ty věci vlastně posouvat a že se nám daří je realizovat. A mi se moc líbí, jak to místo ožilo. Ožilo to opravdu nádherně, je to něco originálního. Dokonce lidi, kteří tady dlouho bydlí, tak tady vodí své návštěvy, které přijedou z jiných koutů různých měst a ukazují jim to, jak může prokouknout takové veřejné prostranství. Hmm.
0: Jaké další stavební projekty se v Porubě chystají? Co dalšího nás čeká? Na co se můžeme těšit?
1: Tak je to celá řada akcí. My asi jednou z největších věcí v letošním roce je Zámecký park a jeho proměna po etapách, protože Zámecký park je krásné místo ve staré Porubě u rybníka. Má obrovský potenciál a my už dlouho připravujeme jeho proměnu. Máme to rozděleno na několik etap, tak aby to bylo lépe realizovatelné, jak finančně, tak kapacitně. A v letošním roce probíhá revitalizace toho jádrového území. Takže zeleň, která bude nově zrevitalizovat, přibude tam celá řada nových výsadeb, nových stromů, které se je potřeba obnovovat, které už často jsou nemocné. Přibudou tam nové zpevněné plochy, které už taky byly ve velmi špatném stavu. Nový altán, který může třeba sloužit nově pro svatby, protože je v krásném území. Bude to prostě park, který si myslím, že konečně dostane takový ten nový punc, který už mu právě dávno náleží. A my tak nějak plníme to, aby zkrátka zase mohl sloužit lidem. No a co ještě v letošním roce rozjíždíme, už jsme rozjeli, ale teď jsme se dostali do té jako největší fáze a to je vybudování nového hřbitova, protože to je opravdu taky dluh minulosti, poruby hřbitov chybí, využívali jsme všechny možné okolní hřbitovy v obvodech, takže konečně v letošním roce na podzim by měl být zprovozněn. No ale samozřejmě máme spoustu dalších projektů různých revitalizací veřejných prostranství, i třeba na 8. obvodě. Máme připraven projekt nového hřiště u základní školy Sekaniny, který by se měl revitalizovat v příštím roce. Takže nové a nové věci stále vymýšlíme, máme spoustu projektů, daří se nám i v dotacích. A to je si myslím, že hlavní a nejdůležitější, protože když jsme šikovní a dokážeme ty finance poskládat z různých zdrojů, tak to je to klíčové.
0: My jsme moc rádi, že v té podobě se pořád něco děje. Jsme rádi, že i v rádiu o tom můžeme mluvit. Ostatně váš tiskový mluvčí Martin Otipka je velice šikovný a neustále nám všechny ty zprávy posíláme, mu voláme a všechno to vysíláme. Já vám zatím, paní starostko, moc děkuju, protože vy za chviličku budete zahajovat. My se ještě uslyšíme zhruba v 16 hodin a 20 minut, tak se budu moc těšit. Děkujeme zatím paní starostce městského obvodu Ostrava Poruba Lucii Baránkové Vilamové.
1: Taky děkuju, budu se těšit.
0: A já předávám slovo zpátky do studia Kristýně Střelcové, protože nás už za pár okamžiků čekají další zprávy s Marcelou Fabiánovou.
2: Honzíku, já moc děkuju, zdravíme na nádhernou akci s názvem Sdílka Poruba. No a i v příští hodině se samozřejmě s tímto místem opět a zase spustíme. Spojíme teda. Chtěla jsem říct, že si ještě stihneme do konce hodiny pustit nějakou tu muziku. Tak já posílám Sunrise Avenue a přeju pohodový poslech.
3: Just. Radio Just.

0: Taky v příští hodině se opět a zase živě vydáme na Floridu, ale nenechte se mýlit, na porubskou Floridu, na hlavní třídě u velkého kruhového objezdu, kde dneska probíhá velká akce zahájení sdílka. No a na místě je taky náš Honza Gavelčík s naším promotýmem Rádia Čas a opět a zase Honza bude mít v našem mobilním studiu spoustu zajímavých milých hostů, se kterými se bude povídat. To všechno po 16. hodině odpolední, která tady bude za 2 minutky, takže zůstaňte společně s námi. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju pohodové úterní odpoledne a teď už za okamžik Marcelka Fabiánová.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multi peku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Vratimovské ulici. Srazilo se tady osobní auto s nákladákem. Zdržet se můžete kvůli porouchanému vozidlu na hlavním tahu u Mohelnice na Šumpersku a v Brně je stále uzavřena Vodařská ulice a na místě zasahují hasiči. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Levné nákupy z Asie končí. V Česku začal týden rané péče a v Karviné vrcholí stavba nového domova pro seniory. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Mítá vás u nich Marcela Fabiánová. Levné nákupy z čínských e-shopů od července výrazně podraží. Evropská unie totiž ruší osvobození od cla pro zásilky s hodnotou do 150 eur. Za každou věc v košíku, jako je například tričko nebo kryt na mobil, si ta kupující nově připlatí 3 eura, tedy asi 75 korun. U drobných položek tak může cena stoupnout o desítky i stovky procent. Opatření má omezit obří nápor neprověřených zásilek a narovnat trh pro domácí obchodníky.
6: Morava aktuálně.
5: V Česku začal týden rané péče. Jedná se o terénní sociální službu pro rodiny s dětmi do 7 let, které mají například zdravotní postižení. Akce probíhá i v Olomouckém kraji a více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
7: Týden rané péče připomíná odborníkům i veřejnosti, jak je důležitá včasná podpora těchto rodin. Pracovníci v rámci služby navštěvují domácnost a pomáhají rodině v každodenních činnostech. Krmení, oblékání i stimulaci smyslů a motoriky. Ukazují rodičům, jak rozvíjet dovednosti úměrně podle možností dítěte a jak reagovat na specifické potřeby.
5: Týden rané péče nabídne například různé akce nebo přednášky. V Karviné vrcholí stavba nového domova pro seniory. Moderní zařízení v městské části Nové Město se pro první klienty otevře už letos na podzim. Nový domov nabídne zázemí pro 140 seniorů a v regionu vytvoří zhruba 100 pracovních míst.
6: Rádio Čas, sport.
5: A čeští házenkáři ve středu domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu a házenkářské velmoci mohou Češi pouze překvapit. Počasí nám zítra nabídne oblačno až zataženo, místy se slabými přeháňkami a teplotami mezi 11 až 15 stupni. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
8: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. enerspot.cz.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Ano, dneska jsi velmi milý. Takové netradiční.
10: Ne, zas tak jsem normální. Co je? To je právě to, že oni reagují na to, co slyší.
9: Ale nic jiného se neděje.
10: Ale jakmile se vypnou mikrofony. A
9: to není pravda.
10: Zase si zkazil vstup? Namaž mi nohy.
9: Kdybyste viděli jeho nos, teď už ho bude mít jak Pinokio. No jen si to sami poslechněte, že kecá každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
6: Rádio Čas.
11: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: To, že v Ostravě Porubě, odkud Rádio Čas vysílá, máme Floridu, místní nejspíš vědí, no ale přes polní se to dovídají dost možná až dneska. A tak přátelé, vítejte dnes živě na místě zvaném Florida, které se nachází ve středu městské části Ostravy Poruby, hned u velkého kruhového objezdu, no a právě tam dnes Rádio Čas má mobilní vysílací studio. Na místě Honza Gavelčík s promotýmem a vzácnými hosty. No a já už opět předávám na místo slovo, zdravím nejenom Honzíka, ale taky všechny přítomné a jsem zvědavá, s kterým z hostů si budeš, Honzo, povídat teď.
1: Kiki, já děkuju za slovo, možná si už toho hosta slyšela, protože si tady lehce před tím vstupem odkašlala, ale to tak má být, protože jsme tady v přímém přenosu, všechno je živé, vysíláme z Ostravy Poruby a všechny zveme, abyste se přišli podívat, jak vypadá naše mobilní vysílací studio. Sdílko za pár vteřin budeme zahajovat, potrvá 2 týdny a jsem moc rád, že tady mám dalšího vzácného hosta. Je tady vedle mě na křesle pro hosta Daniel Grebner, který představí značku Rojber. A já se budu ptát, protože vy jste nováček, Dané, tak jak jste se o sdílku vlastně dozvěděl? Hezké odpoledne vám přeji.
2: Děkuji, já vám přeji hezké odpoledne. O sdílku jsem se dozvěděl od svého vlastně, bych se řekl, kolegy nebo spolupracovníka Jaromír Materna, Materna Design, který tady vystavoval, myslím, že loni i předloni. A letos tady bohužel nebude, ale řekl mi, že to je jako skvělá příležitost prostě představit pro Ostraváky nějaké místní produkty a služby.
1: Takže jste rád, že jste u toho. Dané, vy vyrábíte designové prvky z oceli, především grily. Můžete je trošičku představit?
2: Děkuji, určitě. Celkově ty designové ocelové prvky jsou hodně moderní jak do exteriéru, tak interiéru. No a ty grily, o kterých se tady dneska bavíme a které tady budu i představovat 18. a vlastně v pondělí 18. tak jsou takové jako nejčastějším tím prvkem, který jako u mě někdo jako nakupuje nebo chce. Mm-hmm.
1: Jaký je vůbec váš nejprodávanější grill a čím je unikátní?
2: Ten asi nejprodávanější tak je typicky pouze nebo hlavně v oblasti Třinecka a je to právě proto se jmenuje Rojber a je to grill, který ta příprava masa tam je takovým způsobem udělaná, že vy ho zabalíte do alobalu a necháte ho třeba i 2 hodiny točit a nemusíte o to starat.
1: No, já musím říct, to musím potvrdit, protože jsem v Třinci moderoval hutnický den a ta Rojberka se tam rozdávala jako hlavní cena nebo některá scéna. Já jsem vůbec nevěděl, co to je. Ptal jsem se, co to je, a oni říkali, ty to neznáš, to tady známe úplně všichni. Takže Rojberku si u vás můžeme koupit. No, to je paráda. A zkuste nám, Dané, představit ještě nějaké další ocelové produkty.
2: Tak ty ocelové produkty jsou, jak jsem říkal, jak i pro interiéry, tak exteriéry. Do těch interiérů jsou to například ocelové obrazy, nějaké poličky, věšáky a stoly, designové konferenční stolky a podobně. Pro ten exteriér to jsou právě ty zmíněné jako grily, ohniště nebo nějaké stojany na kola a podobné věci jako do zahrad anebo do jako městský mobiliář. Mm-hmm.
1: Tak já vám děkuju za info. Daniel Grebner, značka Rojber, letošní nováček. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
1: Možná už slyšíte, že je tady pořádně rušno, protože v tuhleto chvíli probíhá slavnostní zahájení letošní sdílka. Na pódiu by už v tuhle chvíli měla být starostka městského obvodu Ostrava Poruba Lucie Baránková-Vilamová. Tu v našem mobilním vysílacím studiu dneska ještě zhruba v 16 hodin a 40 minut jednou přivítáme. No a za pár okamžiků, doslova po písničce, tady bude další host, který nám pro změnu představí značku Gaston Chili. Takže se těšíme. Hity.

0: Posloucháte Rádio Čas, zdravíme vás z mobilního vysílacího studia v Ostravě Porubě u příležitosti zahájení letošního sdílka. Už slyšíte, že je tady pořádně rušno, protože za námi je slyšet úžasný koncert prvních dnešních hostů. Hraje ostravské jazzové duo Kučová Šoltys, dneska se představí taky ještě Adan Sanchez Band. My si představujeme jednotlivé hosty, jednotlivé vystavovatele a jednotlivé produkty. No a mám velkou radost, že vedle mě sedí další známá tvář z dílka. Je to pan Radovan Fron, který představuje značku Gaston, čili Radované, já vám přeji dobré odpoledne.
1: Dobrý den všem divákům a posluchačům a všem, co jsou tady u mikrofonů a obrazovek a všeho.
0: Všem pravidelným návštěvníkům sdílka vás není nutné představovat, protože vy se značkou Gaston, čili jezdíte pravidelně. Co se u vás za ty poslední dva roky změnilo? Co je nového?
1: Nového jsou, že jsme získali zase nějaké ocenění ze světa, nejenom z Evropy, ale i ze Spojených států. Přidali jsme zase nějaké hvězdičky od Greatest, co je prakticky nejprestižnější soutěž pro výrobce. Tam jsme dovezli 3 ocenění a 3 ocenění jsme dovezli z Ameriky. Tam bych vypíchl hlavně třeba barbecue omáčku se švestkou a brusinkami, která v Americe, kde je vlastně domov, barbecue omáček získala bronzovou medaili. A jinak novinky furt nějaké připravujeme. Aktuálně na některých trzích najdete našeho Ferminátora, to je naše nová kvašená omáčka, ale ještě nemáme kapacitu na výrobu nějakého většího množství, takže to bereme opravdu jenom na vybrané trhy.
0: Mm-hmm. No a možná mě ještě tak napadá, jestli máte nějakou novou příchuť, kterou byste mohl prezentovat, Radované.
1: Tak kromě té kvašené, to je prakticky něco jako typ sriracha. To je taková hodně česneková, jemná omáčka. Tak tu jsme uvedli letos a na podzim ještě budeme připravovat další novinku, ale to zatím neprozradím, co?
0: Já doufám, Radované, že u vás, když se zastavíme v rámci sdílka do vašeho stánku Gaston, čili že tam máte i ochutnávku.
1: Samozřejmě, všechny naše výrobky, které tady vystavíme a bude jich zhruba 25, tak můžete ochutnat a zahřát se tak u nás.
0: Já musím říct, že já čili miluju, tak já půjdu za chviličku za vámi a doufám, že mě dáte to nejpekelnější, co máte.
1: Samozřejmě, těšíme se.
0: Tak já děkuju. Radovan Fron, značka Gaston Chili, děkujeme za povídání a za chviličku už v našem mobilním studiu opět přivítáme starostku městského obvodu Ostrava Poruba, Luci Baránkovou Vilamovou. Zatím hezké odpoledne.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na moje hruska.

poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz. Hity, které milujete.

0: Olgou Lounovou jsme se ve vysílání Rádia Čas podívali k výškám a přesunuli jsme se opět v našem živém vysílání do Ostravy Poruby na hlavní třídu, do prostoru zrekonstruované Floridy, protože tady dneska začíná sdílko. Určitě slyšíte za námi právě teď jazzové duo koncert Kučova Šoltis, známý ostravský jazzový band, vystoupí taky ještě Adán Sanchez Band, no a já jsem moc rád, že v našem mobilním studiu právě teď opět můžeme přivítat starostku městského obvodu Ostrava Poruba, Lucii Baránkovou-Vilamovou. Paní starostko, vy jste před chviličkou vlastně zahajovali to sdílko letošní ročník, tak jaké máte aktuální dojmy?
1: Ještě jednou krásné odpoledne všem. Já mám dojmy úžasné. Byť nám to trošičku zhoršilo počasí, protože to nikdy nenaplánujeme, ale tím, že jsme tady až do 26. května, tak si myslím, že to počasí nakonec nám půjde naproti a že tady zažijeme i pěkné dny a každý má do té doby možnost sdílku navštívit. A tím, že každý den tady budou jiní obchodníci, tak na sdílku najde něco nového. Takže určitě se vyplatí tady se přijít podívat každý den, co se tu děje. No a zahájení bylo si myslím, že velmi fajn. Já jsem si prošla už i ty obchodníky, abych se podívala, musím si tamhle koupit marmelády za chvilku.
0: No marmelády jsou výborné. Já musím říct, že to počasí nás opravdu potrápilo, nicméně začínají tři zbrzlí, tak máme i chladněji. Už jsme tady měli krupobytí, teď nám svítí sluníčko, tak snad už to bude jenom lepší. Paní starostko, sdílko je vlastně vaše srdcovka. Čím se vás získalo a čím je pro Porubu to sdílko tak důležité?
1: Sdílko a vůbec Poruba byla oceněna Czech Investem za inspirativní region a to, že vůbec sdílko organizuje, protože je to skutečně něco jedinečného, co se nikde jinde neděje a propojuje celou řadu funkcí. Jedna z těch funkcí je samozřejmě podpora obchodníků, živnostníků, kteří si tady vyzkoušejí prezentace svého zboží. Já jsem tady dneska mluvila s jednou z nich a ta mi říkala, že je úplně nová obchodnice z Vratimova, která teprve zkouší svůj nový výrobek, jsou takové fajn šťávy, my jsme si jimi připíjeli. A vlastně tady si zkouší, jak vůbec prezentovat to zboží a co všechno to vlastně obnáší. Takže ono to má i jako důležitý i edukační charakter celé sdílko a prošlo nám tady opravdu za ty roky už rukama spousta obchodníků, kteří dneska už jsou etablovaní, kterým se dá.

0: i ti, kteří třeba skončili z různých důvodů, ale i to prostě se děje na trhu. A to si myslím, že je to gro. No a kromě toho samozřejmě i to, že díky Zílku můžeme prezentovat své aktivity, můžeme komunikovat s občany, s lidmi, kteří nám tady píšou zpětné vazby. Máme tady i panely a výstavu, co se nám v Porubě povedlo, kde jsme zase Porubu kousek posunuli dál. No a zkoušíme místa ve veřejném prostranství, takže je to opravdu spojení fajn věcí dohromady a vždycky já se na to těším a trávím tady spoustu času.
1: Možná ještě poslední dotaz. Letos je to 10 let vlastně od prvního Sdílka v Porubě, tak co byste Sdílku popřála do těch dalších let?
0: Já bych mu chtěla popřát, aby ti, co se o něho budou starat a ti, co ho budou organizovat, tak měli stále jakousi inspiraci, aby ho dokázali každý ten ročník posunout zase o kousek dále, aby tady přinášeli pokaždé něco zase nového a aby to zkrátka lidi bavilo, aby jako věděli, že další a další ročník bude fajn, že se na ně těší a aby chodili.
1: Tak my moc děkujeme, jsem rád, že jste se stavila k nám do vysílacího studia Rádia Čas. Paní starostka městského obvodu Ostrava Poruba Lucie Baránková-Vilamová, přeji vám hezký
0: moc.
1: Den.
0: Krásné odpoledne i vám.
1: No a my se za chviličku opět vydáme za dalším prodejcem a představíme vám v našem vysílacím mobilním studiu tady v Ostravě Porubě další značku, tak kdybyste chtěli, zastavte se s námi, za námi tady na hlavní třídu, budeme rádi. Pojďte se podívat, jak se dělá rádio a zatím ode mě hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Taky ve středu se nám na obloze budou prohánět mraky. Většinou čekáme oblasti.

0: Posloucháte Radio Čas, my vás zdravíme z mobilního vysílacího studia, které se nachází v Travě Porubě na hlavní třídě, kousek od zrekonstruovaného prostoru u Floridy. Je to tady krásné, už nám ani neprší a my tady dneska jsme zahajovali sdílko tradiční takovou ostravskou platformou, kde se představují řemeslné a umělecké výrobky, ale taky celá řada různých aktivit. Před chvíličkou tady byla paní starostka Poruby, no a teď tady máme dalšího vzácného hosta, je tady designérka Ivana Mivková, která představuje značku Artgy. Tak Ivi, já vás zdravím, přeji hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne přeji.
0: Já bych se chtěl zeptat, protože vy tady chystáte vlastně módní přehlídku, která je součástí vašeho nového projektu. Můžete nám tento projekt přiblížit?
1: Tak tento projekt vznikal v průběhu loňského roku s fotografkou, grafičkou Lindou Koženou. Ve spolupráci jsme spolu vlastně vytvořili takový projekt, který je inspirovaný architekturou minulého století, což je brutalismus, a s futuristickým pohledem na módu, takže jsme se snažili vytvořit, vlastně já jsem navrhla oblečení inspirované tímto směrem a Linda poté tyhle ty modely na modelkách jsme fotili vlastně v různých zajímavých prostorách venkovních, u betonových zdí, mosty, různé, takže takhle.
0: Takže s nadsázkou by se i vydalo říct, že je to vlastně takové oblečení budoucnosti trošku.
1: No, propojení možná surové minulosti a s pohledem do budoucnosti.
0: Trošku něco šitého přímo na míru Ostravě, rázovité.
1: Ano, dalo by se říct.
0: I vy, kde vlastně hledáte inspiraci?
1: No tak právě mě hodně inspiruje teda architektura. Mám ráda teda právě ten brutalismus, tu surovost v tom. Vlastně i ta kolekce vznikla tímhle stylem. Snažila jsem se o tom přemýšlet takto. Takže jsou tam třeba přiznané švy, vystouplé, prostě nítě trčící, zipy a tak dále. Takže ten konstruktivismus.
0: A mě ještě napadá taková otázka, co vlastně vaše modní přehlídka obnáší? Jaká bude náročnost přípravy modní přehlídky přímo tady na místě, uprostřed Poruby?
1: No, sice jedná se o nějakých asi 15 minut, která ta přehlídka zabere tolik času, jenom někdy v 6 hodin by to mělo být, 22. května.
0: A 22. května, ano, pokud se nepletu, to máme co za den?
1: Pátek.
0: To je pátek. Pátek 22. května, tak to máme i s kulturní pozvánkou v 18 hodin. Módní přehlídka Artgy Ivany Mivkové.
1: Ano, a Lindy Kožené.
0: A Lindy Kožené, samozřejmě, na to nesmíme zapomenout, takže se těšíte. Co tedy uvidíme všechno, ještě v jedné větě?
1: Tak uvidíte právě kolekci, která teda vznikla minulý rok, inspirovanou tím, co jsem říkala, takže 15 různých outfitů, modelky předvedou tady v těchto prostorách venkovních a chtěla jsem říct, teda jste se ptali, dlouho to budeme připravovat, tak bude to vlastně v průběhu celého dne, se budou tady líčit, takže lidé tady můžou přijít a klidně sledovat, jak se to bude dít, všechno připravovat a tak dále.
0: Tak hlavně držíme palce, ať vám i vyjde počasí, ať to není ani apríl, který tady zažíváme dneska, ať to nejsou ani ti tři zmrzlí, kteří dneska začínají, ale ať vám to všechno vyjde. Tak já vám děkuju. Ivana Mivková, designérka značka Artgy v rámci sdílka tady v Ostravě Porubě. Děkuju za rozhovor.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: A my v našem mobilním vysílacím studiu jdeme do finále. Ještě nás čeká jeden rozhovor, ještě za pár okamžiků přivítáme produkční sdílka Petru Chovancovou. Hezké odpoledne. Radio Čas.
2: Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme pre. Více na pre.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásné dobré odpoledne, ještě jednou vás zdravíme z našeho mobilního vysílacího studia v Ostravě Porubě na hlavní třídě, protože tady dneska vysíláme u příležitosti zahájení letošního sdílka, což je taková tradiční ostravská platforma zaměřená na řemeslné a umělecké výrobky. A já jsem moc rád, že teď máme i chviličku tišeji, protože hraje nám Kučová Šolty z tohleto ostravské jazzové duo a já jsem moc rád, že vedle sebe mám opět produkční sdílka Petru Chovancovou, která už dnes nás jednou navštívila. Petro, krásné dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak, my jsme před chviličkou to sdílko zahájili. Jaké jsou vaše pocity právě po tom zahájení sdílka?
1: Je to částečná úleva zvládnout takovou akci. Zdálo by se, že to nejhorší máme za sebou, ale není tomu úplně tak. Každý den bude úplně jiný, plný nových výzev a skvělých nových obchodníků a účinkujících. A je potřeba je sladit tak, aby vše dobře dopadlo.
0: A co všechno nás na letošním sdílku čeká konkrétně?
1: Letošní sdílko je nabité. Čekají nás workshopy, přednášky, panelová diskuze, komentovaná prohlídka s Teskou v korunách stromů, spousta koncertů, vystoupení slam poetry, umělecká módní přehlídka, minitržiště, yoga na trávě, beauty proměna vybrané ženy na pódiu, stříhání barbrem, komunitní grilování, řízená ochutnávka piv, vernisáž kurzu galerie Dukla, zapojení aktivity do práce na kole a mnoho dalšího.
0: Počkejte s tím pivem, co jste to říkala, to mě zajímá.
1: Bude tady pivovar, který bude dělat řízenou ochutnávku piv.
0: No tak to je úžasné, no tak na to se těšíme. Hlavně všichni chlapi a pánové si myslím, že si přijdou na své. Takže pocity, dá se říct, po tom zahájení už to z vás trošičku spadlo, ta nervozita, už vypadáte tak pozitivně naladěná, což jste vlastně byla i ze začátku, ale lehce ještě nervózní, teď už to vypadá, že jste více v klidu. Tak povedlo se to zahájení?
1: Já si myslím, že ano. Počasí se nakonec umoudřilo, takže je to dobré.
0: Už tady dokonce i svítilo sluníčko. Právě teď můžete slyšet i ve vysílání, jak nám tady vlastně už hraje to ostravské jazzové duo Kučová Šolty. Těšit se můžeme už za chvíličku na Adan Sanchez Band, takže se klidně do Ostravy Poruby zastavte, pojďte se podívat na sdílko, ať vidíte na vlastní oči, jak to tady vypadá. No a my se z našeho mobilního vysílacího studia v tuto chvíli loučíme. Tak já vám děkuji, Petro.
1: Také děkuji za pozvání.
0: Produční sdílka Petra Chovancová ve vysílání Rádia Čas a já předávám slovo zpátky do studia Kristýně Střelcové. Hezké odpoledne.
2: Honzíku, já ti moc krát děkuji a pokud mi ještě vydržíš na chviličku napřímu, což nevím, jestli se zdařilo nebo nezdařilo. Tak už se nám Honzík odpojil. Nicméně, přátelé, vy budete mít možnost se na porubské sdílko zajít podívat až do 26. května, což bude úterý. Během těchto 14 dnů se můžete opravdu těšit na pestrý, bohatý program. Nejenom na pódiu, ale také co se stánkařů týče. Jak zmínil Honza Gavelčík, bude tam i mini pivovar. Je mi jasné, že jakožto muž bude Honza stát v první lajně, takže to je takový tip pro pány, no ale těch dobrot tam bude pochopitelně mnohem víc, jak pro dámy, tak i pro ty nejmenší. Takže se zastavte naproti velkého kruhového objezdu v Ostravě Porubě, sdílko Poruba, které bylo počínaje dneškem zahájeno, no a navštívit jej můžete až do zmíněného 26. tohoto měsíce. My už na Rádiu Čas pokračujeme v další muzice a já posílám Billa Medleyho s Jenny for Varns. I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: odpoledne trávíte s Rádiem Čas. My jsme dneska živě vysílali z ostravské Floridy, která se nachází v Ostravě Porubě naproti velkého kruhového objezdu, kde počínaje dnešním 12. květnem začalo takzvané sdílko v Porubě. No a přátelé, to znamená jediné, že po celých následujících 14 dní se tam budete moci jít podívat a ochutnat nejrůznější dobroty a skvosty, které vznikly pod rukama místních farmářů a nebo obchodníků. Takže lokální výrobky z Moravskoslezského kraje. Určitě se tam zastavte, stojí to za to, a k tomu bohatý program hudební, doprovodný, takže si na své přijde snad úplně každý. No a my už teďka předáme slovo Marcelce Fabiánové, abychom se podívali na cesty, kterým místům je nejlepší se v těchto chvílích vyhnout, a Marcelka taky poví, co se aktuálně kde děje nového. Kiki Střelcová vás zdraví, no a těším se na další společné povídání po 17. hodině. Jste s Rádiem Čas, zůstaňte s námi, čeká nás toho opravdu hodně.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Edo, zase mám tak těžké nohy.
8: V lékárně jsem koupil Vesvein.
7: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
8: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
7: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
9: Řidiči, aktuálně pozor na dálnici D1 mezi Ostravou a Bohumínem v části Koblov. Havarovalo tady osobní auto. Kvůli porouchanému vozidlu se stále můžete zdržet u Mohelnice na hlavním tahu na Šumpersku a opatrnost se určitě vyplatí i v Brně na Gajdošově ulici, kde se srazila dodávka s osobním autem. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Sadaři sčítají ztráty, mrazy zničily úrodu ovoce, nezaměstnanost v Česku mírně klesla a Zlínský kraj podpoří život na vesnicích. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Dubnové mrazy zničily polovinu letošní úrody ovoce. Škody v sadech jsou obrovské. Vyšplhat se mohou až na stovky milionů korun. Nejhůře dopadla jablka, která na konci dubna spálil ledový vzduch z Arktidy. Sadaři mají obavy, že letošní rok bude skoro stejně špatný jako ten loňský. Zbytkům ovoce na stromech teď navíc škodí i velké sucho.
10: Morava aktuálně.
9: Nezaměstnanost v Česku klesla o desetinu na 4,9%. V Moravskoslezském kraji je ještě o 2% vyšší. A jaká je situace v jednotlivých okresech, to už nám prozradil ředitel pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
11: Podíl nezaměstnaných vyšší než celorepublikový průměr vykázali v dubnu tři okresy. Karviná, Bruntál a Ostrava. Naopak nižší podíl nezaměstnaných než je republikový průměr zaznamenali zbývající tři okresy. Nový Jičín, Frýdek-Místek Lístek a Opava. Pracoviště úřadu práce registrovala k 30. dubnu celkem 6312 volných pracovních míst.
9: Firmy mají největší zájem například o uklízeče a pomocníky, svářeče, kuchaře, montážní dělníky, pomocné pracovníky ve výrobě, ale i řidiče nákladních automobilů. Zlínský kraj dá přes 42 milionů korun na vylepšení života na vesnicích. Chce tak udržet mladé lidi na venkově a zabránit vylidňování menších obcí. Za peníze starostové opraví zastávky, kulturní domy anebo připraví místa pro stavbu rodinných domů.
10: Rádio Čas, sport.
9: A fotbalová Sparta Praha dnes večer zažije obrovský zápas proti Plzni. Letenský klub se snaží zachránit naději na zisk mistrovského titulu. Po nedávném nedohraném zápase se Slaví teď Sparta nutně potřebuje vyhrát. Zápas začíná na pražské Letné ve 20 hodin. Zítra můžeme očekávat oblačno až zataženo, místy se slabými přeháňkami a teplotami mezi 11 až 15 stupni. Tolik další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
10: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Ano, dneska si velmi milý. Takové netradiční.
13: Ne, zas tak jsem normální. Co je? To je právě to, že oni reagují na to, co slyší.
12: Ale nic jiného se neděje.
13: Ale jakmile se vypnou mikrofony. A
12: to není pravda.
13: Zase si zkazil vstup? Namaž mi nohy.
12: Kdybyste viděli jeho nos, teď už ho bude mít jak Pinokio. No jen si to sami poslechněte, že kecá každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
10: Rádio Čas.
0: Kolegové z ranního vysílání jsou veselé kopy a dokazují nám to den co den od 6 do 9 hodin rána. My na Rádiu Čas teďka ovšem zažíváme odpolední program s datem 12. května. My už se společně za chvilku na tohle datum podíváme více zblízka. Ale přátelé, mám tady teďka jednu, vlastně dá se říct, úplně čerstvou senzaci, která přišla ze showbiznisu. Tak zůstaňte společně s námi na Rádiu Čas, protože si o ní povíme. Můžu prozradit, že jde o opravdu nečekaný rozpad jednoho manželského páru.

12. květnový den je ve své finální části, můžeme říct, co se aspoň odpoledne týče. Tak si ho teďka, přátelé, na rádiu čas můžeme tak nějak zhrnout. Počínaje dneškem začínají úřadovat tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, přičemž první zmíněný má dneska svátek. Pankráců máme v celém Česku aktuálně pouhých 7. Z toho mě hodně překvapilo, že 2 z nich žijou v mém rodném Havířově. Takže zdravím 2 havířovské pankráce a přeju všechno nejlepší. No ale třemi ledovými muži je také spjato spoustu povídek a pranostik. Od našich předků se zachovala pranostika říkající, že 3 ledoví jsou svatí, ale často nejvíc jsou prokletí. A nebo že Pankrác, Servác a Bonifác, ledoví muži, spalují ovoce i růži. No, jsou velice obávaní a vzhledem k těm teplotám, které jsou teďka hlášené na nadcházející dny, se vůbec nedivím, že jsou takovou hrozbou, především pro zahrádkáře. Nicméně v roce 1802, přátelé, se narodil zakladatel novodobého českého malířství Josef Mánes. No a vzpomínáme i na odchod nejslavnějšího českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Ten nás opustil před 142 lety, 12. května roku 1880. No a ku příležitosti jeho úmrtí bylo v roce 1936 slavnostně otevřeno Muzeum Bedřicha Smetany v Praze. Narozeniny slaví dneska Rami Malek, herec egyptského původu a představitel Freddieho Mercuryho ve snímku Bohemian Rhapsody. Mimochodem slaví se také Mezinárodní den sester, nikoli těch pokrevních, ale těch zdravotních. Takže pokud nějakou zdravotní sestřičku znáte, určitě jí poděkujte za její práci. No a připomínáme si taky 121 let od momentu, kdy byl v Praze ukončen provoz koněspřežné tramvaje. Tolik tedy k událostem dnešního dne a já už posílám další hity, které milujete.

0: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Přijďte si užít Hukvaldské hradní slavnosti. V sobotu 16. května na hradě Hukvaldy uvidíte největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu a loutkové divadlo. To vše doplní středověké stánky a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na

Talent je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz. Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Já už tady v těchto chvílích krátce před 17:30 mám z Rádia Čas hned několik pozvánek přímo pro vás. Já myslím, že na své si přijde úplně každý, tak poslouchejte. Ve čtvrtek 14. května vás zve Havířovský kulturní dům Petra Bezruče na vzpomínkové povídání o legendárním zpěvákovi Karlu Gottovi. Tohle všechno povídání bude doprovázené živou hudbou známého Felixe Slováčka. Takže se máte opravdu na co těšit a v kolikže hodin akce vypukne, přátelé, v 19:00.

bohatý kulturní program, který zahrne aktivity pro děti, taky řemeslné trhy a bude tam samozřejmě taky spoustu známých slavných osobností. No a perlička na vrch, přehlídka veteránů, takže pokud ještě nemáte s rodinkou či přáteli plány na víkend, já myslím, že zahájení lázeňské sezóny v Lázních Teplice nad Bečvou budou tím pravým ořechovým. Radio Čas.

0: Odpolední program Rádia Čas je v plném proudu. No a přátelé, teď k tomu, co jsem vám slibovala. Jedna novinka. Já zrovna snad asi včera nebo maximálně předevčírem zahlídla na internetu jako nějaký trp o tom, že kolují domněnky, že se údajně měli rozejít manželé brzo bohatí, tedy Daniela s Ondřejem. Ale víte jak, jo, to jsou takové ty nepodložené drby, ale zase, jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu. No a přesně tohle se teďka potvrdilo. Spekulace o manželské krizi tohoto slavného páru jsou nyní potvrzeny. Nejspíš tenhle ten slavný manželský pár čeká brzy rozvod, protože dneska na svých sociálních sítích sdělili stručné prohlášení o tom, že teďka teda na veřejnost jako pronikly v uplynulých dnech nějaké ty spekulace o jejich soukromí a Ondřej brzo bohatý napsal, že s Danielou už spolu netvoří pár, že se rozešli s respektem a vzájemnou úctou v klidu, no ale že nebudou žádné další podrobnosti ohledně svého soukromí zveřejňovat. Manželství brzo bohatých vydrželo necelé 3 roky. Svatba proběhla v září roku 2023 v Itálii. No, ale jak se zdá, velké lásce je nyní konec. Tak tolik k novinkám ze showbiznisu a my už za okamžik pojďme k další muzice.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Povídat si budeme například o proměnách v porodnictví za posledních 20 let. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radiočas.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: zlomí nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
2: Kámen a zahrada.
3: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
2: Kámen a zahrada.
3: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
2: Kámen pomlčí. Zahrada.cz.
4: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
5: Hity, které milujete.

Už zhruba za čtvrt hodinky tady na rádiu Čas si převezme nejenom mikrofon, ale také vysílání FČ Regler s nejnovějším pořadem podcastu Energiemi. Nový díl bude dneska venku úderem 18. hodiny podvečerní a myslím si, že na své si přijdou hlavně všechny ženy, protože se dneska s Patricí Majcherovou budeme bavit o všem, co se týká ženského těla. Taky bude věnován prostor novým metodám v ženské medicíně, ale dojde taky třeba na téma kortizolu, který může zapříčinit nějaká ta přebytečná kila. Samozřejmě i pánům může tohleto povídání přijít vhod, takže pokud vás vše okolo ženského těla zajímá, nezapomeňte ladit vlny Rádia Čas úderem 18. podvečerní. Rádio Čas.

0: Nový díl pořadu Energie mi už je v těchto chvílích nachystaný. Evička Rigler s Patricí Majcherovou, která bude dnešním hostem, už čekají pouze na to, kdy předám žezlo, mikrofon a celé studio právě těmto dámám. Ale ještě předtím, než Energie mi pořad dnes vypukne, počínaje 18. podvečerní, tak dostává slovo Marcelka Fabiánová s posledními zprávami dnešního dne a také pohledem na cesty. Kiki Střelcová se loučí, přeju krásný zbytek úterního dne, užijte si pohodový večer, no a já se na vás budu těšit zase zítra.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankar CZ Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na hlavním tahu na Šumpersku. Kvůli porouchanému vozidlu se můžete zdržet na komunikaci u Mohelnice. A komplikace v dopravě jsou také v Brně, a to na dvou místech. Na dálnici D1 na 194. kilometru se srazil nákladák s osobním autem a v centru na Gajdošově ulici se stále odklízí následky nehody dodávky a osobního auta. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Většina Čechů nedosáhne na důstojnou mzdu, tvrdí to experti. Hlavní třída v Ostravě Porubě ožila kreativním sdílkem a Hodonínská nemocnice bude mít novou pohotovost. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. 2,5 milionu pracujících Čechů nemá mzdu, která by odpovídala důstojnému životu. Tvrdí to experti, podle kterých je tato hranice 48 tisíc korun. V Praze a Brně je ještě o 8 tisíc vyšší. Lidé proto nejčastěji šetří na jídle, dovolených a volnočasových aktivitách pro své děti. Zhruba 20% pracujících si musí hledat brigádu. Experti odhadují, že minimální mzda letos stoupne o 2 až 3%.
1: Morava aktuálně.
0: Hlavní třída v Ostravě Porubě opět ožila sdílkem. Až do 26. května se tady návštěvníkům představí nápady lokálních tvůrců, a to nejenom z oblasti řemesel a designu. Více podrobností dodává mluvčí radnice Martin Otipka.
2: Jedním ze specifik celého projektu je, že autoři své produkty prezentují ve speciálních designově upravených kontejnerech. Další výhodou je, že obyvatelé i návštěvníci našeho obvodu se mohou seznámit s tvorbou menších podnikatelů a ti se mohou inspirovat od sebe navzájem. Původním znakem akce je i pestrost. Lidé tak na sdílku najdou modní značky, výrobce kvalitních pochutin.
0: Návštěvníci tak mohou tvůrce podpořit nákupem originálních výrobků anebo ochutnat speciality domácí kuchyně. Hodonínská nemocnice začala stavět nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Moderní pavilon pohotovosti tak zajistí nepřetržitou péči a lékařům lepší podmínky pro zvládání akutních stavů. Díky propojení s vyšetřovnami už pacienti nebudou muset složitě přejíždět mezi odděleními. Hotovo má být v příštím roce.
1: Rádio Čas, sport.
0: A disciplinární komise Ligové fotbalové asociace skontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. To bylo v závěru za stavu 3-2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Vršovický klub zároveň dostal i nejvyšší možnou pokutu, a to 10 milionů korun. A nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se slabými přehánkami a teplotami mezi 11 až 15 stupni. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásný podvečer.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ano, dneska si velmi milý. Takové netradiční.
4: Ne, zas tak jsem normální. Co je? To je právě to, že oni reagují na to, co slyší.
3: Ale nic jiného se neděje.
4: Ale jakmile se vypnou mikrofony.
3: A to není pravda.
4: Zase si zkazil vstup. Namaž mi nohy.
3: Kdybyste viděli jeho nos, teď už ho bude mít jak Pinokio. No jen si to sami poslechněte, že kecá každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
5: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Co je to takzvaný nový pohled na ženskou medicínu? Proč se nám často ráno nechce vstávat z postele, i když máme pocit, že už bychom měli být odpočaté? Co je to funkční zamrznutí? A jak znovu najít energii, chuť do života a taky pocit hlubokého vnitřního bezpečí? No tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
1: Hra s energiemi. S Evou Rigler.
5: Lékařka s vášní pro alternativní a celostní přístupy. Naslouchá ženám a pomáhá jim znovu se napojit na vlastní tělo, intuici a navrátit se ke své síle a zdraví. Prošla onkologickou praxí, načas potom odložila lékařský plášť, no a dneska se věnuje léčení v integrativním pojetí a v něm propojuje západní medicínu s přírodními a celostními cestami. S respektem a laskavostí pomáhá ženám převzít zodpovědnost za své zdraví a znovu důvěřovat vlastní moudrosti, tělu i sobě samým. Patricie Majcherová, můj dnešní host podcastu Energiemy. Patricie, ahoj, já tě tady moc vítám.
6: Ahoj, děkuju za krásné přivítání.
5: Tak já už jsem něco málo naznačila o té tvé cestě, nicméně kdo je Patricie jako žena i jako lékařka?
6: Děkuju za otázku, velmi zajímavá. Jako žena já se považuji za naprosto obyčejnou ženu. Jsem maminka, partnerka, mám ráda hory, mám vášeň pro alternativní směry léčení, bylinkářství a tak dále, ale také prožívám běžné strasti života. A co se týče lékařství, tak tam zase úplně běžná nejsem. Tam stojím spíš trošku tak mimo systém. Ačkoliv jsem lékařka, tak nepraktikuju v klasické konvenční medicíně, ve které vlastně jsem neviděla v tu dobu před těmi 10 lety vlastně smysl, až tak hodně, že jsem z ní utekla, ale teďko si k ní znovu nacházím vlastně cestu a hledám způsoby, jak předávat vlastně ty informace dál. A spíše než lékařka, tak se považuji za průvodkyni a edukátorku, jestli mohu říct.
5: Dá se to teda propojit, oba dva ty směry, protože já myslím, že oni proti sobě mnohdy jako vystupují, takže dá se tam najít nějaká symbioza, kdy se to skloubí prostě obě ty strany?
6: Já si myslím, že se symbioza určitě dá najít, ale musely by ty strany chtít. Já si myslím, že ta funkční nebo integrovaná medicína, nebudeme se teďko tady bavit celkově o alternativních směrech, protože to je velmi široké téma, ale funkční medicína by ráda spolupracovala s konvenční medicínou a ve světě je to i běžné. Ale ta konvenční medicína má takový klapky na očích. Nevím, jestli někteří to nechtějí vidět dál, než jsou ty klapky. Někteří by možná i chtěli, ale není ten prostor pro to. Vlastně ten systém tam nedává vlastně tomu prostor, aby tam došlo k tomu propojení. Takže já si myslím, že my, co se věnujeme té funkční integrované medicíně, tak se snažíme být takovým mostem mezi právě tou konvenční medicínou a tím přirozenějším nebo alternativnějším nějakým způsobem. I když to slovo alternativní je velmi, velmi ošemetné, protože vlastně se nejedná o alternativní, ale jedná se o ty naprostý základy.
5: Já jsem se u tebe mimo jiné setkala s pojmem nový pohled na ženskou medicínu. Co si pod tím můžu představit?
6: Nový pohled na ženskou medicínu. No, to je velmi taky takový široký, ale řekněme, že když se podíváme na péči o ženy v klasické medicíně, tak ženy jsou velmi často, jejich pocity jsou bagatelizovaný, potlačovaný a já si pamatuju na vejšce, když jsem studovala medicínu, že myslím si, že to byla interna, když jsme se bavili o srdečních příhodách, o infarktech a tak dál, tak nám bylo řečeno, že když přijde žena akutně s bolestmi na hrudi, vypadá to jako infarkt, tak se jako první máme ptát na to, co dělala, jestli nekoukala na nějaký emotivní seriál. Jo, že tam spíš šlo o to říct si, jestli není náhodou hysterická a jestli nemá nějaký takovejhle záchvat, než aby měla třeba infarktový stav. Takže ženy jsou všeobecně celosvětově hodně bagatelizovan a jak se tomu říká v angličtině gaslighting, že ten jejich názor tak nějak jakoby odsunovaný stranou. A nový pohled na ženskou medicínu, tam to právě dělá to, že se snažíme slyšet ty ženy, snažíme se cítit do jejich pocitů a slyšet celý ten příběh.
5: A nemáš pocit, že už se to třeba začíná trošku měnit?
7: že už se začíná více akcentovat to ženské zdraví, ženská psychika, ženský názor, i třeba to, že ženské prožitky a emoce nejsou hysterie, ale jsou to přirozené součásti nás jako osobností.
6: Ano, ano, vnímám to, že nevím, jestli to mám nazvat boom, ale jde to hodně do popředí. Nevím teda, jak je to v konvenční medicíně, protože tam v tom prostředí se nepohybuju, ale co se týče mainstreamově, tak tam to určitě vnímám, že tam je to na všech úrovních, ať už se jedná o pocity, o emoce, o zdraví, o porody, o těhotenství a celkově jakoby tu ženu jako takovou. Samozřejmě já to nespojuji s nějakým feminismem nebo emancipací a tak dál, ale měla by to být naše přirozenost vlastně slyšet i ty ženy a starat se o ně, protože já považuji ženy za základ společnosti.
8: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou a za chvíli budeme pokračovat.
9: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádio Čas a dneska si povídáme s lékařkou Patricí Majcherovou. Když zmiňuješ ty pocity a emoce, tak jakým způsobem se to naše psychické prožívání, to naladění projektuje právě třeba na té naší fyzické schránce?
1: No, velmi. Tam už se můžeme potom bavit, samozřejmě, když žena umí pracovat s emocemi, s pocity, nezadržuje je, umí vlastně je nechat projít tím tělem, tak vlastně potom tam nemusí docházet vůbec jakoby k ničemu, co se týče z té patologické stránky na té fyzické úrovni, ale potom, když vlastně jsme potlačované, nemáme prostor pro to vyjádřit emoce nebo pocity, tak potom se to vlastně v tom těle střádá, může se to střádat právě v našich fascích, svalech, kloubech a potom to naše tělo vlastně na to reaguje, ať už změnou postury, nebo potom i na té úrovni toho nervového systému, ale tam si myslím, že se ještě dostaneme.
0: Určitě se k tomu ještě dostaneme. Takové hodně skloňované slovo v poslední době je kortizol. Kortizolové břicho, kortizol může za tohle, kortizol může za můj metabolismus. Co ten kortizol dělá v našem těle?
1: Zdá se být tím hlavním zlem vlastně, protože všude se skloňuje kortizol a algoritmy na Instagramu na to hodně slyší, ale kortizol je takovej pěšák. Kortizol je hormon, velmi často můžete slyšet, že to je hormon stresu, ale on není pouze hormon stresu, on má spoustu dalších zajímavých funkcí, ale on je pouze pěšák, který poslouchá povely z mozku, z nervové soustavy a vlastně se nás snaží udržet naživu. Protože je vlastně součástí stresové osy, takže když mozek vyhodnotí, že je nějaké nebezpečí, tak začne posílat signály do těla, nad ledviny začnou produkovat kortizol a ten začne dělat svoji práci, zrychlí nám dech, tep a mnoho dalšího, vlastně ovlivňuje metabolismus tuku, bílkovin, cukru, aby jsme měli hodně energie vlastně na ten útěk před tou šavlozubou šelmou. Takže to je kortizol, který opravdu jenom poslouchá rozkazy. Vlastně problém je v tom, že když stres pokračuje, dostane se do chronické fáze, tak může docházet k navýšení nebo trvalejším změnám jeho hladin, takže může být vysoký a proto vlastně se o něm hodně mluví, protože když je kortizol vysoký, tak dělá neplechu v našem těle díky tomu, že posílá dál signály do našeho těla a ovlivňuje různé procesy a my to pak můžeme na sobě velmi zřetelně vidět, když potom se vlastně obrátíme tu pozornost k našemu tělu a začneme si vůbec všímat toho, že je něco špatně v uvozovkách.
0: Nejčastěji se o kortizolu mluví ve spojitosti s takzvaným kortizolovým bříškem. To znamená, že najednou přibíráme, vytvoří se nám na břiše něco, co tam úplně nechceme, neumíme si s tím sami poradit. Takže je opravdu kortizol příčinou toho, že se nám třeba dělá nějaký ten fagík na břiše?
1: Tak těch příčin tam samozřejmě může být více, ale když se budeme bavit o kortizolovém bříšku, tedy to znamená to, že se tuk ukládá vyloženě v oblasti bříška, říká se tomu viscerální tuk, protože on není jenom na ten povrch, co je vidět, ale on je i mezi těmi orgány. A způsobuje to kortizol, protože vlastně ukládá tukové zásoby, protože to je vlastně energie a z toho tělo pak může dál čerpat pomocí procesů v těle, se z toho pak může vlastně vznikat glukóza a energie, potom rychlá, ale zároveň i chrání naše orgány. Takže proto vzniká vlastně kortizolové bříško. A tam problém nastává vlastně v tom, že tento tuk i produkuje zánětlivé cytokiny, taky buňky, takže tento tuk je prozánětlivý a zároveň i produkuje hormony, produkuje estrogen, takže vlastně ženy, které mají toto kortizolové bříško, tak potom může se to objevit i na estrogenových hladinách.
0: Dá se s tím nějak bojovat, pokud si řekneme, tohle nechceme, tak co pak můžeme udělat, abychom se dostali do toho stavu, kdy se cítíme dobře i se svým tělem, i psychicky?
1: Já bych na začátek chtěla říct, že bych změnila mindset, že nejde o to s tím bojovat, nebo aby tam nebyl nějaký ten odpor vůči tomu, který může vytvářet další stres. A hlavně je důležitý i zmínit to, že se stresem bojovat tak nějak úplně nejde. Stres je všudy přítomen. Nejde se ho ani zbavit, protože spousta žen mi píše i, že jak se ho zbavit. Ale stres je fyziologický proces našeho těla, aby nás zachránilo a tak dále. Takže to jenom tak na upřesnění. Ale každopádně tam existuje mnoho rovin, jak s tím začít pracovat. Samozřejmě, jak jsem řekla, kortizol je pouhý pěšák, takže tam je důležitý, vlastně mnoho žen si myslí, že hormonální nerovnováha, ať už se jedná o kortizol nebo o jakýkoliv jiný hormon, že je to ta příčina. Ale hormonální nerovnováha je symptom, taky příznak. My musíme jít ještě hlouběji, což dělá ta funkční medicína, že jde ještě hlouběji k těm příčinám a tam konkrétně u toho kortizolu, stresu, chronického stresu, tak tam vlastně se díváme na nervovou soustavu, potažmo i to, co tu nervovou soustavu dysregulovalo, takže eventuálně ty stresory, což můžou být potom životní styl a mnoho dalšího. Takže tam vlastně je důležitý se zaměřit, opečovat jak nervovou soustavu, protože ta dostává v chronickém stresu zabrat, protože je neustále vlastně zapnutá na jedné straně, té stresové, a nedochází tam k vypnutí vlastně do toho klidového módu. Ta soustava, když je takhle neustále zapnutá jenom jednostranně, tak dochází k té nerovnováze, dysregulaci a tak dále. Takže tam nejde o to řešit ten kortizol jako takový, ale řešit tu nervovou soustavu, díky které vlastně ten kortizol je eventuálně vysoký nebo potažmo i potom nízký. Takže to je ten první, a ten druhý pitlík, na co se zaměřit, tak je ten životní styl.
0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou a za chvíli budeme pokračovat. Čas.

Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou. Jak my sami třeba můžeme poznat, že se nás týká téma zvýšeného kortizolu? Třeba kromě právě toho kortizolového bříška. Co tam patří mezi takové ty nejtypičtější znaky, na kterých my sami to poznáme?
1: Tam toho je spoustu. Ale ženy to můžou hlavně poznat zaprvé na svém zevnějšku. Vlasy řídnou, třeba zešedivý najednou, nebo jo, je tam nějaký skok. Výrazné vrásky, suchá pleť, kůže, nebo naopak akné. Pytle pod očima, kruhy pod očima. Může tam ale patřit i změna zápachu potu, nebo i ochlupení je mužského typu, řekněme, že ženy, které trpí chronickým stresem nebo potom eventuálně například PCOS, tak mívají černé chloupky na bradě nebo v těch mužských oblastech kvůli testosteronu. Je tam to kortizolové bříško, jsou tam otoky, ale pak, když se podíváme na další úroveň, tak tam může být velké vyčerpání, únava nekonečná, lítání energie nahoru dolů, nestabilní nálady. Potom se můžeme podívat i na cyklus. Velmi bolestivý, silný cyklus, nepravidelný cyklus, PMS silné. Takže tam toho je opravdu, opravdu spoustu. Potom i na úroveň spánku, kdy je narušený spánek, ženy buď padnou do postele a spí okamžitě, ale ráno se probudí a jsou naprosto vyčerpaný, takže ten spánek není regenerující, často se probouzejí, nebo často i močí. Takže ten spánek je hodně, hodně narušen. A pak se tam můžeme podívat i na tu úroveň psychiky, kdy ženy můžou trpět úzkostmi, depresemi, vlastně vyhořením a mnoho, mnoho dalšího. Vlastně tam se to je díky tomu, jak stres a kortizol, tak spouští vlastně hormonální kaskádu a ten vliv je opravdu na všech úrovních.
2: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
0: Já jsem se u tebe mimo jiné setkala i s pojmem, který si možná právě teď popsala, nebo který do toho zapadá. A to je funkční zamrznutí. Patrik, co to znamená, když se dostaneme do fáze funkčního zamrznutí? Je to právě to, o čem jsi teď povídala?
1: Je to i to. Tam existuje vlastně to, jak naše tělo reaguje na stres, tak má různé úrovně. Buď je to boj nebo útěk. Takže tělo, mozek vyhodnotí, že máme dostatek energie,

0: přírodě vlastně můžeme vidět u některých plazů, který vlastně předstírají smrt. Že nemají dostatek energie na to bojovat, tak radši se vypne kompletně ten systém a předstírejme, že jsme mrtví a nebezpečí až pomine, tak se zase zregenerujeme. Takže tak to trošku zjednodušeně vlastně funguje funkční zamrznutí, kdy vlastně ta žena dlouhodobě jede na nějaký ty zásoby, vyčerpá a jede na dluh a pak prostě to přijde a žena se cítí, jak kdyby narazila do zdi. Doslova, protože vlastně totálně se vypne, naprosto vyčerpaná, nemůže se zvednout z postele, možná to tělo dělá to, co má automaticky, ale uvnitř vlastně není. Takže je to takový opravdu odpojení mysli od těla, kdy si žena přijde, jako že stojí mimo to tělo a jenom sleduje, jak ten život utíká a vlastně ona se toho neúčastní.
1: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou a za chvíli budeme pokračovat.
2: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
5: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
6: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
7: www.podpovrchem.com.
6: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Yes, yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s lékařkou Patricí Majcherovou.
1: Jak se dostat zpátky? Jak se dostat do toho režimu, kdy máme zase chuť do života, kdy vnímáme prožitky, kdy máme dobrou náladu, máme energii a hlavně tu vášeň pro to ten život žít. Tak jak se dostat z toho funkčního zamrznutí do té fáze plnohodnotného žití?
2: To je krásná otázka a odpověď je bezpečí, jemnost, laskavost, trpělivost velká, protože do funkčního zamrznutí se nedostaneme ze dne na den. Tam trvá ten chronický stres x let, řekněme. Může tam hrát roli i trauma, kdy opravdu ten nervový systém a tělo je vyčerpáno, má zaznamenáno v sobě nějaký hluboký zážitek. A tím pádem je potřeba počítat s tím i, že ten návrat vyžaduje čas. Takže to je asi to nejdůležitější, ale začít velmi, velmi pomalu. Tam nejde ani o krůčky, tam jde opravdu o půl krůčky, o miniaturní krůčky někam dopředu, kdy začít znovu se vnímat, znovu i vědomě hledat radost. A nejdůležitější je opravdu ten pocit toho bezpečí, protože jakmile, ať už my na fyzické úrovni, psychické úrovni se cítíme v bezpečí, tak nebo i když dodáme bezpečí na úroveň nervové soustavy, což je vlastně to nejdůležitější, protože ta nervová soustava nám potřebuje opět věřit, že jsme v bezpečí, že není nebezpečí okolo nás, že nás nikdo nehoní a že opravdu může znovu fungovat v té druhé úrovni vlastně toho stresového cyklu, v té klidové úrovni. Když si řekneme pocit bezpečí, tak se nám vybaví, aby my jsme se cítili v bezpečí. To je samozřejmě důležitý, to je taky základ. Ale my musíme jít ještě hloubš, my musíme tomu našemu tělu, té naší nervové soustavě a ten mozek přesvědčit vlastně o tom, že jsme v bezpečí, aby on vlastně mohl znovu relaxovat, regenerovat, spát, trávit, rozmnožovat se, aby se spustil třeba menstruační cyklus a tak dál. Takže a to je velmi jemná práce. Najdou se ženy, které by chtěly všechno honem, všechno hr, a jak to, že to hned nefunguje, jak to, že necítím ty účinky okamžitě, ale o tom to není. To opět jakoby se udržujeme furt v tom aktivním režimu. Tam je to opravdu o tom zpomalení, o dotyku, aby opravdu jsme začali vnímat naše tělo, protože to funkční zamrznutí, to je opravdu tam je tma, tam je vypnuto, tam nikdo není a je potřeba znovu tam vlastně ten život pomalu navrátit. Takže tak.
1: Patry, ty sama říkáš, že je to o té trpělivosti, o té péči, o té vytrvalosti. Nicméně existuje nějaká případně rychlá rada pro ty z nás, které jsme netrpělivé a chtěli bychom mít všechno hned. Existují třeba alespoň nějaké drobnosti, které můžeme udělat v běžném každodenním životě, v pracovním zhonu, v tom kolotoči povinností, co nám tak trošku sklidní a pohladí ten nervový systém?
2: Ano, určitě. Tam můžeme se bavit o dechu. Dech je velký nástroj, ten nás vrací vlastně nazpátek do těla, ale tam se bavíme o vědomé práci, protože jakmile se přesuneme do té vědomé práce, začneme třeba vnímat jenom náš dech nebo jenom přesuneme pozornost k našemu nosu a sledujeme vydechovaný vzduch a nadechovaný vzduch, vlastně jenom i tu teplotu, třeba jak se mění, nebo jo, taková drobnost, tak už přesouváme vlastně tu mysl z toho zvenčí do našeho těla a začínáme vnímat to naše tělo a tím vlastně se uzemňujeme a sklidňujeme ten nervový systém. Dále je to například dotek, protože díky doteku vlastně si opět zvědomujeme to tělo. Tělo je velmi důležitý pro nás, tady díky němu vlastně můžeme prožívat tu realitu, takže my potřebujeme to tělo a my potřebujeme tu rozlítanou mysl opět znovu usadit do toho těla. Takže to jsou, tam už se pak můžeme bavit i o akupresurních bodech, nebo stačí, když sedíš třeba takhle v práci celý den, tak se zvednout, zaskákat si, nebo protřepat se, nebo si zamručet. To jsou velmi, velmi takový jednoduchý tríčky, který možná si všimneš, že přirozeně intuitivně děláš.
1: Pokud bychom se bavili o slově bezpečí, že v sobě chceme vyvolat bezpečí a najednou se ocitneme, dejme tomu, v pozici, kde se necítíme dobře ve skupině lidí, ve které nám není příjemně, pojďme si povídat třeba o pracovním prostředí. Cítíme se ve stresu, ale potřebujeme v tom stresu nějakou dobu fungovat, protože je to součástí naší práce. Jak vyvolat třeba rychlý pocit bezpečí? Můžeme v tu chvíli něco udělat, abychom sklidnili ten svůj nervový systém přesně v tom okamžiku, kdy to potřebujeme a potřebujeme se i koncentrovat na ten výkon?
2: Tam to chce neviditelné věci. Nevím, jestli si v práci můžeš zaskákat, ale pokud máte volné prostředí, tak určitě. Jenom si protřepat ruce, tak to hodně, hodně pomáhá. Nebo ten dech, ten je takový neviditelný. Tam stačí jenom prodloužit výdech. Nikdo to nezaznamená, prodloužit výdech, udělat si pár nádechů, výdechů a tím se aktivuje ta parasympatická část. Takže to může být. Ale každopádně tyto stresové situace v práci, které jsou, to je takový ten akutní stres, tak vlastně je v pořádku a nejde ho vymazat prostě. Tam jde spíš o to, jak potom pečujete o sebe, protože, jak jsem říkala, tak stres je všudy přítomný, každodenní, takže tam jde vlastně o tu péči potom a to já ženy učím různá somatická cvičení nebo dechové techniky, které zaberou 5-10 minut, můžou je dělat potom večer doma po práci, před spaním, kdy vlastně řeknou tomu systému, že OK, teď už pominul den, už jsme doma, jsme v bezpečí a můžeme se uklidnit. Takže vlastně tam bych potom pracovala s tím po té práci.
0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádio Čas a dneska si povídáme s lékařkou Patricí Majcherovou.
1: Ty jsi tady zmínila, co můžou být ty stresory v tom našem životě. Nicméně občas i v těch stresorech musíme setrvávat, protože ten náš svět je svým způsobem provýkonnostní, musíme platit ty nájmy, musíme platit ty složenky, potřebujeme vydělávat. A dost často se dostáváme právě do té situace, že skrze ten výkon zažíváme ten stres. A teď, kde je vlastně ta hranice? Když si řekneme, že ženy jsou citlivější, vnímavější, ty prožitky se mnohdy zapisují hlouběji než u těch mužů, ale potřebujeme fungovat v tom mužském světě. Tak kdy si říct, že tohle opravdu dělat nebudu, tohle už je moc, a kdy naopak si říct, fajn, ale já potřebuju fungovat, potřebuju být výkonná, potřebuju pracovat, ale zároveň si musím najít ty opečovávací prvky ve svém životě.
2: No, tak tohle je už na každý ženě, protože to je o vlastně o tvých osobních hranicích, co už je pro tebe moc. Někdy potřebujeme opravdu padnout úplně na dno, aby jsme si uvědomili, že takhle už to prostě nejde dál a jdu pryč. Samozřejmě potřebujeme platit nájmy, jak jsi říkala, potřebujeme jíst a tak dál, potřebujeme vydělávat, ale pokud jsme někde v nějakém prostředí, který nás ničí, který vlastně nás, to prostředí samozřejmě za to nemůže, ale díky tomu jsme se dostali tam, kde jsme nemocné, protože většinou to zastavení je třeba nemoc, závažná nemoc, chronická nemoc, autoimunita a tak dál, tak tam už je to potom na zvážení, jestli to, kde jsem, jestli mi to přináší něco pozitivního do toho života, jestli už není čas na změnu. Ale myslím si, že to je o osobních hranicích, protože každá jsme úplně jiná, každá máme tu toleranci jinou, každá máme jinak napsaný ten příběh, kde máme být, kde nemáme být a tak dál. Takže to bych nechala na každé ženě. Každopádně vy můžete, co můžete pro sebe udělat, je vlastně pomoci tomu tělu vybudovat si odolnost vůči stresu. Tam většina žen se tedy nachází ve stavu chronického stresu, takže nejprve je dobré opečovat to tělo a to svoje životní prostředí a ten životní styl tak, aby jsme se dostali do nějakého nulového bodu, odkud můžeme začít vlastně budovat tu odolnost vůči tomu stresu, protože opět se budu opakovat, stres je všudy přítomný, takže nejde nám o to se ho zbavit, ale jde o to, aby to naše tělo bylo flexibilní a umělo vlastně s tím stresem pracovat. Takže to je vlastně ten cíl a k tomu potom vlastně slouží také ty techniky, vlastně ty somatické techniky, eventuálně změny na úrovni životního stylu, aby to tělo bylo vyživené, aby se hýbalo, aby dobře spalo, aby jsme mu pomohli regulovat se, když je přes příliš stresu, a ono pak krásně pruží jako pružina a vlastně pomáhá nám s tím stresem pracovat.
1: Ty jsi zmínila skvělou věc. A to, že když v nějakém prostředí chřadnem, jsme třeba nemocné, děje se něco s naší psychikou, tak máme tendenci říct, za to může to prostředí. Ty sama vybízíš k tomu, abychom přijali zodpovědnost za své zdraví. Jak na to nahlíží tvé klientky nebo ženy, se kterými pracuješ? Za to, že tu zodpovědnost za sebe, své zdraví, svou psychiku a svůj život mají oni sami.
2: To je ta nejtěžší část, si myslím, převzít tu zodpovědnost a uvědomit si, že jsme strůjci svého štěstí, své reality, že nemůžeme vlastně to házet na kohokoliv jinýho, nebo práci a tak dál. Vždycky máme možnost jít pryč nebo udělat ty změny a tak dál. Takže to bývá to nejtěžší. A ženy, které ke mně přicházejí, tak ty už jsou rozhodnutý vlastně tu zodpovědnost převzít. Jinak by ke mně nepřišly, protože já pracuju online konzultace a já je nedržím za ruku a nestojím nad nima a nekárám je. Já jim jenom ukážu tu cestu, co můžou dělat, jsem tam pro ně, když potřebujou, ale ta hlavní práce je na nich. Což je vlastně rozdíl oproti té konvenční medicíně, kdy my jsme se naučili přijít takhle do ordinace, tady máte všechny moje starosti, dejte mi na zpátek něco, co pomůže během chvíle a tím to hasne. Já vlastně nemusím jakoby nic. Samozřejmě to nechci nějak bagatelizovat nebo že to je univerzální, ale ve většině případů to tak prostě je, ten systém tak je nastaven, že lékaři za nás řeší naše problémy. Oni kolikrát ani ty problémy, oni řeší vlastně povrchově ty symptomy. Je to symptomatologická, dá se říct, medicína, kdy my přijdeme s nějakými příznaky a ty léky řeší vlastně ty příznaky, ale už tam není prostor na ty příčiny tolik. A proto vlastně ta zodpovědnost tam trošku jakoby hapruje, protože to bývá většinou právě na úrovni toho životního stylu, což je naše zodpovědnost. Tam doktor ani funkční medicína, nikdo tam vlastně nemůže do toho k vám domů a řešit, co děláte, neděláte.
1: Patricie, a jak ty sama si tvoříš tu svou krásnou realitu? Co je ten tvůj hlavní zdroj energie, který tě dobíjí, nabíjí a díky kterému ty si můžeš žít život, který je šťavnatý, plný a radostný?
2: Takhle to zní krásně, ale jak se říká na začátku, já mám úplně obyčejný život a taky zažívám tyto strasti. A to je asi na tomto nejdůležitější ukázat, že nejsem žádný bůh nebo nadžena, ale že prožívám úplně to samé, co ostatní ženy. Nicméně pro mě je to příroda, pohyb, sport, žiju v horách, takže všechno, co se točí okolo toho, čas stráven s mojí rodinou, se psy a tak dále, takže pro mě je to hodně takový surový a to mě asi nejvíc naplňuje, nejvíc mě to uvolňuje a příroda je všelek. Příroda je opravdu taková psychoterapie, aromaterapie a všechny terapie dohromady, takže jako pro mě je to asi příroda.
1: Paní doktorka Patricie Majchrová byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Patria, moc děkuju za úžasné a opravdu velmi obohacující povídání.
2: Já děkuju za pozvání a budu se těšit třeba někdy příště.
1: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
3: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ano, dneska jsi velmi milý, takové netradiční.
5: Ne, zas tak, jsem normální, co je? To je právě to, že oni reagují na to, co slyší.
4: Nic jiného se neděje.
5: Ale jakmile se vypnou mikrofony.
4: To není pravda.
5: Zase jsi zkazil vstup? Namaž mi nohy.
4: Kdybyste viděli jeho nos, teď už ho bude mít jak Pinokio. No jen si to sami poslechněte, že kecá každý všední den mezi 6 a 9 v dobré ráno.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
4: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
5: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity,

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
2: Edo, zase mám tak těžké nohy.
3: V lékárně jsem koupil Vesvein.
2: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
3: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
2: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Ano, dneska si velmi milý. Takové netradiční.
6: Ne, zase tak jsem normální. Co je? To je právě to, ne, že oni reagují na to, co slyší.
5: Ale, nic jiného se neděje.
6: Ale jakmile se vypnou mikrofony.
5: To není pravda.
6: Zase si zkazil vstup? Namaž mi nohy.
5: Kdybyste viděli jeho nos, teď už ho bude mít jak Pinokio. No jen si to sami poslechněte, že kecá každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
4: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: slow.
1: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

rodinný festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
1: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři. Protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
4: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
5: bojovat. Fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
4: Třetí potom jako nemá názor.
5: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
2: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Ano, dneska si velmi milý. Takové netradiční.
2: Ne, zase tak jsem normální. Co je? To je právě to, ne, že oni reagují na to, co slyší.
1: Ale, nic jiného se neděje.
2: Ale jakmile se vypnou mikrofony. A...
1: To není pravda.
2: Zase si zkazil vstup. Namaž mi nohy.
1: Kdybyste viděli jeho nos, teď už ho bude mít jak Pinokio. No jen si to sami poslechněte, že kecá každý všední den mezi 6 a 9 v dobré ráno.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: zakoupíte.
1: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
2: Rádio Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Ano, dneska si velmi milý. Takové netradiční.
2: Ne, zase tak jsem normální. Co je? To je právě to, že oni reagují na to, co slyší.
1: Ale nic jiného se neděje.
2: Ale jakmile se vypnou mikrofony.
1: To není pravda.
2: Zase si zkazil vstup? Namaž mi nohy.
1: Kdybyste viděli jeho nos, teď už ho bude mít jak Pinokio. No jen si to sami poslechněte, že kecá každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Čas. Rádio Čas.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět

které milujete. Hity, které milujete.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Ano, dneska si velmi milý. Takové netradiční.
2: Ne, zas tak jsem normální. Co je? To je právě to, že oni reagují na to, co slyší.
1: Ale nic jiného se neděje.
2: Ale jakmile se vypnou mikrofony. A
1: to není pravda.
2: Zase si zkazil vstup? Namaž mi nohy.
1: Kdybyste viděli jeho nos, teď už ho bude mít jak Pinokio. No jen si to sami poslechněte, že kecá každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Talent je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstup

hity, které milujete. Hity, které milujete.

Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete. Yeah, baby.

Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se do...

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Já se zvlášil docela, lála, ten kluk mi moje.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři, protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Pak bylo super, že jsme byli ve třech, protože že tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Tak když spolu spíme.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.